0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončil ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spáten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Já jsem si sem dnes večer do ringu pozval svého přítele herce Jiřího Krampola.
1: Dobrý večer. Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
0: Samozřejmě.
1: Bylo to takový hezký představení. A vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhej nečekal.
0: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, ale maďarsky.
1: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
0: Zpívat?
1: Chtěl zpívat.
0: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
1: No a kde je banjo?
0: Jaký banjo?
1: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez banja.
0: No my banjo nemáme tady.
1: Tak jak můžeš zpívat písničku od Mládka?
0: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
1: No to je hezky, ale bez banja, bohužel.
0: No moment, no tak banjo nemáme, tak ukaž, tak...
1: Máte smůlu, no.
0: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko, ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
1: No prosím.
0: Ale ne jako Jiří Krampol, ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
1: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že budou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
0: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

A pak přišel den, kdy potok čistý zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal. A náš trafer zas puchaty penčo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

A jestli někdy prší, co má být, proč měl bych vstát a začít plít? Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedím

0: Vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jedno měl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských vleze kouhat, prachu mraky, drahý vraky.
0: Už zítra, výhradně.

Country Rádio. Klidné rádio do nekonečna.

Jeseník, Vilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemší, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Ďumbír, Kryváň, Lisá hora, Velká Fatra, Čerchov, Sněžka, Ještě má Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvinger, Vachovka, já tu zemi znám, já rád tu zemi mám. Dá se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já

Respekt, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich svyklek,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes?

0: Tak co je, haló, další.
1: Co říkáte?
0: No, co si přejete, chci vědět.
1: Já? Jo, tak, co jsem to chtěl?
2: Lístky do kina.
1: Lístky do kina.
0: No, chtěl, ano. To je mě jasné, ale na co?
1: Aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
0: No, to já vím také, no. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
1: Jo, na jaký film? No tak já jsem chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
0: Včera, dnes a zítra?
1: Co?
0: Na včera, dnes a zítra?
1: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesil, jo.
0: Ano, na zítra.
1: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
0: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Co?
0: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano, jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
0: No ano, ale to hrajeme právě... V sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
0: No ano.
1: Ano.
0: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno, že bych chtěl v neděli ráno.
2: Neděli,
1: to,
2: já chceš, ale v neděli.
1: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo.
0: Tak na kdy teda to chcete?
1: Co říkáte?
0: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
1: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu. Teda,
0: dobře.
1: No, ano. Dobře. A co hrajete v sobotu?
0: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Co?
0: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
0: No, teď vám to říkám.
1: Ano.
0: To hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, a po zejtří?
0: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večer a v neděli ráno.
1: Ano. A v pátek nehrajete nic?
0: Ano.
1: Co hrajete v pátek?
0: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu večer a v neděli ráno.
1: A v pátek odpoledne?
0: To hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
0: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
1: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
0: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
1: Tak?
0: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
1: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, bych chtěl, ano.
0: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, já nevím, ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
0: No tak.
1: Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No tak, já si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím, to je to dobrý.
0: Toto trvalo. 114 korun mi dáte.
1: To je dobrý.
0: To není dobrý, ještě 14 korun.
1: To jde mi ještě 20. Ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

vlastním zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

Hrvát je tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smulu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž váří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu betedrez mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na 100

celá, motory zní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silve A, Silve B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

0: Nistenganu dorážím, Resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
2: Tentokrát si poslechneme album Na mapách od tachovské skupiny Vavivod.
1: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Dnešní doba je vůbec zvláštní. Například mnohý muž nedá flek ani na tu nejlepší kartu. Hostinský pan Bobišut se raduje. Tak nám zasejc přišlo do módy plize, plizovaný rukávky, plizovaný sedla, zdrhovaný fyžíčko. Hernaj spání, já si letos ženušku oblíknu. Ta musí být samý vsazovaný krajky. A žabot nadechnutý jako sníh, jako pěna.
1: Člověče, jděte do háje se svýma fyžíčkama,
0: praštil kartami pána Forhontě.
1: Vidíte, že vám okazuju žaludy, tak proč je neotočíte? Tohle je taky hraní. Člověk, aby s váma jen platil, tak jsem měl hezky obsazenou desítku a vy mi ji podeberete. Teď jsem kvůli vašemu plizovanému rukávu o trumf kratší. Už aby tady byla milost paní a vzala tu za vás.
0: Ale to byl pan Bobišut. Fyžíčko, plize, žaboty. Jen jak by si ženušku oblékl co nejlépe. Zaplať pámbu, konečně se milostí vás zjevila. Hned jí pan Bobišut musel odevzdat svůj list. Prohlédla ho jen letmo, flek zašveholila. Já vám dám hlesně do zelených. Vedle u stolu, kde seděli manželky hráčů, to zašumělo. Já vím, že dala flek na ně.

0: Nic, povídá jistá paní Frtílková. Te je to jedno. Flekry, ona to stejně nezaplatí.
1: Pan Rada si dal opravdu ry. Paní Frtílková pokračovala.
0: Ten jí toho udělal. Dyk ona si na to rečeká. Ona to hraje lehce. Čím více dlužná, tím víc musí oplácet. A to ona oplácí ráda. Ona oplácí vždycky, když Bobšut není doma. No, to vám byl jednou v pivovaře platit pivo a u ní v bytě se sešli hned tři. Tenhle ten Reindl měl u ní za bytla a nějaký zmatlík za žaludských 107. A hádali se, který mu to dělá víc. Ale on je oba vyhodil ten mladý Tausik. On měl u ní za červených 130 s vlekem. No to víte, mladý člověk, ouhletnej. Však mu taky ten flek dala na plonk trůfa. A ještě, jak mu potom sama vyčítala, že prej se neotočil, když to měl tak vyložený. Jo, mi drahý. Končila paní Frtílková. Nesou ženský, že si na ten flek čekaj. Tak to je. Paní Frtílkovou soudili pro drby a odsoudili ji k pokutě nepodmíněně. Ale nejde o tu pokutu. Jde o tu dnešní zvláštní dobu. Mnohý muž nedá flek ani na tu nejlepší kartu. Dnes jsou muži zženštilí. Žena, aby sama flekovala.

divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty, dneska v těchto místech potví jenom.

Vojska z kříži jedou na východě cestu, poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase, odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí.

Malý podvod stačí s olejem a naftou, bílej koník padá vykopanou šachtou.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Čarodějka chvějka, která se touhou po vdávání chvěje, dosud prý nepotkala čaroděje koloděje. Ten žije v lesním podzemí, sám, jako krtek. A dokonce ho neobjevil ani Václav Čtvrtek. A protože znám čarodějku chvějku i její spády, řekl jsem si, byl by pokoj, kdybych je dal dohromady. Možná, že o ní neví a mé rady si bude cenit. Konečně, každý chlap se dřív či později chce ženit. Potkal jsem ho v lese, právě si nesl hřib. Zasmál se, čarodějka chvějka, to není můj typ. Ta řeč, kterou užívá, když zaklíná, mým uším divně zní, vždyť je to čarodějština. Jsem taky čaroděj a vyznám se ve všech tajích, jenomže dobře vím, že žiju v českých krajích. Tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou. Například, jestliže mladá žena je mladice, tak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. A to není všechno, znám toho více. Ženský rod vzniká třeba koncovkou ice. Od slova krab je do krabice, od slova had hadice, od berana beranice, z čepu je čepice, ze slepce slepice, z jalovce jalovice, z palce palice, ze slunečníku slunečnice, rovník rovnice, poledník polednice, ručník ručnice, oběžník oběžnice a zimník zimnice. Jo, jo, málo kdo se v tom vyzná jako já. Ženský rod vzniká i koncovkou a. Kos kosa, patron patrona, rým rýma, váh váha, nor nora, lup lupa, kýl kýla, vír víra. Když člověk přemýšlí, hned všechno jde. I třeba pohrát si s příponou E. Mandl mandle, bůl bůle, brusel brusle, datel datle. Řekl jsem, mluvíš jako učebnice, jenomže koncovky nejsou jen E, A a I, C. Co takhle rošťák a roštěnka? Chvíli přemýšlel, nabral sila, pak mě lavinou slov zavalil. Kopr kopretina, mandarin mandarinka, herec herka, růženec růženka, jedlík jedle, orient orientace, duch duchna, stud studna, pes psina. Vdova ponorový je ponorka, početníkovi početnice, manželka Kata je Katka a jejich děti Kaťata. A potom málo kdo má zdání o časování a skloňování. Jablko, tyblko, onblko, myblko, vyblko, oniblko. Fibich, fibis, fibi, fibichom, fibiste, fibi. Země koule, z tebe koule, z něho koule, z nás koule, z vás koule, z nich koule. Město, tobě sto, jemu sto, nám sto, vám sto, jim sto. A pokud ti to něco říká, v češtině je i matematika. Například netopír je brutopír minus starapír. 100 žár je 200 žár dělený dvěma, nebo 30 žár krát 2 plus 40 žár. 100 dola je 20 dola na druhou minus 300 dola. Třinec je osminec bez pětince a sedmi kráska polovina 14 krásky. No, tak to by snad stačilo. Víc už ti pro dnešek nepovím a s těmi slovy se chystal zmizet za křovým. V té chvíli zaslechl jsem z hlouby lesa cupy cupy dub a čarodějka chvějka stála tam, co starý dub. Povídá, čaroděj koloděj, tak já nejsem tvůj typ. Čaruj si jak chceš, já to stejně umím líp. Marně se pokoušíš schovávat za tou houštinou. Teď si nepomůžeš ani kouzly s češtinou. Udělám a další do sbírky. Další do sbírky.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu,

0: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
1: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
2: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopyt.
1: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: DAB+, to je i Country Radio. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 16. června se vydáme na Kubu. Průvodcem nám bude vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku 2025 Eduard Freisler.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Country počasí.
1: Pondělí přinese polojasnou až oblačnou oblohu. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21, na jižní Moravě až 23 stupňů Celsia.

0: Daj recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme v lese, protože přemnožená divoká prasata způsobí ročně po celém Česku škody za několik miliard korun. Potvrzují to dlouhodobá data Ministerstva zemědělství. Divočáci zemědělcům požírají plodiny a rozrývají louky. V lese ničí mladé porosty. Ročně sice myslivci zastřelí zhruba 200 tisíc divokých prasat. Na snižování jejich stavu to ale stále nestačí. Prasata jsou stále přemnožená. Obyvatelé slovenského města Šala, které leží v Nitranském kraji, čelí neobvyklé situaci. V poslední době zaznamenali velký výskyt obřího hmyzu, pro ně neznámého druhu. Odborníci jsou ale v klidu. Pro člověka prý není toto zvíře nebezpečné. Jde údajně o žahálku obrovskou. Její zvýšený výskyt v posledních letech souvisí s klimatickou změnou, protože tento druh se původně vyskytoval převážně ve Středomoří a postupně se rozšiřuje i na sever Evropy. Žahálka obrovská je navíc na Slovensku zákonem chráněná. Pozvánku na městský stadion v Mladé Boleslavi má pro nás Luboš Dvořák.
2: Ve čtvrtek 18. června se městský stadion Mladé Boleslavi promění místo plné techniky, ukázek zásahu a zajímavostí ze světa integrovaného záchranného systému. Návštěvníci uvidí dynamické i statické ukázky, prezentaci speciální techniky a prevenci. Programy se budou opakovat ráno pro školy a odpoledne pro veřejnost. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Také cestování vlakem se zrychluje. Důkaz má Savana.
2: Vraky a staré automobily, ke kterým se v Kolíně už nikdo podle platné legislativy nehlásí a byly odtaženy, jdou do dražby. Vyvolávací ceny jsou nízké, začínají na 16 stovkách korun. Elektronická forma dražby potrvá až do 22. června. Mezi nabízenými domácími škodovkami jsou i starý Bavorák nebo Mercedes. Luboš Dvořák, Kolín.
0: Sport.
1: Máme tu další skvělý český úspěch. Neporazitelný, dominantní a zlatý. Martin Fuchsa po závodu na 1000 metrů vyhrál na mistrovství Evropy v Portugalsku i poloviční trať a slaví už své celkem 15. evropské zlato. Své soupeře rozdrtil 33-letý kanuista z Nymburka opět díky svému mohutnému a skvělému finiši. Ve finále jsou také zprávy na Country Radio. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak tu máme krásné pondělí 15. června, 6 minut po hodině 6. Máme za sebou takový bujarý víkend.
1: Za sebou máme velmi náročný víkend, na druhou stranu velmi krásný. Teď Kačenka určitě chtěla zmínit country fontány, které proběhly v pátek a v sobotu. V sobotu to bylo v Brně a v sobotu jsme se s vámi neskutečně rádi viděli na Pražské Štvanici. Byli jste fajn posluchači, děkujeme.
0: S mnohými z vás jsme si potřásli rukou, ano. Že nebáli jste se, osmělili jste, přišli jste za námi. My jsme vždycky viděli ta vaše rozzářená očka, byli jsme jako hrozně rádi, tak věříme, že jste si to tam užili i s našimi interprety, kteří vás bavili až do 10. hodiny večerní.
1: Děkujeme, že jste přišli a my jsme zase rádi, že tady v pondělí můžeme být ve vysílání Country Rádia opět s vámi. Tentokrát je bez tenisové rakety.
0: Ano, tak bylo to na tenisových kurtech, tak se to nabízelo být sebou raketu. Pokud jste tam byli, tak jste i viděli, jak s takovou tenisovou raketou zachází Honza Vančura, který prostě tak se rozmáchl, že až raketu zahodil.
1: Mu vyletla z ruky.
0: Tak byla to legrace, tak věříme, že jste si to užili a pokud jste nebyli, takže přijdete příští rok.
1: My si dáme muziku v této hodině, to znamená krátce po 6. toho 15. června, kdy svátek slaví Vít, nebo chcete také Vítek, je zdrobnělin, k jeho jménu je celá řada, k tomu se dostaneme. V nejbližší chvíli hudební ukázka Vojta Kyďák Tomáško a nebudou chybět ani Marcias se Zuzanou Miknovou.
0: No, docela určitě se taky dozvíte, jaké nás tento týden čeká počasí. Uděláme si takový výhled na celý týden, protože to počasí bude teda divočina.
1: Necháme se překvapit.

0: Písnička Zlízen, kapela Marcias a Zuzana Michnová. Tahle ta píseň mě udělala radost. Věřím, že nám udělá radost i počasí. My jsme malinko nakousli. Takže Kačí, jak to vypadá a jak bude dnes? Popřípadě, jaké jsou aktuální teploty právě teď v 6 hodin a 15 minut?
1: Tak budou nás v tento týden čekat setrvalé rostoucí teploty, který vyvrcholí nástupem horké vlny v závěru pracovního týdne. To je takový jakoby výhled na celý tento týden, ale možná vás zajímá, jak bude dneska. 17 až 21 mělo by být polojasno, ale jak říkáme, postupem tohoto týdne se budou ty teploty pořád o malinko zvyšovat, až nás čeká úplně ukrutně horký týden, víkend.
0: Ano, hovořilo se o nějakých 34, 35 stupních, takže važme si toho v uvozovkách, že dnes ty teploty vystoupají maximum na 21. Na Moravě by to měla být 23. Tak podíváme se na silnice, konkrétně tu máme hlášen problém z D8. Tady u Nové Vsi je překážka z Prahy na Ústí nad Labem na 18. kilometru u sjezdu na Mělník. Stojí kamion v omezení v pravém pruhu, brzdí se zde prudce, tak si v tomto místě na D8 na 18. kilometru dávejte pozor.
1: No nejenom tam, určitě dávejte pozor úplně všude. Tak vám přejeme krásné ráno, je pondělí 15. června. Hey.

0: Jak bylo, je a bude.
1: No a to se od nás dozvíte teď přesně v 6 hodin na 19 minut. Začneme sluníčkem, které vyšlo 10 minut před hodinou pátou. Zapadat nám bude v 21.11.
2: Ano, od 6,8 až do 33,7 stupňů Celsia. Takhle byly teplotně rozevřeny nůžky toho dnešního dne v rámci historických měření v pražském Klementinu. Ta nejnižší teplota byla v roce 1941, tedy těch 6,8, no a 33,7 stupňů Celsia v roce 2019. Malinko ty nůžky sklapneme, protože se dostáváme do nějakých průměrů, alespoň po ránu toho dnešního dne. Jak to vypadá na území České republiky?
1: Teď sklapne vládě.
2: Teď sklapnu já na chviličku a dávám prostor Kačce. Já jsem rád, že jsem mohl sklapnout, už mi nestačily plicní sklípky na to, abych pokračoval.
1: To máš takové malinkaté sklípečičky. Tak se jdeme podívat na to, jak to vypadá. Teď po venku na Moravě jsou nižší teploty, než musím říct, že v Čechách, protože na Moravě je kolem 6 až 8, zatímco my si tady trošku...
2: Jo? No, ale protože... přes den zase tohle budou dělat na Moravě, to jak si pískala.
1: Jo,
2: teďka.
1: Neříkej, no tak možná se to obrátí, ale teď každopádně vedeme 10 až 12.
2: Ano, tak a jsme u té předpovědi na dnešní den. Nejvyšší teploty 17 až 21 a pískat si budou a krásně prospívat na Moravě, protože tam bude až 23 stupňů Celsia.
1: No tak oni si k tomu určitě něco dají, víš, no, a pak jim to bude zpívat.
2: Pěkně. Samo.
1: Při úterku bude přibývat oblačnosti, večer nás čekají lokální přehánky, ale přes den bude skoro jasno až polojasno, teploty 20 až 24 na jižní Moravě. Jo, tak tam si připísknou ještě, protože tam bude až 26.
2: Ano, můžeme se těšit na to, že bude velká úroda žita, protože jedna z těch pranostik hovoří o tom, že déšť na víta, špatná budou žita. Dnes pršet nebude, takže to s těmi žity nebude zase tak špatné.
1: Svatý vít dává trávě pít.
2: Teď už kapela Kamelot, Země tvých dlaní ve vysílání Country Rádia. Krásný poslech přeje při pondělku Kačka s Vláďou.
1: Tak Země tvých dlaní bude i Ivan Mládek a Benjo Band Ivana Mládka. Užívejte si tuhle skvělou muziku při pondělku 15. června na Víta.

rádio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Andrej Babiš chce zakázat dětem mobily ve školách. Vzkázal, že návrh předloží tento týden. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat, a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. A společnost ČES vybuduje za 8 miliard na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Ta bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno, postupně oblačno, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 17 až 21, na jižní Moravě až 24 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: 6 hodin 630 minut, tak se podíváme na ta jména, která máme v kalendáři, protože dneska slaví Vít a také Víta. Víta, nevím, jestli jako holka Víta, nebo...
2: Asi to bude ekvivalent k tomu Vítovi, protože jinak nevím. Možná by se taky mohlo říct chrám svatého Víta, že?
1: Jo, takže dneska slaví Vít a chrám svatého Víta. No, a takhle to sedí.
2: Vždycky je důležité si to odůvodnit.
1: Dobře, jde o mužské křestní jméno latinského původu, pochází z výrazu Vitus, což znamená živoucí či veselý. Možná má stejný původ s germánským jménem Vido, ale to se samozřejmě jenom tak jako domníváme. Těch Vítů máme v Česku, to snad ani není pravda.
2: No více než 18 000.
1: To není pravda.
2: Je to krásné oblíbené jméno.
1: No tak jdeme za holkama, kterých je výrazně méně, a to je Izolda.
2: Mhm. Jedná se o ženské křestní jméno, původ tohoto jména je nejasný, i když některé keltské prameny se přímo nabízí. Jméno je nejspíš nakonec původu germánského jména Isild, které je tvořeno ze slov Ice a Hild, nebo ho také může znamenat spravedlivá a světlovlasá.
1: Izolda, mě to zní tak jako seversky, takže jako světlovlasá dáma, ano. To se mi docela hodí teda.
2: Ano, že by se přejmenovala.
1: To ne. Podíváme se i do světa, dneska máme Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. Jo, to je všichni s tou modrou knížkou.
2: Ano, já když si pamatuju, že jsem byl na vojně, tak ještě než jsem se dostal tam, kam jsem se dostal, tak jsem byl také odpůrcem a nechtěl jsem a říkal jsem, mami, zachraň mě,
1: tak
2: že utekli ty slzičky.
1: Takhle, řekněme si to na rovinu, máš takovou polomodrou knížku.
2: Taková, ano, i když jsem byl odveden, jasně, tak byl jsem šlahnutý jenom jedním směrem, takže nedali mi na 100%.
1: Dneska máme taky Světový den proti násilí na seniorech. Mm-hmm.
2: No a v Dánsku slaví Valdemarův den a den sjednocení.
1: A víš, co mně se nejvíc líbí? Mně se líbí, že v Koreji mají dneska farmářský den sázení rýže.
2: No vidíš, toto je velké překvapení.
1: Tyjo, nechcete si taky zasadit na orlíku rýži, Vláďo?
2: No, já to zkusím. Ale tam je natolik sucho, že samozřejmě rýže vyžaduje určité
1: močary. Máte tolik vody, co ten orlík?
2: No vlastně ano, přímo v přehradě. No, plantáže nějaké.
1: V přehradě.
2: Ty se divili všichni.
1: Zasaďte rýži.
2: To jsou planktony, ne, vlach tady pěstuje rýži. Tak, pojďme si zamávat společně s Vaby Daňkem ve vysílání Country Rádia.
1: Ano, to je název jeho písničky. Teď v 6.38 se rozeznívá.

0: Medvědi a jejich jablko v 6 hodin a 42 minut. V tuto chvíli tady máme informaci z Prahy, konkrétně Praha 9, to je, bouralo se na Českobrodské. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a vzhledem k tomu, že to je silnice, která navazuje na průmyslovou, což je velmi vytížená silnice, v podstatě, já bych řekla, od rána do večera. Srazily se tam dva osobáky, tak to tam bude velmi komplikované, tak případně pokud můžete a dá se, tak to oběťte.
1: 8 až 11 stupňů, takhle jsou rozptýleny po ránu teploty. Pravdou je, že nejsou moc vysoké, takže se malinko přioblečte. To oblečení se vám možná bude hodit pak, když je pro vás 21 stupňů Celsia, což má být maximum, výjima Moravy, kde 23, tak to teplejší oblečení určitě budete potřebovat. Deštníky si brát nemusíte, má být jasno až polojasno.
0: Tolik tedy informace pro tuto chvíli o počasí a také o dopravě. A teď už připravena moc řeka, tam je Vinet.
1: A za chvilku někoho probouzíme.

0: Spoření na Country Rádiu.
1: 7:15 a 1 minuta k tomu a před námi je muzika, která se jmenuje, to můžeme prozradit, to jsou fešáci Pavel Brimmer a Miloš Lezák, Komedianti nestárnou.
2: Ano, já si myslím, že na tom bezesporu něco bude, protože úsměv na rtech prodlužuje život a dodává člověku takovou tu nonchalanci v tom ohledu všech kolem zamračených lidí. Smějte se, je to hrozně fajn. Prohlouzíme Ivana.
1: No, má totiž narozeniny.
2: Ano, ano. A na Ivana myslí manželka. Je to krásně napsáno tady. Teď je jenom otázkou, aby nám Ivan...
3: Nyní jsou všechny obvody obsazeny.
2: Jsem čeří zvedl telefon.
1: No tak zkusíme to ještě jednou. Možná, že se trošku lekl. Říká si, jo, mi to takhle
2: dobře.
1: Brzy. A když zavoláme po druhé, tak si řekne, no dobře, tak to je tak nějaký otrava, jo? To zvednu tu plen teda. A vynadám mu.
2: No uvidíme, jestli to zvedne a bude takové jako trošičku nabroušenější, ale já si myslím, že určitě ne, protože takhle ráno probudit, i když třeba jako může přispat, tak si třeba řekne ve skrytu duše, že by mi chtěl někdo popřát.
1: A nebo si řekne, to je asi něco důležitého, když volají po druhé.
2: Nevolá mi manželka, nezapomněla něco třeba, jako abych ji to dovez do práce, víš, nebo něco takového.
1: Tak uvidíme.
3: Nyní jsou všechny obvody obsazeny.
1: Evidentně se mu nechce, ale to je škoda, protože tady je takový vzkaz, jaková jedna zásadní věta, která si myslím, že by udělala radost úplně každému, kdo by ji slyšela jedno, jestli ráno, večer, nebo prostě kdyby ho někdo zbudil o půlnoci.
2: Ano, Ivuš, si to nejlepší, co mě v životě potkalo. To nám napsala Jana Ivuš, nemyslí samozřejmě nějakou ženu, ale myslí svého manžela Ivana, evidentně mu říká Ivuš. Je to také hezké, že zdrobněli na...
1: No jasně, dneska má 67. narozeniny a možná si chtěl trochu přispat a tak prostě si řekl, ale teď já nebudu zvedat telefon,
2: to
1: takhle brzy ne.
2: Že lidé v 67. jako si potřebují přispat?
1: Ne, že chtějí si
2: jo,
1: přispat, ne, že musí.
2: A on jim někdo volá
1: zrovna, já bych si chtěla přispat i ve svém věku. To myslím, že s věkem vůbec nesouvisí.
2: Ano, je tady taková krásná muzika. Komedianti nestárnou, aktuální téma, nejenom samozřejmě pro vás, naše oslavence, ale pro vás, pro všechny.
1: No, mohli jsme se dozvědět, jestli ten Ivan je taky komediant, co nestárne, rozumíš?
2: Tak kdyby mu nechtěla jeho manželka zahrát tuhle tu písničku, tak asi ne, anebo ne, a chce, aby se tím komediantem stál díky této písni.
1: Myslíš? No ale už se to nedozvíme, no, co se dá dělat?
2: Domyslíme si to.
4: Znám tě hezkou řádku let, jako kluci z recesí, do hračkářství za korunu, chodili jsme pro štěstí.

Ali hromady knih, co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, každý na mě hleděl jako na pytel blech.

0: Tak ta první hodina mezi 6 a 7 byla veskrze pozitivně laděná, alespoň díky hudebním tématům
1: a
0: interpretům.
1: Přijde.
0: Ne, teď to nepřijde. Já chci jenom říct, že jste se dověděli v rámci písničky k probouzení, že komedianti nestárnou. Tam jsme hovořili o tom smíchu. No a samozřejmě nikdo z nás nestárne, pokud si bude vesele prospěvovat a o tom veselém zpívání. V písni Hlídač krav nám tuhle tu informaci krásně v podání muziky předal Jarek Nohavica. Takže zpívejte, smějte se. A bude vám fajn.
1: Já myslím, že se můžete smát i informaci, která včera proběhla po internetu. Mě to teda jako nesmírně pobavilo, že stádo krav v Německu vtrhlo do nemocnice. Představ si, stádo krav, nemocnice, teď ty dveře takové ty, jak se otvírají, ta fotobuňka, jo, a teď jedna kráva, druhá kráva, pozor, ale oni neběželi někam jakoby dolů. Oni vyjeli do 3. patra.
0: Na Gindu.
1: Jo. Takhle.
0: No, jako, počkej, tak ano.
1: Kam si myslíš, že? Myslíš si, že gynekologii, jo?
0: Tak jestli to jsou krávy, jako oni, tak třeba potřeba nějaké vyšetření speciální, nebo ortopeda třeba, že by...
1: Ne, hele, na chirurgii.
0: Na chirurgii.
1: No, hele, jako do 3. zmáčkli si prostě knoflík a do 3. na chirurgii.
0: Zní to neuvěřitelně, ale já ti věřím, cokoliv řeknu.
1: Jste tam byli nějaký kámoše.
0: Je to docela možné, prasátka nějaká třeba, nevím.
1: Hele, jako nevím, tam už se jako nerozebírá dál, co tam dělali a jak je o tam teď dostali, to si nedovedu představit.
0: Tak, tohle byla jedna z těch důležitých informací vztahujících se ještě k této hodině, která nám za 2,5 minuty končí. Za chvíličku to jsou zprávy a počasí s Tomášem.
1: No, tak nevím, jestli bude takhle veselé, tak jsme to vzali trošku za něj. Ale po 7. Michal Tučný, já světem tah, jen tak s Celtou.
0: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka Vláďa.
2: Country počasí.
3: Pondělí přinese polojasnou až oblačnou oblohu. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21, na jižní Moravě až 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začneme situací na našem pracovním trhu. Zaměstnance starší 50 let zatěžuje péče o jejich blízké. Část z nich kvůli tomu z pracovního trhu úplně odchází. Výpadek zaměstnanců přitom podle analýzy přináší náklady i státu na neodvedených daních a pojistném. Starší lidé se navíc po období nezaměstnanosti jen obtížně na pracovní trh vracejí. Ušlé zisky jednotlivce dosahují u neformálně pečujících částky až 278 tisíc korun za rok. Analýza zároveň ukázala, že starší zaměstnance využívá naprostá většina českých firm. Lidé ve věku od 50 do 64 let tvoří zhruba třetinu všech zaměstnanců. Vyrazíme také do světa, protože obřímu skandálu čelí aerolinka Air Canada. Podle kanadské policie totiž její pilot téměř 17 let připravoval desítky tisíc cestujících s falešnou kapitánskou licencí. Na podvod se přišlo při rutinní kontrole dokladů. Policie proti dnes už bývalému pilotovi zahájila trestní stíhání. Vrátíme se zpátky na zem a domů. O ochraně přírody a skvělé práci ornitologů teď Luboš Dvořák.
2: Výsledky letošní kontroly instalovaných a evidovaných ptačích budek ornitology otevírají prostor pro další zlepšování projektu podpory biodiverzity v okolí Lázní Bělohrad. Z 50 ptačích příbytků zůstalo neobsazeno jen 5. Nejčastějšími obyvateli jsou sýkory koňadry a sýkory modřínky, vrabci i lejsek černohlavý. Luboš Dvořák, iČínsko.
1: O komplikaci v dopravě mezi Brnem a Slavkovem Luděk Savana Urbánek.
3: Na léto ve znamení omezené dopravy se musí připravit řidič jezdící po silnici první třídy mezi Brnem a Slavkovem. První červencový týden začne odkládaná přestavba křižovatky u Velešovic. Práce potrvají skoro celé prázdniny. Provoz bude zachován obousměrný ve zúžených pruzích. Pouze po dobu přibližně jednoho týdne bude nutné upravovaný úsek částečně uzavřít v jednom směru. Luděk Savana Urbánek, Slavkov u Brna.
0: Sport.
1: Desítky tisíc lidí z celé Evropy přijedou o víkendu 19. až 21. června do Brna na závody MotoGP. To přinese nápor nejen na dopravu, ale také na ubytovací zařízení. Některé hotely hlásí plno. Tisíce návštěvníků závodů často využívají i kempy v okolí Masarykova okruhu. A jak už je u nás zvykem volné pokoje, teď některé brněnské hotely na MotoGP nabízejí za násobně vyšší ceny než o běžných víkendech. Ještě jedna skvělá zpráva z víkendu. České veslařky Anna Šantručková s Pavlínou Flamíkovou si na světovém poháru v Plovdivu dojeli pro třetí místo v závodě dvojky bez kormidelníka. My jsme dopluli do konce zpráv. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Michal Tučný ve vysílání Country Rádia. Je 7 hodin 7 minut. Přejeme vám pěkné pondělí. Už je 15. června. To znamená, že máme polovinu června za sebou. Je to vůbec možné?
1: No, letí to jako voda samozřejmě. Blíží se nám
0: prázdniny.
1: Ano, krásné dvouměsíční letní prázdniny. Nejenom pro učitele, ale samozřejmě také pro žáčky. Než se tak stane, tak ještě nějaká voda v našich řekách bez pochyby uplyne a věříme, že ten tok v těch vodách bude příjemný, stejně jako tok muziky v našem vysílání Country Rádia.
0: No, ty si asi narážel na název písničky, který se jmenuje Stín staré řeky.
1: Ano, jo,
0: když už si hovořil o té vodě, tak určitě i vodáci o víkendu sjeli nějakou řeku, pěkně si ji užili, protože bylo docela příjemné počasí.
1: No a sjíždět můžete během celého léta, tak uvidíme, jestli k tomu budou vhodné podmínky, ale to už je zase úplně jiné téma, protože téma pro tuto hodinu je následující.
0: No, bude to třeba počasí, což samozřejmě ano. S tou vodou taky už se souvisí. Řekneme vám, jak vypadá výhled na tento týden, jestli bude pěkný, jestli užijete už ty šaty, které jste si, milé dámy, nakoupili přes víkend. Ne,
1: jo,
0: přes víkend. Já myslím, že mnohé dámy byly nakupovat, jo, protože jak to vidíš v té výloze, musíš tam jít, neodoláš a prostě nějaký ten kousek určitě pořídíš. Tak uvidíme, jestli to na to bude, nebo jestli prostě to bude na ty staré džíny.
1: Tak, teď už Malina Bradels, jak bylo avizováno, Stín staré řeky. Za chviličku také data v datech.
0: Určitě, mrkneme se do historie, aby jsme věděli, co nového, co starého a co nás třeba i čeká.
1: Ať se vám dobře poslouchá, přeje v tuto chvíli Kačka Vláďa.
0: Tak hezké pondělí a pěkný start do nového pracovního týdne.
1: No, s touhle muzikou to bude samo.
0: No určitě.

0: Marty Robbins, Big Iron ve vysílání Country Rádia. Úžasná muzika, která ve vás bez pochyby rozproudila krev takhle po ránu, a to konkrétně ve 7:45. Věříme, že u té rozprouděné krve zůstaneme ještě v souvislosti s počasím a také s dopravou. Teď to nemyslíme v rámci té dopravy nějak negativně, že by vám stoupl tlak třeba, ale ještě než se dostaneme k dopravě, tak tu máme počasí. Ne, máme tu dopravu. Pojďme na tu dopravu, když už jsem ji nakousl.
1: Tak ty si tak chceš dopravu?
0: Já chci dopravu napřed, ano.
1: Dobře.
0: Rozprouděná krev.
1: No, tak co teda, nevím, jestli jako je úplně příznivá informace, víte, jak to je s tou dopravou, ty to potom vylepšíš, jo, tím počasím.
0: Těším se.
1: Takže D8 u Nové Vsi, což je Praha Ústí nad Labem, tahle ta trasa, tak na 18. kilometru stojí kamion a vybočuje se tam zatáčce. Už je to označené, stojí tam policisté, tak snad to uvidíte včas. Věříme, že ano. Teď to od nás víte, tak věřím, že se s tím poradíte.
0: Ano, od 8 do nějakých 11 stupňů je na území České republiky teďka po ránu v tomto čase, o kterém jsme hovořili. No a přes den se ty teploty vyšplhají na 21. Pozor na Moravě, tam si mohou prospěvovat, protože bude teplej. Tam teploty dosáhnou až 23.
1: No tak vidíte, tak ve finále to vládě trošku napravil s tím počasím. To si myslím, že je vždycky takové jako lepší na závěr. Teď už Olympik, dej mi víc své lásky ve vysílání Country Rádia. Přejeme pěkné pondělí.

0: v datech a nep významné události dnešního dne.
1: Jestliže skupina Olympic zpívala o tom, aby jsme vám dali více lásky, tak to nevím, ale v každém případě vám dáme informace, které se týkají historie. Máme tu data v datech a řekneme si jednu velmi důležitou informaci, která se týká Česka. V roce 1754 toho dnešního dne Prokop Diviš se stavil v Příměticích u Znojma první pleskosvat.
2: Vláďo, ty nechceš dát našim posluchačům více lásky?
1: My se rozdáváme každý den a děláme to velkou radost. Já také, já dvojnásobně.
2: Jo?
1: No.
2: Víc už to nejde.
1: Víc to nejde.
2: Snaž
1: už není
2: kde
1: brát.
2: Snaž se trochu.
1: Dobře, budu, slibuju.
2: Tak Vláďa se ještě trošku více rozdá za malý okamžik. Teď vám ale musím říct, že v roce 1932 se toho dnešního dne narodil herec Miroslav Zounar. Ten se proslavil především rolí předsedy JZD v trilogii filmu Slunce, seno, režiséra Zdeňka Trošky. Určitě všichni víte. Bohužel nás opustil v roce 1998.
1: V roce 1963 se narodila americká filmová a televizní herečka Helen Huntová. Je známa především z televizního seriálu Jsem do tebe blázen. Má za sebou přes 60 rolí ve filmech, seriálech a divadlech, za které získala 25 cen.
2: No, já myslím, že je známá i z dalších jako filmů, které jsme tady třeba jako nezmínili. Vybavíš si nějaký další konkrétní film?
1: Já si vybavuji, protože je to pěkná ženská, velmi sympatická, úžasná herečka.
2: Blondýnka, viď?
1: No, jasně, přesně, jako křehká.
2: Lepší už to nebude,
1: ano,
2: třeba.
1: Ano.
2: No tak to absolutně teda jako zbožňuju, nádherný snímek. Podíváme se do roku 1996, tehdy zemřel herec Jiří Šašek, jedna z hereckých věcí 60. let 20. století, člen divadla Rokoko a herecký partner Darka Vostřela.
1: V roce 2004 zemřel Tomáš Sláma, herec, scénárista, konferenciér, redaktor, český scénárista, dramaturg, také publicista a moderátor.
2: V roce 2004 zemřel Tomáš Sláma, herec, scénárista, konferenciér a redaktor. To byla ozvěna.
1: Ano, tak tolik dnešní pohled do historie, to byla dnešní data v datech. V roce 2004 zemřel Tomáš Sláma, herec, to byla další ozvěna. Já to musím dohnat všechno.
2: Jo, já už to dál nezvládnu.
3: Dokud tráva bude růst, řeky

0: S Country rádiem na cestách.
1: Ladíte Country Radio minutu před 7:30, přejeme hezké ráno. Tak vlaky nám dneska nejezdí na trasách Dolní Poustevna, Bad Schandau, Kolín, Kutná Hora, tam se to týká pouze osobních vlaků, rychlíky normálně projedou. Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží, tahle výluka vytrvá do konce roku, stejně jako trasa Vsetín Půchov, bude sjízdná pouze autobusovou dopravou. Na silnicích na Dajeničce, konkrétně 42 km ve směru na Prahu, máme neprůjezdný pravý jízdní pruh, boural tam nákladní vůz s osobákem. No a pak se koukneme do Prahy, protože tady máme hned několik dopravních kolizí. Jedna je nad ohradou, další je v ulici Černokostelecká a také v ulici Opálková máme v sobě dva osobní vozy. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu, samozřejmě bez kolizí a bez zdržení, teď už zprávy, počasí a pak muzika. Babi Rivola.
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirovský.

0: Intri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Česko po chladnějším období čekají tropické teploty. Oteplovat se začne v polovině týdne, kdy nejprve bude kolem 30 stupňů Celsia. Nejtepleji by pak mělo být v závěru týdne, kdy se teploty mohou vyšplhat až k 35 stupňů. Pardubický kraj hledá nástupce dosavadní ředitelky střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem Lenky Godhardové. Ta rezignovala na funkci po nedávné školní inspekci, která ve škole odhalila nedostatky v řízení, komunikaci a vedení teoretické výuky. Dopravní peklo v Praze pokračuje. K dlouhému seznamu uzavírek a rozkopaných ulic přibydou od července další. Řidiče tak čeká nová zkouška nervů a trpělivosti, protože situace bude ještě horší. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno, postupně oblačno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21, na jižní Moravě až 24 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Včera jsem se vracel z

Přiznám se k mihotavým hvězdám, zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: My jsme si z minulého týdne vybrali jednu pěknou otázku, kterou jsme pro vás vymysleli. A sice, jestli doma máte schované dopisy vašich babiček nebo rodičů. Prostě nějaké takové ty zažloutlé dopisy psané rukou. A nebo, to nás napadlo, psané vlastně na psacím stroji. Každý psací stroj byl vlastně jakoby unikát. A každý psal tak trošku jinak. Jo. A vlastně to byla i taková, to mě teď napadlo.
2: V kriminalistice.
1: Přesně, no, v kriminalistice. Jasně, oni podle toho poznávali vlastně, jaký stroj to je. A kdo ho kdy měl, protože jich zase nebylo tolik. No prostě je to byla zábava.
2: Tak chodili naprosto krásné odpovědi, takové, dalo by se říci, až dojemné, srdce rvoucí, protože to téma je opravdu aktuální. Takže co se týká těch dopisů, napsala nám třeba Milka. Mám schované po rodičích staré dokumenty, staré fotografie a po dědečkovi z první světové války dopisy, co psal babičce z fronty z Itálie na Pijavě, kde bojovali.
1: Petr píše, že bohužel už nemá, ale pamatuji si, že doma měli takovou obálku se zažloutlou barvou a v ní bylo nějaké tajné psaní, ale jsou to dnes po 50 letech jenom vzpomínky. Vidíš, ale jako evidentně pořád někde tam v hlavě je zasazen prostě nějaký ten zažloutlý dopis a Petr evidentně neví, co v něm bylo a pořád podle mě to tam trošku jako hlodá.
2: No, je nesmírně krásné, když se k těm starým dopisům, těm zažloutlým, ať už jsou psány jakkoliv, prostě vracíme, osvětluje nám to ty naše předky a tu minulost, ve které naši předkové žili. Napsal nám třeba Libor, ano, je mě to líto vyhodit. No tak samozřejmě chleba to nežere vždycky, jak já říkám, takže opravdu si to místečko doma někde najdete, které je vám srdci blízké, už díky obsahu těch dopisů a takové té staré, zažloutlé formě a s tím odérem, které na vás čas od času dýchnou.
1: Myslíš, že se časem jako ten dopis rozpadne?
2: Já myslím, že ne.
1: Myslíš, že jakože vytrvá prostě věky?
2: No tak věky určitě nevím, záleží na tom samozřejmě, v jakém prostředí se ty staré dopisy uchovávají. Třeba takové jako...
1: No tak v akvárku samozřejmě víme, že asi dlouho nevydrží, že jo, takový dopis.
2: Ano, třeba se dají uchovat staré knihy, třeba z 10. 9. století a ty jsou speciálně v takových místnostech klimatizovaný za speciálního světla, není k ním přístup.
1: No to jo, ale jako bez speciálních podmínek. Myslíš si, že dopis vydrží dlouho? Jako po další generace?
2: Vydrží.
1: Jo.
2: Když ne, tak alespoň v našich srdcích, v naší mysli a my pak můžeme z generace na generaci předávat obsah těchto starých dopisů.
1: Ach, ty jsi taky poeta. 7.41. Tak dáme si Petra Nováka a Flamengo a písničku Povídej. No a jestli vás zajímá téma dalšího ranního otazníku pro dnešní den, tak určitě poslouchejte kolem 9:45.
2: Hezký poslech, přeje Kačka Vláďa.
1: Tady už muzika, užívejte pondělí.

0: Minutu po 7:45 se od nás dozvíte něco málo z dopravy a taky se mrkneme na počasí, jak to v tuto chvíli vypadá po venku. Tak ty teploty se nám už začaly pěkně srovnávat i na Moravě, i tady v Česku máme, nebo v Čechách máme kolem těch 12 stupňů Celsia. Jenom na horách je trošku zima, je tam chladněji, tam může být kolem 4 až 6.
1: Tak D1, tady nám nastal problém u motoristů u Rybiček, je to na 42. kilometru z Brna do Prahy. Došlo zde ke srážce osobního vozidla s kamionem. Sjezd poslední volný, který můžete využít, je na Vlašim na 49. kilometru. Kolona v tuto chvíli je zhruba na půl hodiny.
0: Tak jestli se nechcete zdržet u Rybiček, tak samozřejmě využijte tuto objízdnou trasu, kterou vám vládě řekl. Tady už je Faith Hill.
1: A písnička Mississippi Girl.
0: Hezké pondělí.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak vy určitě víte, o jakou soutěž se jedná. Je to jednoduché, 5 otázek z naší strany, 5 odpovědí z naší strany. Pak, když se dopracujete, lidově řečeno, k meritu věci, tak získáváte deštník od Country Rádia. Nebude to těžké, stačí se jenom trošičku zamyslet a deštník je váš.
2: No tak těžké to samozřejmě bude, jak pro koho, že jo? To jako pro někoho to bude úplně jednoduché určitě. Od první otázky a ano. První odpovědi. A pro někoho to samozřejmě bude tak složité, že vlastně vůbec nebude vědět ani na konci.
1: No, ale můžete vyzkoušet a zavolat na telefon 210 323 333 a třeba jenom tak jako plácnout. A mně to takhle v životě vždycky vycházelo. Jo? Já jsem to neviděl, něco jsem plácnul a mnohdy to bylo fajn, v pořádku.
2: No, tak vidíte, říkala, tak vidíte. Jako, tak
1: může... Jsi to učil a říkám, samozřejmě, 3 hodiny jsem na tím
2: strávil. No, ale samozřejmě můžete to vyzkoušet, ať už víte nebo nevíte, nebo si chcete jenom tipnout, tak až se dozvíte 5 odpovědí na našich 5 otázek, tak držíme palce.
1: Já se ptám, jste současná osobnost nebo historická?
2: Byla jsem osobnost, jejíž jméno se dodnes objevuje v učebnicích dějepisu, takže jsem vlastně z dnešního pohledu už osobnost historická.
1: Znamená to, že jste žila v době, kdy Evropě vládly králové, císaři a třeba šlechtické rody?
2: Ano, žila jsem v období, kdy většina evropských států byla monarchiemi, tedy v 18. století.
1: Byla jste známá především díky svému působení v politice a vládnutí, nebo například ve vědě nebo umění?
2: Já myslím, že jsem se proslavila především jako panovnice a státnice.
1: A nedrželi v této době náhodou pevnou ruku nebo rukou otěže státu spíše muži?
2: No to ano. A právě to mě činí jednu z nejvýznamnějších žen evropských dějin. Navzdory obtížnému začátku jsem si získala respekt doma i v zahraničí.
1: Dobře, tak když už jste si získala respekt, co bylo to nejzásadnější, čím jste vstoupila do dějin?
2: Tak byla to řada zásadních věcí. Dokonce se o mě říkal i vtip. Prý jsem zavedla povinnou školní docházku, protože už jsem nevěděla, co s 16 dětmi. Ve skutečnosti ale šlo o součást rozsáhlých reform Habsburské monarchie, nikoli o řešení mé osobní rodinné situace.
1: No, tak já si myslím osobně tedy, že v rámci té poslední otázky a následné odpovědi máte všichni jasno, že nemusíte odhadovat a že to dáte, samozřejmě pokud nám zavoláte.
2: Tak to je jasný, Karel
1: no,
2: čtvrtý, že jo?
1: No.
2: Takže zkusíme Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana.
2: Dano, zkusíte si tipnout nebo víte naprosto přesně, o koho jde?
3: No, myslím si, že to je Marie Terezie.
2: A proč si to myslíte?
3: No tak vyplývalo to postupně a poslední otázka už byla úplně jasná.
2: To už byla, jasně. Ta povinná školní docházka, je to tak?
3: Ano.
1: To ji nikdy neodpustím.
2: A těch 16 dětí, že jo? To je jako málo kdo měl, si myslím 16 dětí, i když v té době.
1: No.
2: Tak zkusíme, no.
1: Samozřejmě.
2: Ale tak, ano. Ale vy jste si byla jistá, samozřejmě tady to byla úplná jistota, takže získáváte od nás deštník Country Rádia, gratulujeme.
3: Mám ráda, děkuju.
1: My taky děkujeme za telefon, ať se daří, jste šikulka, my vám posíláme muziku. Tony Linhart, Volant, je mužu kormidla.
2: Tak to je takhle jednoduchá soutěž, kterou si zase dáme zítra před 8 hodinou ranní.
1: No, moc se těšíme a to není zdaleka soutěží pro dnešní den vůbec všechno.
2: Za hodinu další, tak poslouchejte dál.
4: Za volantem nasadíš si masku kamenou.

0: Tony Linhart dozněl ve vysílání Country Rádia krátce před 8:00. Za 3 minuty už bude celá, to znamená, že tady budou počasí a taky zprávy.
1: No a to samozřejmě není zdaleka všechno, protože po zprávách se můžete těšit na další muziku. Ta nejbližší nabídka bude krásná písnička, která zazněla i na naší pražské fontáně v podání Honzy Vančury. Čekají nás Rangers a Na tvůj dům modrý měsíc stále
0: svítí. Je, pojďme si zaspívat hned po zprávách. Hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Pondělí přinese polojasnou až oblačnou oblohu. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21, na jižní Moravě až 23 stupňů Celsia.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
7: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
8: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
9: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma.
10: Nikomu to neříkej.
9: Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
8: Jak to? To si děláš srandu.
9: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
11: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
12: Haló, jsem ztracen a bloudím.
13: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Vřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme v lese, protože přemnožená divoká prasata způsobí ročně po celém Česku škody za několik miliard korun. Potvrzují to dlouhodobá data ministerstva zemědělství. Divočáci zemědělcům požírají plodiny a rozrývají louky. V lese ničí mladé porosty. Ročně sice myslivci zastřelí zhruba 200 tisíc divokých prasat. Na snižování jejich stavu to ale stále nestačí. Prasata jsou stále přemnožená. Obyvatelé slovenského města Šala, které leží v Nitranském kraji, čelí neobvyklé situaci. V poslední době zaznamenali velký výskyt obřího hmyzu, pro ně neznámého druhu. Odborníci jsou ale v klidu. Pro člověka prý není toto zvíře nebezpečné. Jde údajně o žahálku obrovskou. Její zvýšený výskyt v posledních letech souvisí s klimatickou změnou, protože tento druh se původně vyskytoval převážně ve Středomoří a postupně se rozšiřuje i na sever Evropy. Žahálka obrovská je navíc na Slovensku zákonem chráněná. Pozvánku na městský stadion v Mladé Boleslavi má pro nás Luboš Dvořák.
2: Ve čtvrtek 18. června se městský stadion Mladé Boleslavi promění místo plné techniky, ukázek zásahu a zajímavostí ze světa integrovaného záchranného systému. Návštěvníci uvidí dynamické i statické ukázky, prezentaci speciální techniky a prevenci. Programy se budou opakovat ráno pro školy a odpoledne pro veřejnost. Luboš Dvořák, Mladé Boleslavsko.
1: Také cestování vlakem se zrychluje. Důkaz má Savana.
3: Vraky a staré automobily, ke kterým se v Kolíně už nikdo podle platné legislativy nehlásí a byly odtaženy, jdou do dražby. Vyvolávací ceny jsou nízké, začínají na 16 stovkách korun. Elektronická forma dražby potrvá až do 22. června. Mezi nabízenými domácími škodovkami jsou i starý Bavorák nebo Mercedes. Luboš Dvořák, Kolín.
0: Sport.
1: Máme tu další skvělý český úspěch. Neporazitelný, dominantní a zlatý. Martin Fuchsa po závodu na 1000 metrů vyhrál na mistrovství Evropy v Portugalsku i poloviční trať a slaví už své celkem 15. evropské zlato. Své soupeře rozdrtil 33-letý kanoista z Nymburka opět díky svému mohutnému a skvělému finiši. Ve finále jsou také zprávy na Country Radio. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Takhle vysoko. Takhle ano. Vysoko to Honza Vančura taky vyspívával.
1: Ano, na sobotní country fontáně my jsme si to moc užili, protože Honza Vančura konec konců jako všechny kapely byl naprosto úžasný a my ho prostě máme rádi, no. I když mi hodil tenisovou raketu do prostřed tenisového kurtu.
0: Ježíš, ale to jsme vůbec nečekali, tak aby jsme vás uvedli do obrazu, vy co jste tam nebyli, tak... Country Fontana se letos konala na Štvanici na tenisových kurtech, takže Vláďa si sebou přinesl tenisovou raketu a vlastně Honza Vančura nám tam vyprávěl o tom, že vlastně tady na těch konkrétních kurtech hrál naposledy před 35 lety. No tak my jsme ho požádali, aby nám ukázal, jak vlastně jak to umí a jak prostě nadhazuje a tak, takže on jakoby s imaginárním míčkem tam jakoby ukazoval, jak a pak najednou tu raketu zahodil, jo, prostě z pódia pryč a to jsme se teda jako vyděsila. Jsem si říkala, chudák Vláďova raketa letitá, věci, kolik desítek let stará.
1: S jediným výplatem.
0: S jediným výplatem, ale přežila to, takže dobrý.
1: Tak, to byl návrat k sobotní country fontáně. Samozřejmě teď nás čeká muzika v našem vysílání aktuálně 7:07 raní, která se vztahuje k 15. červnu, tedy dnešnímu pondělnímu datu.
0: No tak my samozřejmě si pustíme kapelu Marien, což je skvělá kapela, kterou určitě taky dobře znáte, nejenom prostě z našich country fontán, ale určitě samozřejmě i z nějakých koncertů, na kterých jste možná byli.
1: Tak Memento Mori v nejbližších chvílích, no a v této hodině nějaká ta soutěž a taky tu budeme mít pořad pod lupou.
0: Tak máte se rozhodně na co těšit, přejeme pěkné ráno a hlavně pěkné pondělí všem Vítům, protože to jsou kluci, kteří mají dneska svátek.
1: Ať se vám dobře poslouchá.

0: Texmeni nám dohráli, dospívali ve 8:45 a to je ten správný čas, abychom si řekli něco o dopravě a také o počasí. Když už tu máme tu dropravu, tak si pojďme říci, že na silnici 35 na příjezdu do Liberce z Chrastavy se tvoří kolony. Je to v důsledku zúžení u sjezdu na Géčko. Fronta je tam zhruba na 10 minut.
1: No tak Géčko je samozřejmě obchodní centrum. Aha. To všichni znalci tamních poměrů vědí. Tak my se podíváme na silnice, teda už jsme se dívali na silnice, tak jo, tak to jsme se přehledla.
0: Ne, na počasí se podívám.
1: Na počasí, tak jo.
0: Jaké
1: tak,
0: je na silnici třeba,
1: tak,
0: jo?
1: Jaké je počasí na silnici? Tak úplně stejné, jako je ve vzduchu všude kolem, třeba ano. I před domem a tak. Podíváme se do Volar, protože ve Volarech je kolem nuly, si představ.
0: No počkej, to chci říct, že nám to trumflo, jako vždycky to naše ranní pinkání tady, jestli Kvilda nebo Jizerka.
1: Ranní pinkání je přepinknuto, Volary prostě aktuálně vyhrávají. Vedou. Nevím, co se tam děje, možná rozbitý teploměr. Každopádně jinak ty teploty jsou poměrně příjemnější, jsou mezi 12 až 14 stupně Celsia.
0: My se jdeme podívat na muziku, čekají nás skvělí členové kapely Dire Straits, Ticket to the Heaven, tak lístek do nebe právě v tuto chvíli.
1: No a za malý okamžik, taky pořád pod lupou, tak komu se tentokrát budeme věnovat při pondělku 15. června?
0: Nechejte se překvapit.
1: Prozradíme, že to bude herec.
0: Ach jo. I can see what you're looking to find in a smile on my face.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou jednoho skvělého herce. Možná jste přemýšleli nad tím, jaké je jeho jméno, tak my vám ho teď prozradíme. Jde o Miroslava Zounara. Právě dnes by slavil své narozeniny. Šlo o českého herce, který se proslavil především rolí předsedy JZD v trilogii filmů Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a také Slunce, seno, erotika. Režiséra Zdeňka Trošky.
2: Mládí Miroslav Zounar strávil ve východních Čechách. Po studiích na gymnáziu se přihlásil na Pražskou Damu. Po jejím ukončení získal angažmá v divadle v Příbrami a poté v divadle Vítězného února v Hradci Králové.
1: V 70. letech 20. století působil v Praze, nejprve v Činoherním klubu a po dvou letech přešel do hereckého souboru filmového studia Barrandov.
2: Zpočátku bylo hereckých příležitostí před kamerou poskromnu. Vždy se jednalo spíše o role vedlejší. Víc se začal hrát, až když se začal politicky angažovat.
1: Většinou se jednalo o filmy s propagandistickou tématikou. V té době získal titul Zasloužilý umělec, až v pozdějším věku přišly role, které ho více zviditelnily a ukázaly i jeho komediální talent.
2: No a že byl opravdu skvělý, tak to už jsme si říkali, o tom právě svědčí jeho role Hoštického předsedu JZD Rádla, a to byly právě ty trilogie Slunce, seno a podobně. No a co je důležité, že v roce 1991 Miroslav Zounar odešel do předčasného důchodu.
1: Před kamerou se naposledy objevil v roce 1994 v pohádce Princezna Zemlejna, kde stvárnil roli kapelníka.
2: No a teď něco z jeho soukromí. Jeho manželka byla lékařka Marta Zounarová a určitě znáte jejich syna Martina Zounara, což je skvělý herec.
1: No a kde bychom si ho mohli ještě připomenout, v jakých snímcích?
2: Tak třeba seriál Dynastie Nováků nebo seriál Sanitka. Další seriál Bylo nás šest.
1: No nebo Studentská balada, což byl film. A když se ještě vrátíme k těm seriálům, tak určitě vzpomenete na Chlapci a chlapy. Tam si myslím, že měl významnou roli. Tam byl ten Tomášův otec.
2: Jo, to byl zajímavý seriál. Spousta mých kámošů tam hrála.
1: No. A ty?
2: Já ne, mě z toho vyloučili. Já jsem nebyl fyzicky zdatný.
1: Tady už je rekonvalescence, dáme si Johnnyho 78.
2: Krásné ráno.
3: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal, když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál. Pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod drnem, a k

0: zpíval Johnny Cash.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: S Country Rádiem na cestách.
1: S vámi je Country Radio, minutu před 8:30, tak co nás čeká v dopravě, co nás čeká a nemine. Ať už cestujete vlakem, anebo samozřejmě třeba a svým vlastním automobilem, tak co se vlaku týče, tak máme nějaké výluky na trasách Vsetín, Půchov, Fulnek, Suchdol nad Odrou, Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží nebo Úpořiny, Radejčín. Co se týče takových těch polodenních vlakových výluk, tak tu máme pouze jednu pro ten dnešní den, a sice Kostelec u Jihlavy, Třešť. Vytrvá nám během dnešního dne a možná i během zítřku, ale o tom vás budeme zpravovat až zítra. Dneska si počítejte v tuto chvíli s komplikacemi v dopravě na silnicích, třeba v Brandýsem nad Labem, v ulici Pražské, tak tam máme dopravní kolizi, bouralo se také v Praze v ulici Bruslařské. No a když se podíváme kousek dál, třeba do Ostrova, což je na Karlovarsku, tak na hlavní třídě tam máme dopravní kolizi. A boural se taky na D1, koukám, 47. kilometr ve směru na Prahu, tak tam počítejte taky s nějakým tím zdržením. Teď zprávy počasí a pak Ivan Mládek, dáme si jeho zkratky.
2: Country Radio.
0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Andrej Babiš chce zakázat dětem mobily ve školách. Vzkázal, že návrh předloží tento týden. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat, a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. A společnost ČES vybuduje za 8 miliard na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Ta bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno, postupně oblačno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21, na jižní Moravě až 24 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Vítr?
2: Vítr. Dneska je světový den větru.
1: Ano, přesně tak.
2: Takže prostě dneska musíme hodně foukat. Báďo, já budu mluvit, ty budeš foukat a pak si to vyměníme.
1: Dobře, tak jo.
2: Takže dneska slaví svůj svátek. Co to tady šustí?
1: Jdeme na oslavence.
2: Tak, dneska slaví svůj svátek Vít, nebo taky Víta. Jde o mužské křestní jméno latinského původu a pochází z výrazu vitus, což znamená, že to je nějaký živoucí, veselý člověk, kterého je všude plno. Možná má stejný původ s germánským jménem Vido, psáno s dvojitým V. Vido byl nějaký kouzelník, nebyl?
1: To byl Žito.
2: Ne,
1: Vido nic mi to neříká. Vido mi nic neříká.
2: Každopádně těch Vítů je přes 18 tisíc, tak vám kluci přejeme všechno nejlepší.
1: No a existuje také ženská podoba tohoto jména, což je Víta. Ano, slyšíte dobře. V České republice jich tolik nemáme, ale pokud nás nějaká Víta z těch 23 nositelek tohoto jména poslouchá, přejeme všechno nejlepší. No a v kalendáři máme další jméno, tím jménem je Izolda. Původ tohoto jména je nejasný, i když některé keltské prameny se přímo nabízí. Jméno je nejspíš nakonec původem germánského Ischild, které je tvořeno z jména Ice a Shield, nebo to může znamenat spravedlivá a světlovlasá. Teď mě napadá takový ten francouzský rytířský epos, tuším, že z 12. století, milostný epos Tristan a Isolda. Že? Takže, No, to je takový, jako jsme zabředli trošku do literatury.
2: Jo, to jsme se dostali.
1: Tristana Isolda.
2: To jsme se dostali hodně daleko, teď se dostaneme možná ještě dál, protože dneska máme Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. Myslíš si, že jich je jako hodně?
1: No tak v dnešní době, kdy byla zrušena základní vojenská povinná služba, tak už asi ne. Je to samozřejmě jenom na dobrovolnictví, ale dřív
2: kdyby
1: tomu tak
2: to
1: bylo.
2: Kdyby se to zase zavedlo, viď?
1: No tak si myslím, že těch odpůrců bude víc než adeptů.
2: Tak 15. červen pro ně bude naprosto zásadní datum. Dneska máme, jak jsme řekli, světový den větru.
1: Ano.
2: Víš, co to znamená, Vláďo?
1: Že si musíme vážit větru, aby nám příjemně vál a třeba nám roznášel semínka po kraji rostlin, aby jsme pořád mohli žít v takové té sounáležitosti s přírodou, ne, já nevím.
2: Tak ty jsi to tahal z paty. Dobře, tak já ti pomůžu trošku, protože světový den větru je příležitost k popularizaci využívání energie větru k různým osvětovým akcím a také je to svátek všech, kteří se o vítr jako obnovitelný zdroj energie zajímají a je to velmi zajímavé a myslím si, že pokud by vás zajímalo třeba ohledně větrných elektráren něco více, tak není asi důležité poslouchat třeba jenom zprávy, ale něco si o tom zjistit, protože věci můžou být jinak, než se zdají být.
1: Ano. No, ale ty semínka v tom také hrají roli. Kdyby nefoukal vítr, tak se nám nerozmnoží rostlinky třeba, že jo, po kraji.
2: Jo.
1: Ten vítr tam odnese třeba z pampelišek a tak, no
2: jo,
1: tak nic.
2: Dobře. Jo, to hezký.
1: První vlak na jich, to už je téma pro Vabyho Daňka. Krásná muzika, která nás čeká právě teď.
2: No, ještě bychom si mohli říct, že dneska můžeme slavit takový jeden pěkný korejský svátek, farmářský den sázení rýže. To slaví oni tam. Jo, ale my to můžeme taky slavit. Už jste někde zkusili zasadit rýži? Vláďa se to chystá udělat na orlíku.
1: Ano,
2: do orlíku
1: tak.
2: Přímo.
1: A nebo ji můžete třeba jíst dneska.

0: Kenny Rogers ve vysílání Country Radio 3 minuty po 8:45. Tak počítejte s tím, že na D1 u Vlašimi máme stále komplikace. Je to 24,5 km, ta dopravní kolize, která tam byla, tak ta už je sice odstraněna, ale kolony přetrvávají, protože se tam stala další dopravní nehoda. Takže tam to asi bude prostě nadlouho.
1: Je to takové začarované. No, méně začarované je to v rámci počasí, protože dnešní teploty nebudou Bůh ví jak vysoké, ale mnohdy pro mnohé z nás příjemné, mají dosahovat rozmezí od 17 do 21, na Moravě dokonce 23 stupňů Celsia. Pravdou je, že teď po ránu byste se měli tepleji obléci, protože teploty jsou v rozmezí od nějakých 8 do 12 stupňů.
0: Ale tak ve přece nějaký otužilci, no, tak se nemusíme pravda, příliš navlékat takhle po ránu a pak to v pohodě zvládneme přes den.
1: 210 323 333, to je aktuální telefonní číslo sem do studia, kdo budete chtít zpívat, volejte.

0: Dospíváš to?
1: Na Country Rádiu v 8.51 budeme zpívat a z plného hrdla jednoho.
2: No, my ani tak ne, tedy Kačka s Vláďou, spíš ten z vás, kdo se k nám dovolá.
1: No, z toho jednoho plného hrdla právě někdo bude zpívat.
2: Plného hrdla. Zopakujeme telefon 210 323 333. Aktuálně můžete vyhrát tričko Country Rádia, ale ještě předtím musíte splnit několik kritérií. Jedním z nich je mít odvahu a troufnout si dospívat závěr námi odprezentované ukázky dané písně.
1: No, to už jsou teda dvě kritéria, Vláďo.
2: Já jsem říkal několik kritérií.
1: No, tak no. Si říkal jedno, tak tohle to jsou už dvě. Ale tak samozřejmě, jako my vám věříme. Jako, buďte odvážní, zavolejte na 210 323 333, my vám pustíme úryvek písničky a na vás bude dospívatý. A nebude to jen tak ledajaká písnička, bude to písnička, kterou znáte z našeho éteru.
2: No a nám už tady zvoní telefon, halo, Country Radio, kdo tam? Halo? Tak nám to vypadlo, no. To se stává, protože linky jsou přetíženy samozřejmě.
1: Je tady takže prostě obrovský přetlak, tak jak to teda je?
2: No snad se to teďka povede.
1: No teď prostě všichni volají naraz. Prostě nás, nechte volat jenom jednoho, jo, teďka. Domluvte se a zavolejte jenom jeden z vás. Nebo to budeme muset dospívat my. A to nechcete.
2: A to si nepřijete.
1: A to by byl pěkný duet, viď? Jeden by zpíval falešně, druhý tak pěkně jako já.
2: Já bych zpíval čistě, ale zase neznám texty. Ty zpíváš falešně a znáš texty. No ne, dobře, tak zpíváš dobře.
1: Vladimíre, buď rád, že jsi tak daleko. Ano. Zkusíme to. Country Radio, dobrý den. No a vidíš, a teď to vypadlo.
2: No,
1: jo?
2: A pořád to už je podruhé, co na to vypadlo.
1: Ale teda jako, a teda dneska je to nějaká prekerka. Dobře. Dneska ale strašně chcete jako vyhrávat.
2: Ne, uděláme to jinak. Dáme poslední šanci a v případě, že to nepovede, tak my slibujeme, milí posluchači,
1: že to zaspíváme,
2: že
1: my.
2: To zaspíváme my. Jo, no? Ano, slibujeme, Kačko.
1: Country Radio, dobrý den.
3: Dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno, kdo tam?
3: Tady Tomáš.
1: Tak Tomáši, tak to jste měl docela štěstí, jo, že jste zavolal, protože jinak bychom zpívali my.
2: No,
3: já jsem to právě poslouchal, to bylo zajímavé, tak jsem to zkusil a ono to vyšlo.
1: Jo, vy jste prostě nechtěl, aby jsme zpívali, takhle.
3: Ano, a jsem v éteru.
2: Jo, tak to necháme na vás. Jo.
1: Přesně, jste v éteru, připravte se na to, abyste dospíval jednu pěknou píseň, dobře poslouchejte, věříme, že budete znát slova, kdyby ne, tak my vám samozřejmě můžeme pomoci. Jo? Tak jdeme na to.
3: Ano.

0: Rychlík v barvě pomeranče, už mě zase veze goodbye.
1: No, skvělý.
2: Tak to bylo parádní. A věděl byste i dál, protože tohle teda, to byl fantastický výkon.
0: Tak jako světla herny. A takhle nějako.
1: Ano,
2: mě stejně vždycky rozruší.
0: Zvit brzdeský lucerny.
2: Kumáři se v ozduší. No super, Ježíš, ale vy jste skvělej. A tohle to je asi nějaká vaše oblíbená, je to tak?
0: No tak celkově Greenhorni a tenhle ten žánr, já mám moc rád, takže když neznám třeba kolikrát text úplně přesně, tak aspoň nějaké povědomí a nějaké slovíčko tý sloky vždycky dám dohromady.
2: Jste skvělej.
1: No jinak nám sem chodí už v tuto chvíli aktuálně celá řada mailů, SMS, kde se píše děkujeme Tomáši za to, že jste se přihlásil, že zpíváte, že jsme nemuseli poslouchat Čepelíkovou s Vlachem.
2: Přesně, zachránil jste
1: nás. Ano, a další. Máte to u nás, děkujeme, nikdy vám to nezapomeneme. Vítek z Ostravy podepsán.
2: Počkej, ale Lucka taky napsala, to je škoda. Tak ale každopádně gratulujeme, tričko je vaše, hezky jste si ho vyspíval.
1: Tak,
0: super, teď, díky moc.
1: Teď už celá písnička. Mějte se moc hezky, jste odvážně a krásně zpíváte.
0: Taky tak, díky. Taky tak, děkuji, na to. Ahoj.

0: Oranžový Express, to byla ta dnešní soutěžní píseň, kterou tuším, že Tomáš se jmenoval náš
1: posluchač,
0: dospíval naprosto pregnantně, byl k nezastavení, protože zpíval i další sloky, čímž nám dokázal na rozdíl od nás dvou, že tu píseň perfektně zná.
1: No tak my bychom to taky
0: ale jako tak jsme to taky dali.
1: My bychom to nějak spláceli, ale Tomáš to dal prostě úplně fantasticky. Tak možná, že máte stejnou odvahu jako Tomáš, jenom jste se nedovolali, jak to můžete zkusit zase
0: dvakrát
1: zítra.
0: Nám to vypadlo.
1: No, co se dá dělat? Přetlak.
0: Tak my jdeme na další hodinu, to už bude dnešní dopoledne, čeká nás skvělá muzika, nejprve Robert Křesťan a pak kapela Kamelot.
1: Tak vám přejeme pěkný den, pěkné pondělí 15. června.
2: Country počasí.
3: Pondělí přinese polojasnou až oblačnou oblohu. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21, na jižní Moravě až 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, vrátíme se ještě k víkendu. Vítězem závodu 1000 mil československých se stala posádka Arnoš Nezmeškal a Marek Ronovský s vozem Aero 50. Cenu ředitele Národního technického muzea si za svoji dlouholetou činnost také odnesl Nezmeškal, který je ředitelem odboru muzea dopravy Národního technického muzea. A ještě připomenu, že klání, které navazuje na automobilový závod z první republiky, si jezdí jako závod pravidelnosti. Na dně Indického oceánu vědci objevili obrovské pohřebiště velryb, které se táhne v délce asi 1200 kilometrů a ukrývá pozůstatky staré až 5 milionů 300 tisíc let. Nález podle odborníků patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu a může přinést nové poznatky o dávné historii kitovců. Vědci rovněž popsali dosud neznámý druh kitovce. Největším objeveným tělem byla plejtvákovitá velryba z antarktických vod. Rybáři mají problém v našich revírech, blíže Luboš Dvořák.
2: Mělnické tůně ve Hlovice a Mlazice hlásí nebezpečného vetřelce. Jde o sumečka černého. Malá ryba podobná domácím akvarijním. V Evropě, kam se dostala v 19. století, se dorůstá jen 20 cm. Problém je v její žravosti, kdy skonzumuje jikry i plůdek ostatním druhům ryb. V těchto dnech probíhá odlov. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: O kvalitě vody teď Luděk Savana Urbánek.
3: Hygienikům se to nelíbí, lidem je to jedno. Vodní nádrž Čerťák u Nového Jičína zahájila koupací sezonu, přestože voda v ní dostala známku zhoršené jakosti. Návštěvníci si užívají osvěžení i vyhlášené speciality Bystra Čerťák. Lokalita nabízí nejen koupání, ale také sportovní a gastronomické vyžití. Luděk Savana Urbánek, Nový Jičín.
0: Sport.
1: Včera se jela Formule 1 a děly se věci. Na výhru čekal skoro 2 roky, ale ve velké ceně Katalánska pilot Ferrari Lewis Hamilton ukázal formu z posledních týdnů a v závodě Formule 1 zvítězil poprvé od přestupu k italské stáji. K triumfu mu pomohla ojedinělá 3zastávková strategie i štěstí s načasováním vyhlášení virtuálního safety caru. Druhý cílem projel George Russell z Mercedesu a třetí Lando Norris z McLarenu. To byla Formule 1 a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Kapela Camelot, to byl samozřejmě Roman Horký, skvělá muzika, nádherný hlas, prostě, který je nezapomenutelný a my doufáme, že Romana Horkého už brzy budeme muset zase slyšet na prknech, která možná znamenají i svět, ale i na jiných samozřejmě, kde bude zase zpívat a kde bude stát s kytarou a bude rozdávat radost a svůj skvělý hlas ostatním.
1: Takhle romanticky, zasněně a srdečně nám tuhletu informaci o Romanu Horkém prezentovala Kačka Čepelíková. Já se jmenuji Vláďa Vlach, přeji vám krásné dopoledne. Tak počkej, až tady bude interpretka nějaká, také se budu rozpívat.
0: Jo, když se rozpívá, já se prostě musím rozpívat nad Romanem Horkým, protože ten jeho hlas prostě zbožňuju a myslím, že nejsem sama.
1: Tak nejbližší muzika Johnny Horton, Naďa Urbánková následně, no a samozřejmě téma dnešního ranního otazníku vám nebude utajeno ani toho dnešního 15. červnového dne při dopoledním, teď už ano, aktuálně dopoledním vysílání Country Rádia.
0: Přejeme vám krásné pondělí a zdravíme všechny dnešní oslavence, ať už máte narozeniny nebo svátek. Once

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: No tak máme takové větrné počasí. Všimli jste si, o víkendu teda dost foukalo. Já teda musím říct, že moc nemám ráda, když takhle fouká vítr. Já si vzpomínám, když jsme jednou takhle, už je to docela dávno, byli ve Vídni a bylo tam nádherné počasí. Bylo to podzim, prostě takové to sluníčko, fakt jako úplně ideální podzimní počasí na výlet a na takovouhle prostě jako zábavu, procházení se po těch památkách a tak. Ale strašně foukal vítr. A já si pamatuju vlastně z celého toho výletu jenom to, že jsem si pořád jenom dávala vlasy na stranu. A pořád mi to strašně jako lezlo do očí a to teda mi úplně ten výlet vlastně zkazilo. Možná, kdybych měla lepší vlasy, tak asi...
2: Nebo kdybys neměla žádný vlasy, že?
1: Jo, tak samozřejmě bylo by to jako lepší. Ale musím říct, že ten vítr mě teda nedělá úplně dobře.
2: No tak samozřejmě, komu by dělal dobře prudký vítr, ale samozřejmě může existovat také vítr, třeba safián, že a tak dále, který je v té příjemné formě. A kolikrát potřebujeme, aby nás nějakým způsobem ofoukla, zbavil nás takových těch třeba dusných veder, těch toho počasí.
1: Jo, vánek. Když je to vánek, tak je to samozřejmě příjemné. Ano. U toho se hezky spí i v létě, to je moc fajn. Ale když to jako fouká, teď je to prostě pořád jenom přehazovačka, kde pořád lítá ze strany na stranu, jako jo. Skazuje ti to čepici. Prostě, jo, tak ten vítr není úplně ideální. My jsme o víkendu vlastně na Country Fontáně také zažili, že pořád nám tam padaly také zábrany, protože ten vítr byl chvílemi jako docela takový vlezlý.
2: No a s tím větrem bude dnes samozřejmě souviset i dnešní téma ranního otazníku. My se vás chceme zeptat, ať už je to vítr nebo vánek, kam vás v tom dobrém slova smyslu v životě zavál? Ne, že by vás někam odfoukli, jo, ale těch možností je dobře, třeba ke své manželce, že jo, prostě. Ale ono je to takový jako terminus technicus, takže kam vás vítr zavál?
1: No a můžete to vzít samozřejmě z té pozitivní stránky, ale samozřejmě i z té negativní, jo? Mohla vás zavát k někomu, ke komu jste vůbec nechtěli, že? To necháme to čistě na vás.
2: Ano a těšíme se na vaše odpovědi. Teď už tu máme kapelu Epidemii. Milé děti.
1: Ve vysílání Country Rádia v 9.24 přejeme pěkné pondělí.
2: Hezký poslech.
3: Byly doby, když jsem ani neznal jméno svýho doktora. Za to znal jsem tvoje tělo. Jak ten čas letí, dnes se to otáčí, mou rolí je být opora a je čas na slova.

0: s Country rádiem na cestách.
1: S vámi je Country rádio i teď přesně v 9 hodin a 30 minut. Tak co pak se děje na silnicích a jak to vypadá na kolejích? Moravský Beroun a Rýmařov Bruntál, tak to je trasa, na které aktuálně zůstane ticho po pěšině takzvaně, nepojedou tam žádné vlaky a to až do zítřejšího dne, neboť tam platí vlaková výluka a jezdí se tady autobusovou dopravou. Stejně tak to platí i na trase Kralupy nad Vltavou, Kladno Dubí nebo Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží. Tahle ta výluka je ale výrazně delší, ta vytrvá až do konce letošního roku. D1, 47. kilometr ve směru na Prahu, právě v těchto místech se bouralo. Komplikace čekejte i v Brně, v ulici Heršpické a v Praze na Nuselské. Tak tam máme komplikaci v podobě srážky dvou osobáků, tak s tím počítejte. Doprava za námi, přejeme šťastnou cestu a za malý okamžik už se můžete těšit na Michala Tučného, Kamarády táborových ohňů a nebo Beyoncé.
0: Country Radio. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam. Na Country Radio.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak je tady téma, které jsme otevřeli, je takové zafoukané, ano. Protože dneska je Světový den větru. Tak jsme se vás ptali.
2: Ano, kam vás vítr v životě zavál? No a je tady spousta odpovědí, jedna hezčí než druhá. Samozřejmě je vidět, že jsou velmi rozmanité. Třeba Petr napsal, vítr mě zavál na krásné místo hned vedle Adršpašsko Teplických skál.
1: Je, a tam to mám ráda, teda ježiš, to je opravdu nádherné místo, to vám docela jako závidím, tam jsou nádherné procházky. A Lenka napsala, mě vesničanku zavál vítr před 6 lety do města, ale do pohádkového, takže dobrý. Tak to bude Jičín.
2: Ano, Lenka nám napsala, ahoj Kačko a Vláďo, nacházím se v podhůří Jeseníků a Kralického Sněžníku. Krásná krajina s úžasnou přírodou. Sice tady trochu fouká, ale já jsem ráda, že ten vítr mě dofál až sem. Mějte se krásně.
1: Tomáš nám napsal, že ho vítr zavál do mostu a to je prý rodilý českobudějovičák.
2: No vidíš to.
1: No vidíš, úplně takhle přes celou republiku.
2: Za co všechno těm větrům můžeme vděčit, kam nás odfouknou odvanou. A když jsme u toho přívlastku odfouknou, tak nám napsala Eva a ta píše, mě vítr nezavál, ale odfoukl mě od maminky a od tatínka v 15 letech na internát do Brna.
1: Do Indie.
2: To by muselo být silný, to, ano, na internát do Brna. A jsem mu za to moc vděčná, protože jsem dělala školu, která mě baví a vítr, když jsme u toho, mi přivál i mého současného manžela. Tak já si myslím, že to by mohlo být vítězný příspěvek.
1: Je to hezký, tak to je hodně teda jako foukací příběh. Dobře.
2: Já jsem si vzpomněl ještě na příběh s Cimrmanů, že jo, jak letěli tím balónem a v podstatě říkal potom, že původně se měli ocitnout, letěli na Maltu, ale díky silnému protivětru přistáli na Baltu.
1: Lepší.
2: Lepší. Tak ozvěte se nám, milá posluchačko, máte u nás krásný dárek. Děkujeme za vaše příspěvky.
1: Určitě, jinak o tom větru si samozřejmě budeme povídat i zítra po 7:30 ve vysílání Country Rádia.
2: Hezký poslech.

0: Neplač, malá.
1: Dobře, tak jo, tak já už neplaču.
0: Ano, tím pádem chtěla také Kačka naznačit, že nám skončila předcházející písnička se stejnojmenným názvem od kapely Rangers, Neplač, malá.
1: To je ale hezké, jako když se dítě řekne neplač, malá, to už mi hodně dlouho nikdo neřekl, asi proto, že už nejsem dívka,
0: nebo také, nebo také proto, že tě nechtěla uvádět do rozpaků díky tomu, že by ti řekl neplač, malá, stejně to nemá cenu.
1: Přesně. Pořádně si zaplač. Ano. Po 10. hodině Milan Schmidt, ten s vámi rozhodně plakat nebude, bude vás rozveselovat a přivádět samozřejmě k té, nebo pokračovat v té pozitivní náladě s tou pozitivní muzikou.
0: Ano, a samozřejmě nebude v tom sám, ty jsi zmínila muziku, takže v těch nejbližších chvílích po hodině 10. na vás čeká Jitka Vrbová nebo třeba Pozdní sběr.
1: Užijte si krásný den, krásné pondělí a zítra v 6 hodin ráno jsme tady zase.
0: Ať se daří.
2: Country počasí.
3: Pondělí přinese polojasnou až oblačnou oblohu. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21, na jižní Moravě až 23 stupňů Celsia.

jako v mušli. Doma je tam, kde hřeje tě tvá deka. Doma je tam, za tou cestou, co jsme ušli.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začneme situací na našem pracovním trhu. Zaměstnance starší 50 let zatěžuje péče o jejich blízké. Část z nich kvůli tomu z pracovního trhu úplně odchází. Výpadek zaměstnanců přitom podle analýzy přináší náklady i státu na neodvedených daních a pojistném. Starší lidé se navíc po období nezaměstnanosti jen obtížně na pracovní trh vracejí. Ušlé zisky jednotlivce dosahují u neformálně pečujících částky až 278 tisíc korun za rok. Analýza zároveň ukázala, že starší zaměstnance využívá naprostá většina českých firm. Lidé ve věku od 50 do 64 let tvoří zhruba třetinu všech zaměstnanců. Vyrazíme také do světa, protože obřímu skandálu čelí aerolinka Air Canada. Podle kanadské policie totiž její pilot téměř 17 let připravoval desítky tisíc cestujících s falešnou kapitánskou licencí. Na podvod se přišlo při rutinní kontrole dokladů. Policie proti dnes už bývalému pilotovi zahájila trestní stíhání. Vrátíme se zpátky na zem a domů. O ochraně přírody a skvělé práci ornitologů teď Luboš Dvořák.
2: Výsledky letošní kontroly instalovaných a evidovaných ptačích budek ornitology otevírají prostor pro další zlepšování projektu podpory biodiverzity v okolí Lázní Bělohrad. Z 50 ptačích příbytků zůstalo neobsazeno jen 5. Nejčastějšími obyvateli jsou sýkory koňadry a sýkory modřínky, vrabci i lejsek černohlavý. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: O komplikaci v dopravě mezi Brnem a Slavkovem Luděk Savana Urbánek.
3: Na léto ve znamení omezené dopravy se musí připravit řidič jezdící po silnici první třídy mezi Brnem a Slavkovem. První červencový týden začne odkládaná přestavba křižovatky u Velešovic. Práce potrvají skoro celé prázdniny. Provoz bude zachován obousměrný ve zúžených pruzích. Pouze po dobu přibližně jednoho týdne bude nutné upravovaný úsek částečně uzavřít v jednom směru. Luděk Savana Urbánek, Slavkov u Brna.
0: Sport.
1: Desítky tisíc lidí z celé Evropy přijedou o víkendu 19. až 21. června do Brna na závody MotoGP. To přinese nápor nejen na dopravu, ale také na ubytovací zařízení. Některé hotely hlásí plno. Tisíce návštěvníků závodů často využívají i kempy v okolí Masarykova okruhu. A jak už je u nás zvykem volné pokoje, teď některé brněnské hotely na MotoGP nabízejí za násobně vyšší ceny než o běžných víkendech. Ještě jedna skvělá zpráva z víkendu. České veslařky Anna Šantručková s Pavlínou Flamíkovou si na světovém poháru v Plovdivu dojeli pro třetí místo v závodě dvojky bez kormidelníka. My jsme dopluli do konce zpráv. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Po 10. hodině vám krásné pondělí s datem 15. června přeje Milan Schmidt. Máme to dnes nějak hodně o bálech. Až skončí bála, zpívali pozdní sběr. Pavel Brimer s Hankou Mladou zase bude zpívat něco o country bálu. No, nebojte se, na country bály či na jiné hudební akce vás určitě pozveme i během našeho vysílání v průběhu celého týdne. Teď bych vás rád upozornil na Tuláckou stezku a taky na soutěž, která je velmi blízko. I tento týden nás totiž čeká bleskovka. Přeji vám příjemný poslech a hodně štěstí.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: Bleskovka. Bleskové otázky. Bleskové výhry. Firma Orlink, výrobce doplňku stravy Geladrink. A právě tuto kloubní výživu, doplněk stravy Geladrink, který přispívá ke zdraví kostí a kloubů, budete moci vyhrát v našem vysílání. Na www.orlink.cz najdete vše o této první kloubní výživě na světě.
1: Přesně tak, a jak jsem sliboval, s Orlingem budeme soutěžit celý tento týden, tak pojďme se podívat na to, kdo by se chtěl. No, vidím, že telefony už zvoní, chtěli by všichni, ale nejprve musíme přečíst otázku, protože je těžko odpovědět na otázku, která ještě nezazněla. Tak pojďme pěkně postupně. Celý tento týden budeme dělat zase radost všem, kteří mají trápení s klouby a běžné aktivity jim mohou začínat dělat problém. Budeme soutěžit o 3měsíční kůru kloubní výživ doplňku stravy Geladrink Extra, a to od české společnosti Orlink. Dny se oteplily, dovolená se blíží a většina z nás zatouží vyrazit do přírody, trávit čas na zahradě a nebo sportovat. Pro nastartování jarních aktivit naplno se vyplatí sáhnout po kloubní výživě. Můžete zkusit třeba doplněk stravy Geladrink Extra. Díky inovativnímu složení je určený všem, kdo potřebují kloubní výživu extra silnou. Geladrink je doplněk stravy, který dodává tělu kolagen bílkovinu ve formě bioaktivních kolagenních peptidů. Navíc obsahuje i silný komplex dalších látek s pozitivním vlivem na klouby, více o složení Geladrinku Extra, ale i spoustu zajímavých článků o celé problematice si můžete přečíst na webu www.orlink.cz, kde je možné si doplňky stravy přímo objednat, a to s dopravou zdarma. No a teď už tady máme první soutěžní otázku a také telefon s číslem 210 323 333. Tak tedy dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady je Milan.
1: Taky Milan. Milane, zdravím vás, dobrý den. Tak povídejte, voláte proč? Doufám, že jsme se setkali na telefonu v tom správném tématu.
2: No, kvůli Geladrinku.
1: Přesně, takže ptám se, o jakou variantu kloubní výživy doplňku stravy Geladrink tento týden soutěžíme? Za A o Geladrink Forte, za B o Geladrink Extra a za C o Geladrink Forte Hyal.
2: Je to Geladrink Extra na 3 měsíce.
1: Geladrink Extra na 3 měsíce, velmi správně, já vám tleskám, správná odpověď a vaše klouby dostanou to, co jste si vyhrál, takže vydržte chviličku na telefonu a já vám řeknu více, ano?
2: Děkuji.
1: Není vůbec zač. Tak přátelé, to byla další tedy soutěž, další bleskovka pro tento týden, tedy se společností Orlink. Buďte připraveni, budeme soutěžit každý den zhruba v tomto čase.
0: Firma Orlink, výrobce doplňku stravy Geladrink. A právě tuto kloubní výživu, doplněk stravy Geladrink, který přispívá ke zdraví kostí a kloubů, budete moci vyhrát v našem vysílání. Na www.orlink.cz najdete vše o této první kloubní výživě na světě.
3: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: na cestách.
1: Pojďme na cesty a konkrétně na koleje. Polední výluka je jediná, a sice Kostelec u Jihlavy Třešť. Ta bude trvat až do 16., to znamená do zítra, tak ale dnes rozhodně počítejte s tím, že budete do 16. hodiny přesedat na autobusy. Teď se pojďme podívat na dálnice, jak to vypadá při pondělku. Vypadá to relativně klidně, ale ne úplně samozřejmě. Na D0, tedy na Pražském okruhu na 25. kilometru ve směru Gruzini, leží plech ve středovém jízdním pruhu, projíždějte opatrně. D0 ještě jednou, exit 15 směrem k D7 došlo k dopravní nehodě dvou nákladních vozidel. D1, 47. kilometr ve směru na Prahu, i tady najdete havárii, i tady počítejte se zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio
0: Bonanza, pravidelná hitparáda Country Radia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country Radio.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme na vrchol Knížecí stolec. Ten najdete ve vojenském prostoru Boletice v okrese Český Krumlov. Připravte se ale na docela náročnou 13-kilometrovou túru. Na nejvyšším vrcholu vojenského prostoru Boletice na Knížecím stolci s nadmořskou výškou 1236 metrů najdete jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst celé Šumavy. Ještě donedávna tam stála dřevěná rozhledna z roku 2012. Kvůli špatnému technickému stavu však musela být odstraněna. Jinak první rozhledna na Knížecím stolci stála už v roce 1938. Tehdy šlo o jednu z nejvýše položených turistických rozhleden na české straně Šumavy. Ani bez rozhledny ale vrchol neztratil nic ze svého kouzla. Kruhový výhled do okolní krajiny je odtud stále úchvatný. Na severozápadě jsou vidět Boubín a Bobík. Na jihozápadě hraniční vrchy Třístoličník Plechý. Na východě se tyčí skalnatý vrch Lysá, za ním Kleť a Novohradské hory. Za pěkného počasí se pak dá dohlédnout až k Alpám. Při putování na vrchol Knížecího stolce jsou zajímavé skalní útvary. Například hned vedle značené cesty je Adolfův kámen. Vytesaný nápis Adolfstein 1871 pravděpodobně připomíná knížete Adolfa Schwarzenberga. Na tento výlet si sebou vezměte dostatek jídla a pití. Ve výchozím místě žádná možnost občerstvení není a na vrcholu už vůbec ne. Po turistickém okruhu jsou ale rozmístěny ochranné přístřešky. Nejbližší občerstvení tak bude asi ve Volarech. Před výletem si vždy ověřte aktuální podmínky vstupu do vojenského újezdu Boletice, protože pravidla se mění podle potřeb armády a správy území. Cesta na Knížecí stolec není zrovna procházka růžovým sadem. Čeká vás pořádný výšlap z Uhlíkova, kam dojedete autem. Pak to je necelých 6 kilometrů vzhůru po Modré s převýšením okolo 500 metrů. Celá trasa je pojatá jako okruh. A jak již bylo řečeno, ten měří téměř 13 kilometrů. Více informací o Knížecím stolci najdete například na webu ckkrumlov.info. Prýma toulání, pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje tulák Vítek.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

telefon zvoní, to budou oni, no to budou oni. Zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se psem.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dát jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: Ne a ne.
1: Tak to byla písnička, která určitě udělala radost všem příznivcům Marka Ebena a jeho bratrů, já na tom dělám, a byla to poslední písnička mezi 10. a 11. Než si dáme pozvánky za kulturou, pohled na počasí, tak také pozvánka na zítřejší den. Už víme, na čem dělají bratři Ebenové, ovšem teď se dovíme i to, na čem dělají Láďa a Katka pro zítřejší ráno.
2: Prima pondělí, přátelé, zdravíčko, Milane, tady je Katka z dobrého rána. Na zítřejší vysílání jsme si pro vás s Láďou připravili hned několik zajímavostí. Jednak se budeme věnovat motýlům a jejich sčítání a taky se mrkneme na dva vrchy. Jeden je v Praze a druhý v Paříži. A na obou těchto vrších se 16.6. něco důležitého odehrál. Samozřejmě v minulosti. Podrobnosti už zítra mezi 6. a 10. na Country Radio. Tak prima den všem.
3: Country počasí.
4: Pondělí přinese polojasnou až oblačnou oblohu. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21, na jižní Moravě až 23 stupňů Celsia.
5: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Haló, jsem ztracen a bloudím.
9: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
10: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
11: Z Čas krmení CZ. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení CZ jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
10: Jak to? To si děláš srandu.
11: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení CZ to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
10: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
12: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
3: Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: V úterý 16. června vystoupí v klubu Restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 od 19 hodin a 30 minut Salon zelenáčů. Čeká vás pravidelná dávka kvalitní muziky od těchto legendárních muzikantů. Poutníci jezdí letos s pořadem přes 50 let v country. Těšit se můžete jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka, Pojďme se napít nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě taky ocení skladby novější, hlavně z desky Stíny na střechách. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích ve čtvrtek 18. června od 19.30. Borofest 2026 je malý pohodový country a folk festival s legendami Pacific, Poutníci, Nové struny, Sichravo a dalšími kapelami. Užít si ho můžete od 19. do 20. června v táborové základně Boro železnice u Jičína. A ještě pozvánka na křest knihy a besedu s autorem a historikem Pavlem Kmochem Operace Antropoid Epilog. Akce se koná 17. června v 17 hodin v restauraci U Labutě v Tomajerově ulici v Praze. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: No, tohle byla Jana P.S. a jejich písnička Hák, nebo její písnička Hák, její a její kapely, to je jedno, jak chcete, je to prostě talent country rádia a bylo to takové připomenutí toho, co můžete třeba slyšet i na parníku country rádia, protože, a tady bych chtěl upozornit na jednu důležitou věc, přestože plavba, na které měla hrát Jana P.S. teď někdy v červnu, byla zrušena, neznamená to, že byste ji na parníku country rádia nemohli vidět, protože Jana P.S. bude také letošní se sezonu uzavírat, a to konkrétně 22. listopadu. No a tam si myslím, protože to bude vevnitř, tedy v podpalubí, a ta atmosféra bude taková, jako která sluší takovému, řekněme, klubovému vystupování, tak tam bychom se mohli potom rozloučit s letošní sezónou plavební právě s Janou P.S. Tak si to třeba zapište, jestli vás její muzika, která je lehonce, řekněme, energicky směřující až k roku, zajímá, tak se přijďte podívat, tam samozřejmě nebude hrát celá kapela, na to tam nemáme prostor, bude to akustické, takže Jana a pravděpodobně doprovod dvou muzikantů, to je asi celé, co tam dostaneme na pódium improvizované právě na Lodi Král Jiří, tedy na parníku Country Rádia. Takže přijďte a bavte se. Jinak tento týden, když jsme u parníku Country Rádia, tak tento týden nás čekají dvě plavby, obě dvě jsou vyprodané. 17. Petr Kocman, tak tam bylo vyprodáno velmi rychle, to se dalo očekávat, a zmiňuji to hlavně proto, že pokud jsme teď o Janě PS hovořili jako o talentu country rádia, tak další účastník talentu country rádia Eliška Kotlínová tam hraje ve čtvrtek 18. i tam už je vyprodáno, z čehož máme radost. Kde ještě vyprodáno není, tak to je z těch červnových plaveb 24., tedy příští středu, a to tam bude Jindra Kejak. Tak kdybyste chtěli s Jindrou Kejakem plout, tak můžete ještě kupovat lístky na našich stránkách. Tak, co nás čeká dál? Pokud máte rádi muziku Michala Tučného, tak si poslechněte Kukátko Country Rádia. Je tam pozvánka od Rosti Fischera. Upozorňuji, prosím vás, ono to v té reportáži nezazní, ale místo, kam vás bude Rostě zvát, je, řekl bych, omezené velikosti, to znamená, že není dobré tam jet na blind, ale je dobré si koupit lístky předem a ta zásoba není nevyčerpatelná, takže zase taková poznámka k tomu, co uslyšíte v Kukátku. Jinak Tony Jocha, přátelé, Věra Martinová a nebo třeba Mirek Černý a chlap Zuzanka, to je to, co vám nabídnu v této hodině, ale bude toho pochopitelně mnohem, mnohem více. Tak hezký poslech vám přeji a dobrý den.
1: Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let, neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtin, řekl Zuzanka a nevytáh láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý fór teď nosím já, ale jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas probouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza, růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s

chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval bojcem, rytář z kapsy nůž a z mýhoucha zbyl jen cár. Zádil jak běz, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jaký jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc smích, po bouchačce sách, ale já ji měl dřív, stál jak solnej slouba, pak promluvil. Víš, chlapče, život je ples a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej mi tě rád a přímo do očí. Zuzanko, jsi chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další hudební kukátko Country Rádia, budeme vás zvát na hezký festival, ale začnu pěkně postupně. Na telefonu mám totiž muže, který nás těší svým hlasem a písničkami Michala Tučného na festivalech všude v širokém okolí, tedy Rostio Fischera. Rostio, já tě zdravím, ahoj.
2: Já tě taky moc zdravím a všechny posluchače.
1: Abych byl úplně přesný, těšíš nás nejenom písničkami Michala Tučného, ale i svými z tvého posledního alba, za což jsem velmi rád. A tak se tě zeptám, jak se ti daří skloubit tedy ta soulová dráha a vlastně ten proslavený revival, který provozuješ?
2: Ale já myslím, že celkem dobře. Koncertů máme potěšeně dost, jsem tomu velice rád a mezi písničky Michala Tučného občas vložíme nějakou naší a musím říct, že to vůbec nevadí.
1: Je to dobrá cesta. Já jsem si to myslel, že to bude tak. Fanoušci, kteří poslouchají písničky Michala Tučného, stejně tak jako Michal, měli vždycky i určitý příklon k takové té tvrdší country, kterou ty nabízíš, takže to musí být naprosto v pořádku, jsem si tím jistý. A tak se tě zeptám, kde tě můžeme vidět, protože když jsme se viděli naposledy, tak jsme mluvili také o tom, že se těšíš na nějaký festival. Tak povídej, přeháněj.
2: Jo, tak teďko nejblíž budeme tady na Plzeňsku a u Karlových Varů. No a na festival strašně rád pozvu, protože jsem začal spolupracovat s Petrem Zíkou, který je pořadatelem festivalu Poslední kovboj, který se koná v Hošticích 14. a 15. srpna.
1: Ano.
2: A ta akce, my jsme už tam hráli loni a víceméně jsme se stali takovým jako jejím, teď nevím, jak se to správně řekne.
1: Tváří.
2: Tváří, ano, ano, přesně. Tak já jsem chtěl říct něco vulgárnější.
1: Rozumím, radši jsem zasáhl.
2: Jasný.
1: No dobrý, no tak to vypadá pěkně, no tak samozřejmě kdo jiný by měl být tváří festivalu v Hošticích při vzpomínce na posledního kovboje. Jak to vypadá s předprodejem, je možný už?
2: Jo, určitě, proto jsem ti taky volal, že předprodej už je zahájen a na stránkách hostince u Miluny anebo posledního kovboje se dají sehnat bližší informace.
1: Výborně, tak děkujeme za pozvánku, ať se ti daří a možná závěrem ještě řekni stránky, kde můžeme najít taky všechny tvoje koncerty, ať víme, kde tě hledat.
2: Tak já mám stránky Michal Tučný Revival Plzeň, ještě podle starého názvu.
1: Ano.
2: A na Facebooku
1: jasně,
2: samozřejmě.
1: Na všech sítích, jasně, rozumíme. Ano. Tak jo, děkujeme Rostio za informace, ať se ti daří a já se těším, že se potkáme někde na festivalu. Měj se hezky, ahoj.
2: Jasný, já děkuju moc a zdravím všechny. Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat opět na dopravní informace, to znamená pohled na koleje a pohled na dálnice. Co se kolejí týče, tak mám tady poruchu vozidla, a to na trati 231 Lysá nad Labem Kolín v úseku Nymburk hlavní nádraží Kolín se porouchalo.

0: vozidlo, jsou tam odřeknuty některé vlaky. Sledujte prosím pokyny dopravce, zatím je to bez dalšího opatření. Mám tady i pohled na dálnice D0, exit 15, směr k D7, byla tam dopravní nehoda dvou nákladních vozidel. V tuto chvíli by se to mělo zhruba dořešovat, ale je to stále aktivní, takže raději zvolněte. D1, 47 km ve směru na Prahu, i tady je dopravní nehoda. Projíždějte velmi, velmi opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

Tak dálnice číslo 5 v podání Pavla Žalmana Lohonky a za chviličku je tady poledne, než si dáme pár posledních písniček a spustíme polední meny, tak chci jenom připomenout, že sice máme za sebou Country Fontánu v Brně, máme za sebou Country Fontánu v Praze, ale ještě neproběhla ta ostravská, takže máte se na co těšit, ještě stále můžete vyrazit v sobotu 20. června ve 13 hodin v Loděnici v Děhylově, zahrají Věra Martinová, Neres a Lucia, Spiritual Quartet, Tomáš Linka a Přímá Linka, Honza Nedvěd mladší a příbuzní Epidemie a Nové struny a další. Navíc nejen Country Fontána v Ostravě je aktuálním tématem, ale také Porta a právě na toto téma můžete očekávat i další povídání v dopolední kávě a Slávek Janoušek, náš velký kamarád a doufám, že i váš oblíbenec přijde tento pátek na pokec mezi 11. a 12. hodinou. Udělejte si na to čas. Jinak teď už se 12. hodina skutečně blíží, dáme si Martyho Stewarta, no a potom už vyrazíme na polední meny a soutěž. Příjemnou zábavu, držím palce. Hezký poslech vám přeji.

Country Rádio. Nejvíc country a jazz.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, postupně oblačno a ojedinělé přeháňky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24. Zítra bude skoro jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo. Večer ojedinělé slabý občasný déšť nebo přeháňky. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme v lese, protože přemnožená divoká prasata způsobí ročně po celém Česku škody za několik miliard korun. Potvrzují to dlouhodobá data Ministerstva zemědělství. Divočáci zemědělcům požírají plodiny a rozrývají louky. V lese ničí mladé porosty. Ročně sice myslivci zastřelí zhruba 200 tisíc divokých prasat. Na snižování jejich stavu to ale stále nestačí. Prasata jsou stále přemnožená. Obyvatelé slovenského města Šala, které leží v Nitranském kraji, čelí neobvyklé situaci. V poslední době zaznamenali velký výskyt obřího hmyzu, pro ně neznámého druhu. Odborníci jsou ale v klidu. Pro člověka prý není toto zvíře nebezpečné. Jde údajně o žahálku obrovskou. Její zvýšený výskyt v posledních letech souvisí s klimatickou změnou, protože tento druh se původně vyskytoval převážně ve Středomoří a postupně se rozšiřuje i na sever Evropy. Žahálka obrovská je navíc na Slovensku zákonem chráněná. Pozvánku na městský stadion v Mladé Boleslavi má pro nás Luboš Dvořák.
2: Ve čtvrtek 18. června se městský stadion Mladé Boleslavi promění místo plné techniky, ukázek zásahu a zajímavostí ze světa integrovaného záchranného systému. Návštěvníci uvidí dynamické i statické ukázky, prezentaci speciální techniky a prevenci. Programy se budou opakovat ráno pro školy a odpoledne pro veřejnost. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Také cestování vlakem se zrychluje. Důkaz má Savana.
3: Vraky a staré automobily, ke kterým se v Kolíně už nikdo podle platné legislativy nehlásí a byly odtaženy, jdou do dražby. Vyvolávací ceny jsou nízké, začínají na 16 stovkách korun. Elektronická forma dražby potrvá až do 22. června. Mezi nabízenými domácími škodovkami jsou i starý Bavorák nebo Mercedes. Luboš Dvořák, Kolín.
0: Sport.
1: Máme tu další skvělý český úspěch. Neporazitelný, dominantní a zlatý. Martin Fuchsa po závodu na 1000 metrů vyhrál na mistrovství Evropy v Portugalsku i poloviční trať a slaví už své celkem 15. evropské zlato. Své soupeře rozdrtil 33-letý kanoista z Nymburka opět díky svému mohutnému a skvělému finiši. Ve finále jsou také zprávy na Country Radio. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: ryze české jmeny na Country Rádiu.
1: Nedá se popřít to, že půvab měla,

Minut k tomu posloucháte polední menu, nejprve klasika v podání Brontosauru a Růže z papíru a pak asi nejúspěšnější píseň Martina Javůrka Strojvůdce, ty jsme si poslechli v úvodu hodiny. Před námi jsou i další, řekl bych, zajímavé kapely a určitě vaši oblíbenci, jako je třeba Hoptrop nebo Mirek Paleček nebo Vaby a Miky Rivolové. Dáme si i něco novějšího a jsem rád, že to může být kapela, ve které hrají. Tomáš Průša Band zahraje také svou písničku v poledním menu a děkujeme za zařazení do hudební režie. Ale především vás chci pozvat na tři písně, které bude zpívat Jindra Šťáhlavský, Mirek Hofman a Aleš Maudr. A vy se ptáte, proč především? No protože jsou navíc ještě, kromě toho, že jsou hezké, i předmětem dnešní soutěže. Ano, je tady soutěž v poledním menu o další tričko Country Rádia a hledáme společné téma ve třech písních, které se jmenují Dívka z Rocky Mountain, dále potom Oranžový drak a dále potom Mašlička černá jak noc. No a nějaké to společné téma tam opět ukryl Bez junior a vaším úkolem bude ho najít, pokud se vám to podaří, tak na čísle 210 323 333 po odehrání třetí písně můžete získat zmiňované tričko Country Rádia. Tak držím palce, jdem na to.

jako tenkrát. Z Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát. Rocky Mountain snáší sníh.

Pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlubli okolo kováře, který ukazoval kamsi k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor sestupovala postava v kožených šatech, jako láň, když za kruté zimy hledá u lidí útočiště. Byla to mladá žena, ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychl postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pozádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná, půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek, jako tenkrát, z Rocky Mountain snáší sníh, jako tenkrát. Rocky Mountain

že jí měl nikdo ještě raději než já, ale rozhodně ne ten, který ho si nejaře vzala. Utekl se k nám na zimu bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel i s koženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hříchy nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvla, neplakla, z tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Vysokou skálou na břehu malé horské bystřiny, která ukončila jí čistou lásku. Tam jsme ji pochovali. Vánek. Jako tenkrát z Rocky Mountain snáší sníh, jako tenkrát Rocky Mountain.

freedom, Rocky Mountain. Die Wie, sie ruft mal.

0: Takže 12 hodin a 22 minuty dozněla písnička, která se jmenuje Mašlička černá jak noc. Úplně mě bolí boky, jak jsem se pohupoval v rytmu této písně. Ale co je důležité, tak teď jsem také odblokoval telefon s číslem 210 323 333 a to jenom proto, abychom vyhodnotili soutěž, do které tahle ta písnička také patřila. Jindra Šťáhlavský, Mirek Hofman a Aleš Maudr zaspívali a teď zpívejte vy. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Dobrý den, tady je Božena, do hádání.
0: No jistě, Boženko, povídejte, co jste tam našla jako společné téma?
1: Našla jste tam dívku a nebo nějaký vězení.
0: Tak, našla jste tam dívku a vězení, to všechno tam bylo, ale tak pojďme trošičku, nejste daleko od pravdy, pojďme najít to správné slovo, které tam patří jako spojnice těch třech písní. Takže zkuste hledat ještě do třetice, protože není to ani dívka, ani vězení, byť to spolu souvisí.
1: No, tak to mě mrzí, no, tak co by to mohlo ještě být, no, jako povaha, počas, nebo počasí?
0: Je to věc, která je dnes tak běžná, až skoro zevšednila, bohužel.
1: Tak to mě mrzí, jo.
0: Ne, dobře, nevadí. Nedá se nic dělat, o tom ta soutěže je, víc na povědět opravdu nemůžu. Mějte se krásně, hezké poledne vám přeju. Zatím, nashledanou. Tak pojďme si říci, co by to mohlo být. No, tak měli jsme tam to téma, jak říkám, Boženka aspoň v jednom případě byla velmi blízko tomu, co hledáme. A moje nápověda je, že není to hezká věc, ale je opravdu celkem běžná, bohužel. Tak pojďme na to, přeji vám dobrý den a někdo to položil, tak znova. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Dobrý den, Vlaďka. Milánku.
0: Dobrý den, Vlaďko, zdravím vás. Tak povídejte, co jste tam našla vy?
2: Doufám, že je to zrada.
0: Není to zrada. Je to něco malinko jiného.
2: Badvy.
0: Ne. Je to jinde, bohužel. Je to jinde trošičku. Jste blízko, ale hlavně už je to třetí odpověď, kterou už bych vám stejně nemohl uznat. Jak tak mějte se tak krásně, zase příště, jo? Mějte se, Vlaďko. Naschledanou. Tak jdeme dál. No, měli jsme tam teď takové typy, které lítají kolem toho slovíčka, které potřebují slyšet a opravdu jsme velmi blízko, ale zatím nepadlo. Takže přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Haló?
3: Dobrý den, tady Pavel.
0: Dobrý den, Pavle, zdravím do Brna. Tak a povídejte, co jste tam našel vy?
3: Já jsem tam našel tři barvy. První byla bílá, pak byl oranžová a pak černá.
0: Ne, bohužel, není to ono. Sice, ne, že by to tak nemohlo být, protože ona, ta bílá dívka a ten oranžový drak a ta černá mašlička by k tomu napovídalo těm barvám, ale to společné téma, které tam ukryl náš hudební dramaturg, má skutečně blíže spíše k tomu vězení, než k těm barvám. Tak bohužel. Mějte se krásně, zdravím do Brna, zatím nashledanou. No, tak teď je to docela v posledních dnech hodně složité, tak znova říkám, připomínám, věc, která už tak zevšednila a je tak běžná a je všude kolem nás, a znovu podotýkám, bohužel, že už se stala téměř jaksi takovou nějakou běžnou záležitostí, ale je to špatně. Dále vězení blízko taky k tomu, to tady taky zaznělo to slovíčko, tak schválně, co by to mohlo být za slovo? Už zase někdo volá, tak já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio. Haló?
4: Haló, ano? Máme tam Robert z Berouna.
0: Dobrý den, zdravím do Berouna, ahoj. Tak co by to mohlo být?
4: Já si myslím, že to trest.
0: Ten trest teprve následuje té aktivitě, kterou hledáme.
4: Zločin.
0: No, je to zločin, ale potřeboval bych vědět, jaký. Je mi líto. Nemůžu napovědět víc, nenapověděl jsem Vlaďce, nemůžu ani vám, bohužel, jo. Ale zase jsme o kousíček blíž, tak jo, tak mějte se, naschle. Tak jdeme dál, je to zločin skutečně, následuje vězení a je to věc, se kterou se setkáváme bohužel prakticky denně, no, ale tak potřeboval bych to jedno jediné slovíčko, které tam bylo. Ono vlastně ani nevím, jestli v těch písních zaznělo, ale v podstatě ano, myslím, že ano, že tam zaznělo přímo tohleto slovo a hlavně tedy vyplývá z těch textů těch písní. Tak přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Haló? A už to se někdo položil, tak teď znovu. Dobrý den, Milan Country Radio. Zdravím vás.
5: Dobrý den, tady Slávka z Chrudimi. Já si myslím, že to je krádež nebo zloděj. Zlodějství.
0: Ano, ano, ta zlodějina byla blízko, ale hledali jsme to slovíčko krádež, skutečně. Krádež. Ta krádež je to společné, já vám tleskám. Paní Vlaďka byla velmi, velmi blízko, ale bohužel ne jako první odpověď. A stejně tak tedy ten zločin teď byl taky velmi blízko, ale jak říkám, no, to už jsem nemohl uznat, protože to už nebyla první správná odpověď. Vám to uznat můžu, protože jste to řekla v rámci první odpovědi a znamená to, že tričko mám připravené pro vás. No a
5: děkuji.
0: To je asi celé, tak vydržte chviličku na telefon,
5: řeknu
0: ano, více.
5: Děkuji, jo?
0: Tak jo.
5: Ano, děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak ano, dnes jsme hledali krádež, ne že bychom ji hledali opravdu, kdo by o ní stál, ale bylo to společné téma. No a teď si dáme Hop Tropáky.
6: Polední menu na Country Rádiu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Kněžná fialinko,

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese.

0: Pokud právě obědváte, nebo třeba tak makáte, že nemáte vůbec čas ani kouknout do kalendáře, pak pro vás mám řešení, kouknu tam za vás. 15. června, tedy dnes, slaví svůj svátek Vítek, tedy všem Vítům přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku. Když má svátek Vítek, je jasné, že oslavovat se bude i tady u nás v Country Rádiu, protože náš kolega, moderátor Vítek Pěkný patří právě k dnešním oslavencům. No a pro všechny Vítky posílám písničku, kterou jsme nahráli s mojí kapelou na naše zatím nejnovější album nebo nejnovější malý nosič, jmenuje se Souhvězdí koně. Všechno nejlepší, pánové.
1: Ryze české meny na Country Rádiu.

Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Tak tohle byl Jirka Vondráček, který pro vás tady v Country rádiu připravuje pořad Karavana, ten ale není dnes na programu, dnes je pondělí, to znamená, může být buď to Srdcem v Country, anebo Čapek Show. No a protože Srdcem v Country bylo minulý týden, tak to bude právě pomyšlení pro všechny bluegrassáky, a sice Čapek Show. Začínáme v 19 hodin. Nenechte si ujít tento skvělý pořad, který přináší informace z Ameriky a skvělou muziku.
1: Je

blizár s vichřicí, já sám jedu Vánicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

Maria. A jen tři míle mi zbývaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Právě teď končí polední menu, před námi je 13. hodina, takže než si dáme další zprávy Country Rádia, pojďme si poslechnout, jak to vypadá s počasím. No a také bych rád popřál dobrou chuť všem, kteří ještě obědvají. Jestli chcete vědět, na co se můžete těšit po 13. hodině, tak Fešáci s Pavlem Brimerem a Milošem Slezákem a Komedianti nestárnou a dále potom Nové struny, jeden z účastníků Fontány v Ostravě, takže nechte se pozvat.
1: Country počasí. Po zbytek dnešního dne bude polojasno, postupně oblačno a ojedinělé přeháňky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24. Zítra bude skoro jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo. Večer ojedinělé slabý občasný déšť nebo přeháňky. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začneme situací na našem pracovním trhu. Zaměstnance starší 50 let zatěžuje péče o jejich blízké. Část z nich kvůli tomu z pracovního trhu úplně odchází. Výpadek zaměstnanců přitom podle analýzy přináší náklady i státu na neodvedených daních a pojistném. Starší lidé se navíc po období nezaměstnanosti jen obtížně na pracovní trh vracejí. Ušlé zisky jednotlivce dosahují u neformálně pečujících částky až 278 tisíc korun za rok. Analýza zároveň ukázala, že starší zaměstnance využívá naprostá většina českých firm. Lidé ve věku od 50 do 64 let tvoří zhruba třetinu všech zaměstnanců. Vyrazíme také do světa, protože obřímu skandálu čelí aerolinka Air Canada. Podle kanadské policie totiž její pilot téměř 17 let připravoval desítky tisíc cestujících s falešnou kapitánskou licencí. Na podvod se přišlo při rutinní kontrole dokladů. Policie proti dnes už bývalému pilotovi zahájila trestní stíhání. Vrátíme se zpátky na zem a domů. O ochraně přírody a skvělé práci ornitologů teď Luboš Dvořák.
2: Výsledky letošní kontroly instalovaných a evidovaných ptačích budek ornitology otevírají prostor pro další zlepšování projektu podpory biodiverzity v okolí Lázní Bělohrad. Z 50 ptačích příbytků zůstalo neobsazeno jen 5. Nejčastějšími obyvateli jsou síkory koňadry a síkory modřínky, vrabci i lejsek černohlavý. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: O komplikaci v dopravě mezi Brnem a Slavkovem Luděk Savana Urbánek.
3: Na léto ve znamení omezené dopravy se musí připravit řidič jezdící po silnici první třídy mezi Brnem a Slavkovem. První červencový týden začne odkládaná přestavba křižovatky u Velešovic. Práce potrvají skoro celé prázdniny. Provoz bude zachován obousměrný ve zúžených pruzích. Pouze po dobu přibližně jednoho týdne bude nutné upravovaný úsek částečně uzavřít v jednom směru. Luděk Savana Urbánek, Slavkov u Brna.
0: Sport.
1: Desítky tisíc lidí z celé Evropy přijedou o víkendu 19. až 21. června do Brna na závody MotoGP. To přinese nápor nejen na dopravu, ale také na ubytovací zařízení. Některé hotely hlásí plno. Tisíce návštěvníků závodů často využívají i kempy v okolí Masarykova okruhu. A jak už je u nás zvykem volné pokoje, teď některé brněnské hotely na MotoGP nabízejí za násobně vyšší ceny než o běžných víkendech. Ještě jedna skvělá zpráva z víkendu. České veslařky Anna Šantručková s Pavlínou Flamíkovou si na světovém poháru v Plovdivu dojeli pro třetí místo v závodě dvojky bez kormidelníka. My jsme dopluli do konce zpráv. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: a s pivem.
1: Tak tohle byla kapela Nové struny, ve které hraje náš kolega Kuba Jiroušek a jejich písnička Hospoda u Taterů. Doufám, že vám udělala radost stejně tak jako nám a také vás tak pobavila. No a zároveň to berte tedy jako pozvánku na Fontánu do Ostravy, kde Nové struny hrají. Ovšem není to jediný festival, kde můžete tuhle tu skvělou kapelu slyšet a potkat. Za chviličku v Kukátku Country Rádia budeme mít pozvánku také na další festival, jmenuje se Borofest a hraje tam kromě jiného Pacifik a třeba taky Nové struny. Takže další pozvánka pro ty, kteří rádi někam vyráží. Z muziky potom další, co nás čeká, tak Epidemie, Johnny Cash a Waylon Jennings, Tomáš Klus, anebo třeba Tex-Meni. Tak já myslím opět dobrá společnost, jak s oblibou říkám, a pojďme si dát Jezdce z dálky. Hezký poslech, dobrý den.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svém.

se vzduchem, nechám rozplakat, v nebe budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady kukátková pozvánka za skvělou muzikou a protože je na telefonu Martina Nová, tak vy už dobře víte, že to bude pozvánka na Pacifik a když je to Pacifik, tak předpokládám, že půjde o další potlach, ale nevím, necháme se překvapit. Ahoj Marti.
2: Ahoj, ahoj Milane.
1: Tak co?
2: No, prosím tě, jde o potlach, ale zároveň jde ještě o jeden festival, který se koná 19. a 20. června.
1: Ano.
2: Jmenuje se to Borofest a je to v Železnici u Jičína.
1: Ano.
2: A my právě jsme tam pozvaní jako nově, nevím, co to bude za festival, ale vypadá to moc hezky, takže ano, se moc těšíme. A samozřejmě taky ještě bych chtěla pozvat na Malostranskou besedu, která teda bude 24. června. A budeme tam mít jako hosta kapelu Lístek, která vlastně v poslední době se moc nikde na scénách neobjevuje, takže jsme moc rádi, že se podvolili nám hostovat.
1: No tak to jsou skvělý pozvánky, já to vím postupně, když se vrátím k tomu Borofestu, tak já shodou okolností o tom něco vím, protože jsem to hodně sledoval, jak to vlastně vzniká, ten program tam, a ono kromě vás jsou tam i další ještě zajímavý kapely, například v ten pátek právě je tam Amazonka Trio, Rekonvalescence, Volupsie a Štreka a potom v sobotu jsou to Darebáci, Sichravo, takže Rivolovky, Vabidaněk Tribute, Vy, Pacifik, ale taky Poutníci, Brontosauri Revival a Nový struny, takže jako festival skvěle obsazený. Když říkáš, že nevíš úplně do čeho jdete, tak to neví nikdo, protože ten festival je jako relativně nový vlastně, jo? Ale myslím si, že bude mít úspěch, protože míst, kde se setkávat u skvělé muziky není nikdy dost. Takže
2: no,
1: Pacifik, pokud se nepletu, je tam tedy v sobotu 20. asi od 17 hodin. No a co se týče tedy potlachu v Malostranské, no tak to nepotřebuje komentář, tam jste vlastně jako na domácí scéně v podstatě, no a Lístek všichni od nás znají, a tak nám jenom ještě jednou zopakuj, kdy, jaký je to datum?
2: Prosím tě, je to 24. června a je to od 8 hodin od 20 teda.
1: Paráda. Tak jo.
2: A moc se těšíme.
1: Tak díky za pozvánku, my se taky těšíme, že vás brzo uvidíme, konec konců my se určitě uvidíme i na parníku Country Rádia, který, i když to tak nevypadá, tak v podstatě už se taky zase blíží společně s Pacifikem. Tak jo.
2: Nějak to utíká.
1: Jo, jo, je to tak. Ať se tak daří, zdravím všechny z Pacifiku, měj se krásně.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme si dát kratičké dopravní informace. Ta krátkost spočívá v tom, že třeba na kolejích máme jedinou polodenní výluku, a to v úseku Kostelec u Jihlavy Třešť. Tam budete přesedat na autobusy. Pokud jedete po dálnicích, tak dávejte pozor na D8. Na 4. kilometru ve směru na Ústí nad Labem došlo k nehodě a je tam osobní auto ve svodidlech. Projíždějte prosím velmi opatrně, ať se situace nekomplikuje. Teď si dáme ještě rychlý pohled také na D1.

0: budeme nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

znát. U zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat.

0: V této hodině jsme mluvili o ostravské fontáně, také o Borofestu, což jsou festivaly, na které vás rádi zveme, a bude toho mnohem více. Blíží se pomalu, ale jistě 14. hodina, kde budeme mít další pozvánky za kulturou, tudíž i pozvánky na hezkou muziku a tudíž i pozvánky třeba na festivaly. Ale než se dostaneme k tomu, tak také pozvánka na zítřejší ráno, protože Kačka s Láďou pro vás opět připravili něco do vysílání, nějaké to překvapení. Od 6. do 10. hodiny si s nimi můžete užít ranní show v Country Rádiu. A teď už má slovo Kačka.
1: Prima pondělí, přátelé, zdravíčko, Milane, tady je Kačka, z dobrého rána. Na zítřejší vysílání jsme si pro vás, Vládiu, připravili hned několik zajímavostí. Jednak se budeme věnovat motýlům a jejich sčítání a taky se mrkneme na dva vrchy. Jeden je v Praze a druhý v Paříži. A na obou těchto vrších se 16.6. něco důležitého odehrál. Samozřejmě v minulosti. Podrobnosti už zítra mezi 6. a 10. na Country Radio. Tak prima den všem.

0: Jim Beam.
1: Tak a teď je tady to, co jsem sliboval před chviličkou, a sice přichází kulturní typy country rádia po 14. hodině. Když říkám, že je dobré chodit na živou muziku, tak si to samozřejmě nevymýšlím, mám to vyzkoušené. Například s kapelou Tomáš Průša Band jsme hráli o víkendu v Rozsochatci v klubu K plus K u krásného rybníka v krásném prostředí a nabrali jsme spoustu energie a o tom to přesně. Choďte na živou muziku, setkávejte se s přáteli a utužujte tu atmosféru, kterou máme díky písničkám, které tady hrajeme v country rádiu. Je to nádherná atmosféra, která nemá obdoby a opravdu stojí za to jí prožít naplno. Určitě nějaký ten tip najdete v kulturních pozvánkách.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, postupně oblačno a ojedinělé přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24. Zítra bude skoro jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo. Večer ojedinělé slabý občasný déšť nebo přehánky. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.
4: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
5: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma.
6: Nikomu to neříkej.
5: Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
4: Jak to?
7: To si děláš srandu.
5: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
8: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
11: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
12: Haló, jsem ztracen a bloudím.
13: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
14: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
15: Stařičký šerif u Šlíně brzo po polách vyvstá.
14: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Který 16. června vystoupí v klubu Restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 od 19 hodin a 30 minut Salon zelenáčů. Čeká vás pravidelná dávka kvalitní muziky od těchto legendárních muzikantů. Poutníci jezdí letos s pořadem přes 50 let v country. Těšit se můžete jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka, Pojďme se napít nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě taky ocení skladby novější, hlavně z desky Stíny na střechách. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích ve čtvrtek 18. června od 19.30. Borofest 2026 je malý pohodový country a folk festival s legendami Pacific, Poutníci, Nové struny, Sichravo a dalšími kapelami. Užít si ho můžete od 19. do 20. června v táborové základně Boro železnice u Jičína. A ještě pozvánka na křest knihy a besedu s autorem a historikem Pavlem Kmochem Operace Antropoid Epilog. Akce se koná 17. června v 17 hodin v restauraci U Labutě v Tomajerově ulici v Praze. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

14:07, krásné odpoledne vám přeje Milan Šmit. Vidím, že před námi je Ivan Mládek a jeho banjo band Restaurace u Přívozu. Nedávno jsem hrál s kapelou St. Johnny na jedné akci, jmenuje se to Olešnická kytka, 41. ročník překrásného festivalu v Olešnici na Moravě, asi znáte moc dobře. A právě před námi tam hrál Ivan Mládek a musím říct, je nádherné sledovat lidi, jak jim září oči a usmívají se při jeho písničkách a při jeho humoru. Nakonec je nádherné sledovat i kapelu, jak ji to skvěle šlape, takže pokud budete mít možnost vidět někde naživo Ivana Mládka s jeho banjo bandem, mohu jenom a jenom doporučit. Já vám ho naživo samozřejmě tady nenabídnu, ale nabídnu vám písničku, tedy Restaurace u Přívozu, stejně tak si dáme Hanku Lounovou se Schovankami a pokud byste chtěli vyrazit někam, kde se hraje dobrá muzika, tak si poslechněte Kukátko Country Rádia, protože tam pozvánku mám. Dále připojím také Tuláckou stezku, no a to je asi všechno, já myslím, že na hodinu je toho až, takže tady je Ivan Mládek a jeho banjo band a Restaurace u Přívozu. Dobrou chuť a hezký poslech.

0: rokem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na festival, který je velmi tradiční a v podstatě už svým názvem voní na dálku. Takže já mám na telefonu Věrku. Věrku, zdravím, ahoj.
2: Ahoj, milené.
1: A vím, že nás budeš zvát na muzikantský hermánek. Tak povídej, kolikátý ročník a jak to bude letos vypadat?
2: Tak letos bych chtěla pozvat posluchače na 18. ročník muzikantského hermánku. Uh-huh. Takže už jsme plnoletí.
1: Ano,
2: nebo budeme. Uh-huh. Proběhne 20. června, uh-huh. 26 samozřejmě.
1: Ano.
2: A proběhne na faráku v Heřmanově Huti. Je to přírodní amfiteátr. Uh-huh. Lehko se to najde určitě. Sjezd je na 100 kilometrů uh-huh. od Prahy. A vystoupí v hlavním programu. Letos zahajuje finalista Porty.
1: Ano.
2: Samozřejmě máme tam stálice, Žalman a spol. Uh-huh. Míša Leicht bude letos ne s copem, ale s forehandem. Uh-huh. Kapela Bluegate, ano. Ilonka bude Leichtová moderovat.
1: Ano.
2: No a dál vystoupí Rostě Fischer a Michal Tučný Revival.
1: Ano.
2: Pavlína Jíšová a Bohadlo.
1: Uh-huh.
2: Nezmařit Waldwest. A to je, myslím, všechno. Snad jsem na nic nezapomněla.
1: No, i tak to stačí. Tady se nabízí přímo teda parafrázovat to, co jsi říkala, že se to snadno najde, tak bych řekl, snadno se tam přijíždí a velmi těžko se odjíždí. Vím to z vlastní zkušenosti, takže jo. Prostě myslím, že tenhle ten program nemůže nechat nikoho odjet brzo. Tak děkujeme za pozvánku a jenom ještě jednou zopakuj, prosím, v kolik hodin a kde mám být, abychom vůbec nic z toho, co jsi říkala, neprošvihli.
2: Takže začínáme ve 14 hodin 20. června 26
1: ano.
2: v Heřmanově Huti na faráku. A ještě jestli bych mohla, tak bych chtěla pozvat už na páteční večer, kde tradičně zapalujeme oheň a můžou si tam zahrát v podstatě všichni,
1: jasně,
2: kdo tam
1: jdem.
2: Budou.
1: Hmm? Tak jo, tak zdravíme muzikantský hermánek, ať vyjde počasí, mějte se hezky a brzy ahoj.
2: Ahoj Milane, všem přeju hezký den.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je-li čas na další dopravní zpravodajství, pojďme se podívat jak na koleje, tak také na dálnice. Na trati 011 Praha hlavní nádraží Kolín máme tam problém, a sice poruchu vozidla právě v tomto úseku. Zpoždění vlaků se pohybuje okolo 15 až 20 minut. Sledujte pokyny dopravce, jde o poruchu elektrické jednotky a bude se to samozřejmě odstraňovat. Teď tady máme zprávy z dálnic. Aktuálně nevidím teď momentálně nic, co by nás nějak více zneklidňovalo, co se týče tedy dopravních nehod, to je potřeba říci. Na druhou stranu připravte se na určité problémy. Například jeden z nich může být mezi 214. a 205. kilometrem ve směru na Brno. Je tam dlouhá kolona vozidel. Připravte se na zdržení. Na 180. kilometru ve směru na Brno stále vidím porouchané vozidlo, tak i tady se připravte na zdržení. A když jsme u těch kolon, tak mezi 66. a 61. kilometrem dálnice D1 ve směru na Prahu se také tvoří kolona vozidel. Koukám pro vás i v tuto chvíli na dálnici číslo 5, ne na tu, kterou zpívá Žalman, ale na tu, po které denně jezdíme, a vidím tady varování, že na 68. kilometru ve směru na Prahu se pohybují lidé na vozovce. Dávejte prosím pozor. A ještě jedno varování, 120. kilometr ve směru na Rozvadov dálnice D5, porouchané vozidlo. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country rádiu.

pospíš, lásko má. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme na vrchol Knížecí stolec. Ten najdete ve vojenském prostoru Boletice v okrese Český Krumlov. Připravte se ale na docela náročnou 13-kilometrovou túru. Na nejvyšším vrcholu vojenského prostoru Boletice na Knížecím stolci s nadmořskou výškou 1236 metrů najdete jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst celé Šumavy. Ještě donedávna tam stála dřevěná rozhledna z roku 2012. Kvůli špatnému technickému stavu však musela být odstraněna. Jinak první rozhledna na Knížecím stolci stála už v roce 1938. Tehdy šlo o jednu z nejvýše položených turistických rozhleden na české straně Šumavy. Ani bez rozhledny ale vrchol neztratil nic ze svého kouzla. Kruhový výhled do okolní krajiny je odtud stále úchvatný. Na severozápadě jsou vidět Boubín a Bobík. Na jihozápadě hraniční vrchy Třístoličník Plechý. Na východě se tyčí skalnatý vrch Lysá, za ním Kleť a Novohradské hory. Za pěkného počasí se pak dá dohlédnout až k Alpám. Při putování na vrchol Knížecího stolce jsou zajímavé skalní útvary. Například hned vedle značené cesty je Adolfův kámen. Vytesaný nápis Adolfstein 1871 pravděpodobně připomíná knížete Adolfa Schwarzenberga. Na tento výlet si sebou vezměte dostatek jídla a pití. Ve výchozím místě žádná možnost občerstvení není a na vrcholu už vůbec ne. Po turistickém okruhu jsou ale rozmístěny ochranné přístřešky. Nejbližší občerstvení tak bude asi ve Volarech. Před výletem si vždy ověřte aktuální podmínky vstupu do vojenského újezdu Boletice, protože pravidla se mění podle potřeb armády a správy území. Cesta na Knížecí stolec není zrovna procházka růžovým sadem. Čeká vás pořádný výšlap z Uhlíkova, kam dojedete autem. Pak to je necelých 6 kilometrů vzhůru po Modré s převýšením okolo 500 metrů. Celá trasa je pojatá jako okruh. A jak již bylo řečeno, ten měří téměř 13 kilometrů. Více informací o Knížecím stolci najdete například na webu ckkrumlov.info. Prima toulání, pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje tulák Vítek.

0: No, milí posluchači, je tady 15. hodina, nevím, jestli jsem řekl všechno, co jsem říci měl, ale jisté je, že jsem řekl všechno, co jsem říci chtěl. Takže vám přeji krásné odpoledne s Milošem Kellerem, no a všechno ostatní zítra v 10 hodin dopoledne. To nás čeká úterý v tandemu, takže budeme hrát dvojmo, od jednoho interpreta dvě písničky, taky nějaké cover verze, nějaké originály, ale samozřejmě i běžné programy, na které jste zvyklí, a to včetně soutěže. Takže buďte u toho, já se těším, naslyšenou.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, postupně oblačno a ojedinělé přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24. Zítra bude skoro jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo. Večer ojedinělé slabý občasný déšť nebo přehánky. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, vrátíme se ještě k víkendu. Vítězem závodu 1000 mil československých se stala posádka Arnoš Nezmeškal a Marek Ronovský s vozem Aero 50. Cenu ředitele Národního technického muzea si za svoji dlouholetou činnost také odnesl Nezmeškal, který je ředitelem odboru muzea dopravy Národního technického muzea. A ještě připomenu, že klání, které navazuje na automobilový závod z první republiky, si jezdí jako závod pravidelnosti. Na dně Indického oceánu vědci objevili obrovské pohřebiště velryb, které se táhne v délce asi 1200 kilometrů a ukrývá pozůstatky staré až 5 milionů 300 tisíc let. Nález podle odborníků patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu a může přinést nové poznatky o dávné historii kitovců. Vědci rovněž popsali dosud neznámý druh kitovce. Největším objeveným tělem byla plejtvákovitá velryba z antarktických vod. Rybáři mají problém v našich revírech, blíže Luboš Dvořák.
2: Mělnické tůně ve Hlovice a Mlazice hlásí nebezpečného vetřelce. Jde o sumečka černého. Malá ryba podobná domácím akvarijním. V Evropě, kam se dostala v 19. století, se dorůstá jen 20 cm. Problém je v její žravosti, kdy skonzumuje jikry i plůdek ostatním druhům ryb. V těchto dnech probíhá odlov. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: O kvalitě vody teď Luděk Savana Urbánek.
3: Hygienikům se to nelíbí, lidem je to jedno. Vodní nádrž Čerťák u Nového Jičína zahájila koupací sezonu, přestože voda v ní dostala známku zhoršené jakosti. Návštěvníci si užívají osvěžení i vyhlášené speciality Bystra Čerťák. Lokalita nabízí nejen koupání, ale také sportovní a gastronomické vyžití. Luděk Savana Urbánek, Nový Jičín.
0: Sport.
1: Včera se jela Formule 1 a děly se věci. Na výhru čekal skoro 2 roky, ale ve velké ceně Katalánska pilot Ferrari Lewis Hamilton ukázal formu z posledních týdnů a v závodě Formule 1 zvítězil poprvé od přestupu k italské stáji. K triumfu mu pomohla ojedinělá třízastávková strategie i štěstí s načasováním vyhlášení virtuálního safety caru. Druhý cílem projel George Russell z Mercedesu a třetí Lando Norris z McLarenu. To byla Formule 1 a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Ale nejde domů. Ale nejde domů.

Dobré odpoledne, po zbývající odpolední čas vysílání Country Rádia s vámi bude Miloš Keller, ale také Radek Tomášek, Vladimír Mišík, Míša Lajk, Dwight Okam nebo Karel Kahovec. V kukátku pozvánka do Pardubic, dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny soutěž o vstupenky. To je program na tuto hodinu, užívejte si to, dobré odpoledne, hezký vstup do dalšího pracovního týdne.

0: Radkem Country Rádia.
1: Pozvánky na akce Sdružení Underfolk se staly už prakticky pevnou součástí Kukátek a Petra Palaščáková nás pravidelně informuje o tom, kde Sdružení Underfolk pořádá svoje akce. Tentokrát je to pozvánka do Pardubic. Petro, pozve nás a naše posluchače na tuhletu akci.
2: Poslední pardubický crosscafé koncert před prázdninami klepe na dveře. Ve středu 17. června od 19 hodin zveme na koncert báječné kapely Meziměsto. Když se všechno povede, přivezou úplně funglnové CDčko Pramen, co neuteče. Na viděnou v crosscafé na třídě Míru v Pardubicích se těší sdružení Underfolk a Petra Palaščáková.

0: Country rádiem na cestách.
1: Karel Kahovec a předtím White Okam nás dovedli až k dopravním informacím a v těchto si vystačíme s D1. D1 z Prahy do Brna u Humpolce na 98. kilometru začíná kolona, na 100. kilometru je dopravní nehoda hned několika aut, jezdí se jedním pruhem. D1 znovu z Vyškova do Brna, kolona kamionů už od Vyškova, kolona osobních aut od Rohlenky až do omezení v Brně. A do třetice D1 z Brna do Prahy. Omezení u Šmejkalky je porouchané auto, kolona je zhruba na 15 minut. A o kousek dál u odbočky na D0, tak tam se pracuje v levém pruhu, kolona je zhruba také na 15 minut. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Jak jsem naznačil na začátku téhleté hodinky, mám tady soutěž o dvojici stupenek na festival. Ten festival se jmenuje Borofest a koná se na táborové základně v Železnici. Stupenky mám na pátek. Od 16.30 je tam Amazonka Trio, od 18.15 rekonvalescence, od 20 Volupsie a páteční program ukončuje Štreka v 21.30. Pak se hraje i v sobotu. Jsou tam Darebáci, Sichravo, Vaby Daněk Tribute, Pacific, Poutníci, Brontosauri Revival nebo Nové struny. Já mám ovšem dvojici vstupenek na pátek. Na pátek, kdy se začíná v 16.30, táborová základna Železnice a Borofest. No a soutěžní otázka je jednoduchá. Jmenujte mi alespoň jedno větší město, které v blízkosti obce zvané Železnice je. Je to proto, abyste věděli, kam jedete a abyste nejeli třeba přes celou republiku. Telefon.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: meditate on it. Understand, yo man, you hear me talking, honey? Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, slyšíme se?
1: No, slyšíme se, já vás slyším dobře, tak povídejte, proč voláte?
2: Dobře, no já jsem v autobuse, volám ohledně toho Borofestu.
1: Dobře, tak co je v blízkosti železnice?
2: No samozřejmě Jičín.
1: Jičín, naprosto správně, velmi gratuluji. Máte dvojici vstupenek právě na tenhle ten festival. Vydržte mi chviličku na telefonu a domluvíme se, jak si je převezmete, ano?
2: Ano.
3: Country Radio.

ložiskách bzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc nechal.

sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku smašlí a v ní

0: Tak to byly Ranger se solistou Karlem Macálkou a nahrávka s názvem Prastarej vůz. Teď už je tu Tomáš Adamec s informací o počasí a také se zpravodajstvím po 16. hodině. A po 16. hodině začnou hrát a zpívat Honza Vyčítal nebo Kateřina Marie Tichá.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, postupně oblačno a ojedinělé přeháňky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24. Zítra bude skoro jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo. Večer ojedinělé slabý občasný déšť nebo přeháňky. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Obchodní řetězec Globus se stane dalším, který začne využívat umělou inteligenci na samoobslužných, ale i standardních pokladnách. Novinka má zákazníkům usnadnit skenování zboží a zpříjemnit nákup jako takový. Umělou inteligenci používají obchodní řetězce čím dál častěji i v jiných případech. Česko konečně po chladnějším období čekají tropické teploty. Oteplovat se začne v polovině týdne, kdy nejprve bude kolem 30 stupňů Celsia. Nejtepleji by pak mělo být v závěru týdne, kdy se teploty mohou vyšplhat až k 35 stupňům. V Kolíně se budou dražit vraky.
2: Vraky a staré automobily, ke kterým se v Kolíně už nikdo podle platné legislativy nehlásí a byly odtaženy, jdou do dražby. Vyvolávací ceny jsou nízké, začínají na 16 stovkách korun. Elektronická forma dražby potrvá až do 22. června. Mezi nabízenými domácími škodovkami jsou i starý Bavorák nebo Mercedes. Luboš Dvořák, Kolín.
1: Teď dobrá zpráva pro cyklisty.
3: Na Valašsku byla dokončena další cyklostezka. Nová trasa pro cyklisty i chodce vznikla podél krajské silnice 3. třídy v úseku mezi obcemi Horní Bečva a Prostřední Bečva a navazuje tak na stávající síť cyklotras v jednom z nejnavštěvovanějších území Beskyd. Slavnostní otevření se uskuteční zítra. Luděk Savana, Urbánek, Valašské Meziříčí.
0: Sport.
1: Ještě za velkou louži a za hokejem. Hokejisté Karolíny totiž po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricane se v 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii nakonec ovládli 4-2 na zápasy. To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

To byla Kateřina Marie Tichá, nahrávka s názvem Příteli. Spolu s Honzou Vyčítalem odstartovala další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia. Co v ní uslyšíte, co se týče muziky Wabiho Rivolu, skupinu Eagles, nahrávku Take It Easy, nebo Wabiho Daňka, Gentlemany, Highway 101 a Paulette Carlson, nebo Brontosaury. Co se týče informací, tak v kukátku pozvánku do okolí Bohumína na půjčovny lodí, dopravní informace v půl a další dvě pozvánky, tentokrát k vysílání Country Rádia v druhé polovině hodiny. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech.

0: rokem Country Rádia.
1: Pravidelnou vodáckou rubriku má kolega Milan Schmidt s Mílou Pražákem a povídá si tam o tom, kam je možno jet na vodu. Obvykle s kánojemi či kajaky nebo rafty a na nějakou řeku. Ale co pro ty, kteří třeba nechtějí od někud někam cestovat, ale chtějí se prostě jenom projet po vodě. Tak těm vychází vstříc město Bohumín a otevírá Vrbické jezero, respektive půjčovnu u Vrbického jezera už o něco dříve. Více magistra Jana Končítková, tisková mluvčí města Bohumína.
2: Lidé se na nás obraceli s tím, že tráví volný čas u vody už v červnu a uvítali by, kdyby tou dobou byla půjčovna už v provozu. Vyšli jsme jim vstříc a půjčovnu tedy otvíráme už tuto sobotu. V přístavišti kotví 6 šlapadel, 5 pramic a 4 paddleboardy. Pro ty, kteří přijedou k Vrbickému jezeru na kole, jsou k dispozici cykloboxy a nově i schránky na uschůceností.
1: No a já ještě doplním, že půjčovna lodí na Vrbickém jezeře u Bohumína bude v červnu otevřena o víkendech a v červenci a srpnu se jí provoz rozšíří také na pátky. A že existuje také druhá městská půjčovna lodí na řece Odře ve Starém Bohumíně, ta zahájí provoz v sobotu 27. června tradičním odemykáním meandrů.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Brontosauři a předtím skupina Highway 101 se solistkou Paulette Carlson nás dovedli až k dopravním informacím. D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou okolo Humpolce, začíná na 96. a na 100. kilometru je dopravní nehoda, stále se jezdí jedním pruhem. D2 na dojezdu do Brna, kolony kamionů od Žitlochovic, levý pruh s osobními auty postupuje o něco rychleji. 35. velká kolona od Janova do Litomyšle, zdržíte se asi půl hodiny. 18. za Vesteckým mostem se jezdí kyvadlově kvůli dopravní nehodě traktoru. A ještě pohled na okolí Prahy, D0 u Písnice ve směru od D1, kde je 7. je dopravní nehoda a tvoří se kolony. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem

Tohle byla Alabama High, ten předtím Epidemie, Cestu najdu, za chviličku Jiří Zmožek nebo Karel Zich. V tuhle chvíli teď ale první ze dvou pozvánek v téhleté půlhodince, a to k víkendovému vysílání Country Rádia. Máme nový víkendový pokec na Country Rádiu a bude opět věnován nadcházejícím prázdninám. Vzpomenete si ještě na ty svoje opravdu nejkrásnější? Podělte se s ostatními posluchači o své nejlepší prázdninové zážitky. V sobotu a v neděli mezi 8 a 17 hodinou vždy dva posluchači dostanou příležitost se o zážitek podělit a také jim bude zahrána písnička na jejich přání. To je naše nové téma, naše nová koncepce víkendu Country Rádia. Co se stává stejné, je víkendová polední siesta v sobotu a v neděli mezi 12 a 13 hodinou. To bude polední siesta plná šoférských písniček. Tak a máte se od pondělka na co těšit až do víkendu.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: A je to druhá noční pozvánka tentokrát k podvečerním a večernímu vysílání Country Rádia v pondělí s datem 15. června. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V první polovině hodiny Tulák, Vítek Pěkný a také Fígl a dobroty Františka Mlsoty. V druhé polovině hodiny opět Vítek Pěkný, tentokrát country pod kapotou. Písničku z Karavany po 6:30 tentokrát neuslyšíte, ale věnujte se večernímu vysílání Petra Kocmana, kde písnička z Karavany každý den nějaká jiná zazní a bude se o ní soutěžit. Takže písnička z Karavany ve vysílání Petra Kocmana v průběhu následujících dvou týdnů. To jsem trošku předběhl, protože Petr Kocman nastoupí ve 20:19, nastupuje Rostě Čapek a jeho Čapek Show, repríza červnového vydání. To si na své přijdou ti, kteří hrají rádi rychle a ještě rychleji, tedy příznivci bluegrassu. Příznivci Tomáše Adamce si přijdou na své právě teď.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, postupně oblačno a ojedinělé přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24. Zítra bude skoro jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo. Večer ojedinělé slabý občasný déšť nebo přehánky. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.
3: Čatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
6: Z Čas krmení CZ. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení CZ jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
5: Jak to? To si děláš srandu.
6: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení CZ to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
7: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
10: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
11: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne, teď na téma zdraví. Pravidelná konzumace vysoce průmyslově zpracovaných potravin zvyšuje riziko infarktu anebo mrtvice až 80%. S tím přišel 20 let trvající výzkum lékařů. Podle jejich zjištění se nám během let proměnil jídelníček. Hlavně proto, že prý máme méně času vařit doma. Nejhorší jsou podle dat potraviny s přidanými látkami, které zlepšují chuť, barvu a také trvanlivost. Jsou to třeba slazené nápoje, sladkosti, slané pochutiny a některé uzeniny. Zkušení řemeslníci by se v budoucnu mohli začít prokazovat novým mistrovským osvědčením. Podmínkou pro jeho získání by bylo složení speciální zkoušky. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by novinka mohla pomoci zatraktivnit nematuritní obory a být také jakousi známkou kvality. Problém je v tom, že to vymysleli politici a úředníci. Takže řemeslníci i opravdoví odborníci jsou skeptičtí. Motorky a Brno. Bude to velká událost.
2: Hezký dobrý den, na náměstí Svobody v Brně se opět rozproudí atmosféra motocyklové Grand Prix. Od 16. do 21. června se návštěvníci mohou těšit na pestrý program, zahrnující setkání s jezdci MotoGP, koncerty a výstavu historických motocyklů. Akce loni přilákala více než 260 tisíc lidí. Brno Grand Prix pořádá městská část Brno-Střed ve spolupráci s Automotodromem Brno. Příchozí se na náměstí Svobody ve čtvrtek 18. června od 6 hodin v podvečer mohou setkat s předními jezdci MotoGP. Samozřejmostí je účast českého reprezentanta Filipa Salače. Na dvou velkoplošných obrazovkách mohou fanoušci sledovat živé tréninky, kvalifikace i závody všech tří Kubatur, které závodníci o víkendu odjedou na Masarykově okruhu. Lidé se mohou dále těšit například na ukázku současných závodních motocyklů nebo historické modely ze sbírek Technického muzea Brno. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu, protože novou českou šampionkou v sedmi boji v Brně se stala Adéla Tkáčová, a to s výkonem 6227 bodů. Zařadila se na čtvrté místo v české historii. V deseti boji vyhrál na mistrovství České republiky po čtvrté v kariéře Ondřej Kopecký, tentokrát součtem 8079 bodů. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o zahrání písničky O mámo k 80. narozeninám, kterých se dnes dožívá naše nejmilejší maminka, babička a také vaše věrná posluchačka Marta z Brna. Přání je od jejich dětí Janky a Pavlíka a také od jejich vnoučat. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí, pohodu a hlavně ať je tady s námi co nejdéle. Tak jsem vybral verzi od Jakuba Smolíka.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Topina.
0: Zdravím, tak dovolil jste se do písniček na přání, co to bude a pro koho?
1: Nám umřel šerif osady, minulý týden měl pohřeb. Tady chtěl zahrát pro Béďu chlap, který tu chybí.
0: Dobře, zahrajeme to za chviličku, mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuju.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Ráchel, přeju vše nejkrásnější k tvým dnešním narozeninám a posílám písničku Pavla Bobka Veď mě dál, cesto má tvůj Albert.

0: písničky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Trpasličí svatba pro kamarády Jožana a Kačku, kteří mají o den později svatbu. A přejeme oběma do dalších společných let mnoho štěstí a spokojenosti, kamarádi ze Slaného Pavel a Drauše.

0: Patry Rádio, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, dovolal jste se do písniček na přání, co to bude a pro koho?
1: Dobrý den. Prosím vás, já bych chtěla zahrát 7 modrých kamenů.
0: Ono jich je 7, ale jsou žlutý, dobře, ale a pro koho?
1: Jo, žlutých kamenů, pardon.
0: A pro koho?
1: Chtěla bych to k ročnímu výročí úmrtí svého manžela.
0: Tak jo, zahrajeme to za chvilku, mějte se hezky.
1: Ano, děkuji.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím, zahrajte mé manželce Tamarce Slezákové písničku od Pavla Dobeše Brhlíka Sojka jako dík za to, že se o mě vzorně stará, má stále dobrou náladu. Je to moje sluníčko, které mi svítí, i když je zamračeno. Je mi již 80 let a v tomto věku už člověk potřebuje vedle sebe hodného partnera s dobrou náladou a krásným vztahem, tak jako se zpívá v té písničce.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl.

0: ve směru k Barrandovskému mostu. Počítejte s kolonami na přístupových i objízdných komunikacích. No a máme ještě jednu nehodu v tunelu, tentokrát v Těšnovském tunelu. I tam počítejte se zdržením i v blízkém okolí. Další doprava za hodinu.
1: Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Druhou polovinu písniček na přání zahájíme hned dvojicí přání pro našeho kolegu Vítka Pěkného. Moc zdravím, mohli byste prosím zahrát písničku od Rodneyho Crowla Fever on the Bayou moderátorovi Vítkovi. Vítku, přeji ti hlavně štěstí, zdraví, ať se ti daří. Věrná posluchačka Ivanka z Přáteli píše a druhý text. Rádi bychom nechali zahrát píseň Strasti Trampa Vladimíra pro kolegu Vítka Pěkného k jeho dnešnímu svátku. Přeji mu hlavně dobré zdraví, píše Věra z Litomyšle. Pochopitelně, že k tomuhle přání se přidává i celé Country Radio. Vítku, užij si to.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A ještě jeden Vítek bude. Rádi bychom nechali zahrát pro našeho kamaráda Vítka z Prahy k dnešnímu svátku písničku Půlnoc je zlá od Hany Lounové. Vše nejlepší, hodně zdraví a spoustu krásných fotek z cesty přejí kamarádi z Jankova.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.
1: Někdo trpí trémou, někdo by se styděl. Párkrát jsem už v zákulisí vážné tváře viděl. Já ale na pódiu jsem rybou ve vodě. A čím víc diváků, tím víc jsem v pohodě. Máma nezná den, abych nebyl od rána v zajetí svých strun. A nebo kláves piana, i kdybych se nožem do malíčku říz. Nebudu hrát G-dur, ale radši fis. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu.

logicky plně splynou. Těžko najít pro srovnání situaci jinou. Tak jich mám až po okraj, ne jeden hrníček, a kdo má největší, snad Míťa Droníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána probudíme den. A další bude napsaná, zůstáváme těmi, kteří přežijí.

Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Tak, dostali jsme také jedno poděkování a pochvalu. Jarka a Jožka z Vysočiny napsali, že by chtěli poděkovat za hezké vysílání a abychom si zahráli všichni pro sebe nějakou písničku a jen tak dál. Tak my si zahrajeme jen tak dál a bude to i pro Jarku a Jožku z Vysočiny. A budeme se pochopitelně dál snažit.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, postupně oblačno a ojedinělé přeháňky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24. Zítra bude skoro jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo. Večer ojedinělé slabý občasný déšť nebo přeháňky. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Andrej Babiš chce zakázat dětem mobily ve školách. Vzkázal, že návrh předloží tento týden. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. A společnost ČES vybuduje za 8 miliard na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Ta bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Česko po chladnějším období čekají tropické teploty. Oteplovat se začne v polovině týdne, kdy nejprve bude kolem 30 stupňů Celsia. Nejtepleji by pak mělo být v závěru týdne, kdy se teploty mohou vyšplhat až 35 stupňů. Pardubický kraj hledá nástupce dosavadní ředitelky střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem Lenky Godhardové. Ta rezignovala na funkci po nedávné školní inspekci, která ve škole odhalila nedostatky v řízení, komunikaci a vedení teoretické výuky. Dopravní peklo v Praze pokračuje. K dlouhému seznamu uzavírek a rozkopaných ulic přibydou od července další. Řidiče tak čeká nová zkouška nervů a trpělivosti, protože situace bude ještě horší. To byly zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme na vrchol Knížecí stolec. Ten najdete ve vojenském prostoru Boletice v okrese Český Krumlov. Připravte se ale na docela náročnou 13-kilometrovou túru. Na nejvyšším vrcholu vojenského prostoru Boletice na Knížecím stolci s nadmořskou výškou 1236 metrů najdete jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst celé Šumavy. Ještě donedávna tam stála dřevěná rozhledna z roku 2012. Kvůli špatnému technickému stavu však musela být odstraněna. Jinak první rozhledna na Knížecím stolci stála už v roce 1938. Tehdy šlo o jednu z nejvýše položených turistických rozhleden na české straně Šumavy. Ani bez rozhledny ale vrchol nestratil nic ze svého kouzla. Kruhový výhled do okolní krajiny je odtud stále úchvatný. Na severozápadě jsou vidět Boubín a Bobík. Na jihozápadě hraniční vrchy Třístoličník Plechý. Na východě se tyčí skalnatý vrch Lysá, za ním Kleť a Novohradské hory. Za pěkného počasí se pak dá dohlédnout až k Alpám. Při putování na vrchol Knížecího stolce jsou zajímavé skalní útvary. Například hned vedle značené cesty je Adolfův kámen. Vytesaný nápis Adolfstein 1871 pravděpodobně připomíná knížete Adolfa Schwarzenberga. Na tento výlet si sebou vezměte dostatek jídla a pití. Ve výchozím místě žádná možnost občerstvení není a na vrcholu už vůbec ne. Po turistickém okruhu jsou ale rozmístěny ochranné přístřežky. Nejbližší občerstvení tak bude asi ve Volarech. Před výletem si vždy ověřte aktuální podmínky vstupu do vojenského újezdu Boletice, protože pravidla se mění podle potřeb armády a správy území. Cesta na Knížecí stolec není zrovna procházka růžovým sadem. Čeká vás pořádný výšlap z Uhlíkova, kam dojedete autem. Pak to je necelých 6 kilometrů vzhůru po Modré s převýšením okolo 500 metrů. Celá trasa je pojatá jako okruh. A jak již bylo řečeno, ten měří téměř 13 kilometrů. Více informací o Knížecím stolci najdete například na webu ckkrumlov.info. Prýma toulání, pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje tulák Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Já nechci bejt sám.

0: za nejbližší strouhu. Já často šněroval svý toulavý boty, musí to být, můj vlak má zelenou.
1: Tvou nákladní vlak těžce

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Příjemný pondělní podvečer u čaje o 6. Dneska mám pro vás recept, který se hodí k tomu letnímu čaji o 6. Je to rychlý letní koláč. Budeme potřebovat 300 gramů polohrubé mouky, 200 gramů cukru krupice, jedno balení práško do pečiva, 100 gramů nějakého stuženého tuku typu hera, čtvrtinku litru mléka, jedno vejce, ovoce, které seženeme, a několik lžic rostlinného oleje. Všechno sypké smícháme, přidáme máslo, mléko, olej a vejce. Vznikne nám takové řídké těsto, do kterého nasypeme ovoce nakrájené a promícháme. Menší pekáč vymažeme máslem, vysypeme hrubou moukou, na to šoupneme to těsto, stěrkou urovnáme a dáme péct do středně vyhřáté trouby. Po upečení necháme vychladnout, pocukrujeme a už si pochutnáváme. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra. Kostelec u Jihlavy Třešť, Smržovka Josefův Důl, Heřmanova Huť Nýřany a Frenštát pod Radoštěm Frýdlant nad Ostravicí. To jsou polodenní železniční výluky na zítra. A začíná jedna nová nepřetržitá Ždírec nad Doubravou Havlíčkův Brod až do 26. června. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na

na pořád z těch zdí jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý

0: Z country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Čínský XPeng rozšiřuje evropskou výrobu a spolupráci s rakouskou společností Magna Steyr. Stávající trojici modelů G6, G9 a P7+ na výrobních linkách už brzy doplní čtvrtý model. Zpráva je z webu novinky.cz. Čínské automobilky se aktuálně snaží budovat výrobní kapacity v Evropě. Značka XPeng proto již od roku 2025 spolupracuje s rakouskou společností Magna Steyr. V jejím závodě poblíž Štýrského Hradce aktuálně vyrábí tři modely s logem X na kapotě. Jako první se tam začala vyrábět elektrická SUVčka s označením G6 a G9, která letos ještě doplnil elektrický sedan P7+. Brian Gu, místopředseda představenstva společnosti XPeng, ale na profesní síti LinkedIn nedávno oznámil přípravy na zahájení výroby čtvrtého modelu. To později potvrdil i generální ředitel automobilky. Aktuálně ale není zcela zřejmé, o který model půjde. S velkou pravděpodobností by se však mohlo jednat o vlajkové MPV XPeng X9, jehož prodej automobilka nedávno spustila na německém trhu. X9 stojí na moderní 800V platformě, nabízí prostor pro 7 osob a poskytuje mimořádný komfort. Další možností by pak mohlo být spuštění výroby modelů řady Mona. První model této série, relativně dostupný elektrický sedan M03, značka představila na čínském trhu již před 2 lety. Alternativně by se ale také mohlo jednat o od sedanu odvozené kompaktní SUV kupé L03. Značka již dříve totiž naznačila záměr uvést novou modelovou řadu i v Evropě. Vozy značky XPeng vyráběné v Rakousku jsou určené výhradně pro evropské trhy, tedy i pro ten náš. Značka tak u nás aktuálně nabízí oba modely SUV a i sedan. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
5: Z Čas krmení.cz. A víš co, dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma a oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
4: Jak to?
6: To si děláš srandu.
5: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
7: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: pozvou vás do dávek.
1: Severní vítr je krutý.
0: Vrátí vás do mládí.
2: U stánku na levnou krásu postávaj a smějou.
0: Přinesou lásku.
3: Mám vás strašně rád.
0: České písničky.
4: Odhazují dál.
0: Na Country Rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Radio.
0: Country Radio a Rosťa Čapek uvádějí
2: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha Nashville.
2: Milí posluchači, u červnové Čapek Show vaší přímé linky z Nashville vás vítají Iva Čapková a Rosťa Čapek. A začneme jako obvykle bluegrassovými novinkami, které nás zaujaly.
3: Jay Lee Roberts, kytaristka ženské kapely Sister Sadie, se stále více prosazuje také jako sólová zpěvačka. Důkazem toho je její energický single s názvem I'm Putting You Out of My Misery, který představuje dokonalou rovnováhu tradičního zvuku a moderního bluegrassu. Na nahrávce se podíleli takoví velikáni jako Tony Ray na kytaru, Ron Stewart na banjo, Justin Moses na mandolínu a dobro, Michael Cleveland na housle a Alan Bartram na basu.
4: Hi, this is Jay Lee Roberts and you're listening to Chapek Show Country Radio.

0: Danny Burns čerpá ze svého irského dědictví, vrozeného smyslu pro autentickou americkou hudbu a lidové tradice z nejrůznějších koutů světa, což se odráží i v jeho novém albu Southern Sky, které propojuje bluegrass a appalachskou hudbu a kombinuje ji i s folkem a keltským stylem.
1: O tom, jakou úctu si Burns v bluegrassovém světě udržuje, svědčí fakt, že se mu pro realizaci jeho záměru podařilo sestavit hvězdné obsazení. Například v úvodní skladbě Blue Ridge Blue ho ve zpěvu doprovodili Dan Timinsky a Bronwyn Keyes-Hines, na kytaru hraje Cody Kilby, na banjo Matt Menefee a na dobro Justin Moses.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Už několik desítek let si Lonesome River Band drží pozici jedné z nejuznávanějších kapel na bluegrassové scéně. V jejím čele stojí Sammy Sheeler, pětinásobný držitel ceny IBMA pro banjistu roku a vítěz ceny Steva Martina.
2: Nová skladba LRB, nazvaná Back When, vypráví o tom, jak i ta nejmenší maličkost může vyvolat příval vzpomínek díky své melodii, naléhovému rytmu a povedeným solům všech členů kapely má velkou šanci stát se dalším hitem této slavné kapely.
3: Hey, this is Sammy Sheeler of the Lonesome River Band, and you're listening to the Chapek Show on Country Radio.

Čapek Show, vaše přímá linka z Nashvillu, vám představuje i méně známé kapely a muzikanty. Banjista Daniel Greenstaff a jeho kapela The Uptown Troubadours nedávno vydala píseň s názvem Denver, kterou napsal Larry Gatlin a v roce 1984 se stala hitem jeho country kapely The Gatlin Brothers. Nová verze je bluegrassová. Hlavní vokál zpívá kytarista Kevin Richardson, doprovázený Danielem Greenstaffem na banjo, Sean Lane přidal mandolínu a Stephen Burrell housle.

0: Country Radio.
1: Nový single fenomenálního houslového dua Jason Carter a Michael Cleveland s názvem Let's Sing Our Song je remakem skladby Jerryho Reeda, kterou nahrál již v roce 1975.
2: Oba houslisti jsou jeho velkými obdivovateli a k nahrávce si přizvali dalšího svého hrdinu, skvělého zpěváka legendární kapely Newgrass Revival Johna Cowena.
3: Hello everybody, this is John Cowen, reminding you to always listen to the Chopic Show on Country Radio.

0: 8. června oslavíme nedožité 75. narozeniny Tonyho Raise. Proto mu věnujeme hlavní část dnešní Čapek show. Přiblížíme vám jeho osobnost a kariéru a povídání samozřejmě doprovodí i jeho hudba. Navíc se dvou jeho současníků a spoluhráčů Sama Bushe a Todda Phillipse zeptáme, jak na Tonyho vzpomínají.
1: David Anthony Rice, což je Tonyho celé jméno, ovlivnil nejen kytaristy a zpěváky, ale doslova celý bluegrassový svět. Hrál například s J.D. Crowem ve skupině New South, s Davidem Grismanem, Jerry Garciou, vedl vlastní kapelu Tony Rice Unit, spolupracoval s Normanem Blakem a byl členem hvězdného projektu Bluegrass Album Band, se kterým nám teď zahraje skladbu Devil in Disguise.

0: Čapek Show. Vaše přímá linka z Apalačských hor do Brdských lesů. Country Radio.
1: Tony Rice se narodil ve Virginii a po mnoha stěhováních se rodina nakonec usadila v Los Angeles v Kalifornii, kde jeho otec Herb Rice seznámil své čtyři syny s bluegrassovou hudbou. Tony a Wyatt se učili hrát na kytaru, Larry na mandolínu a Ronnie na kontrabas.
2: V roce 1960, když bylo Riceovi 9 let, potkal na koncertě Clarence Whitea, který se stal jeho kytarovým hrdinou. Clarence mu tenkrát dovolil vyzkoušet si jeho kytaru Martin D28 z roku 1935. Po mnoha letech v roce 1975 si Tony tuto kytaru se sériovým číslem 58957 koupil a v jeho rukou se stala ikonickou.
1: Kromě Clarence Whitea byl jeho velkým vzorem ve hře na kytaru Doug Watson. S ním a s Normanem Blakem si zahráli třeba tradicionál Salt Creek.

0: Mandolinista a houslista Sam Bush nám nedávno vyprávěl, jak poprvé potkal Tonyho Rice v roce 1970 na Bluegrassovém festivalu v Severní Karolíně. Sam byl v té době členem kapely Bluegrass Alliance, kde po odchodu Dana Crerryho hrál na kytaru.
1: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
0: Slyšela jsem, že jsi vlastně objevil Tonyho Rice, že jsi to byl ty, kdo ho pozval do první profesionální kapely Bluegrass Alliance.
2: Ano, v té době jsem byl v kapele jen pár měsíců a hráli jsme na festivalu v Severní Karolíně. Jeden můj kamarád mi řekl, že kousek od nás viděl nějakého kluka, který hraje úplně jako Clarence White. Tak jsme se tam šli spolu kouknout a seděl tam ten nejvyzáblejší, nejhubenější chlap, kterého jsem kdy v životě viděl a hrál na něčí úplně novou Martin D45. Byl to Tony a opravdu to znělo jako Clarence. A ano, já jsem mu přímo na tom místě nabídl, aby se stal členem naší kapely. Pak jsem se znovu vrátil k ohni, kde byli ostatní kluci a řekl jsem jim, právě jsem přijal skvělého kytaristu.
0: A jak reagovali?
2: Samozřejmě všichni se na sebe koukli, jako co si ten zelenáč myslí, ale když slyšeli Tonyho hrát, souhlasili a já jsem se konečně mohl vrátit k mandolíně. Tony s námi hrál jeden rok a pak odešel J.D. Crowley.
0: Sam Bush a Bluegrass Alliance nám zahrají písničku Lonesome Feeling.
3: Hi folks, well this is Sam Bush and just want you to know you're listening to the Chopic Show on Country Radio.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show.
2: A v ní vzpomínáme na Tonyho Rice, který se po několika letech v New South J.D. Crowa, kde hrál s Ricky Skaggsem a Jerry Douglasem, vrátil do Kalifornie, aby se připojil k Davidu Grismanovi. O tom jsme si před 5 lety povídali s basistou Toddem Phillipsem, který byl také členem David Grisman Quintetu.
0: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
2: Todde, můžeš nám povědět o svém přátelství s Tony Ricem?
3: So many experiences, I don't even know which way to go from here.
4: Zážitku bylo tolik, že ani nevím, kde začít. Když se Tony přestěhoval z Kentucky do Kalifornie, přijížděli za ním všichni jeho známí muzikanti a tak jsem se i já seznámil s Jerry Douglasem, Ricky Skaggsem, Samem Bushem nebo Bellou Fleckem. Všichni jezdili za Tonym, aby s ním mohli nahrávat a já jsem měl to štěstí, že jsem hrál na basu na všech jeho nahrávkách z té doby. Pro kluka na začátku dvacítky to byla skvělá doba. Tohle vás na žádné škole nenaučí.
3: Experience at any college. So it was really a good time for me.
2: Tony Rice a David Grisman si společně zahráli a zaspívali třeba písničku On and On.

0: Todd Phillips hrál s Tonym i po jejich společném odchodu od Davida Grismana. Tehdy vznikla kapela Tony Rice Unit. I na to jsem se Todda samozřejmě zeptala.
1: So by the late 70s, 4 to 5 years later.
2: Ano, někdy okolo roku 1978 jsme se s Tonym rozhodli, že odejdeme z kvintetu a založíme si svoji kapelu nazvanou Tony Rice Unit. Tony napsal plno instrumentálek, které byly trochu ve stylu Davida Grismana, ale chtěl si je nahrát sám, podle sebe a se svojí kapelou. Hráli s námi třeba John Reichman, Fred Carpenter, někdy Richard Green nebo jeho bratr Larry. Hráli jsme v několika různých sestavách, natočili jsme asi 5 desek. Trvalo to až do chvíle, kdy se Tony odstěhoval z Kalifornie, což bylo, myslím, v roce 1984 nebo 5. Strávili jsme tedy spolu skvělých 10 let, nejdřív u Davida a pak v Tony Rice Unit. Plno nádherných zážitků a muziky. Nebyl na světě lepší kytarista, se kterým by si basák jako já mohl zahrát bluegrass. Měl jsem velké štěstí, že jsem ho znal. Posloucháte Čapek Show, přímá linka z Nashvillu.
3: Country Radio.
1: Hi, this is Todd Phillips speaking to you from Nashville, Tennessee. Thanks for listening to the Čapek Show and Country Radio.

0: V roce 1980 se Todd s Tony Ricem sešli v dalším společném projektu a spolu s J.D. Crowem, Doyle Lawsonem a Bobby Hicksem nahráli první desku Bluegrass Album Band.
1: V následujících 16 letech vzniklo celkem 6 dílů tohoto projektu a Tony Rice byl hlavní postavou všech nahrávek této superkapely, která pro posluchače znovu objevila klasické skladby Lestra Fletta, Billa Monroea, Erla Skraxe, Ralpha Stanleyho a dalších.
0: Písničkou Preaching, Praying, Singing ze čtvrté desky Bluegrass Album Band se rozloučíme s fenomenálním kytaristou a zpěvákem Tony Ricem, který by 8. června oslavil 75. narozeniny. Bohužel ale zemřel v prosinci 2020, tedy v 69 letech.

0: Největší Tonyho vzor, Clarence White, slavil narozeniny jen o den před ním. Narodil se 7. června 1944. Bohužel ale tragicky zemřel v pouhých 29 letech. Tento kytarista a zpěvák se nejvíce proslavil jako člen bluegrassové kapely Kentucky Colonels a rockové skupiny The Byrds a je označován za průkopníka hudebního žánru country rock, který vznikl na konci 60. let.
1: Clarence White navázal na Doug Watsona v popularizaci akustické kytary jako solového nástroje v bluegrassové hudbě. Před nástupem flatpickingu byla totiž kytara používána výhradně jako rytmický nástroj.
0: Clarence White zemřel 15. července 1973 v Palmdale v Kalifornii, poté, co ho srazil opilý řidič ve chvíli, kdy po koncertu skupiny White Brothers nakládali se svým bratrem Rolandem vybavení do auta.
1: White byl v roce 2016 uveden do síně slávy Mezinárodní asociace bluegrassové hudby a v roce 2019 tam vstoupil podruhé jako člen kapely Kentucky Colonels, kteří nám zaspívají písničku If You Ever Gonna Love Me.

8. června oslaví 45. narozeniny Sara Watkins, kterou je v posledních letech nejvíce vidět v triu I'm With Her, kde hraje se Saurou Jerosh a Evie O'Donovan. I když je to neuvěřitelné, Sářina kariéra začala už před 37 lety, protože když bylo jí a jejímu kamarádovi Chris Thielemu 8 let, začali spolu a se Sářiným o 4 roky starším bratrem Seanem hrát v kapele Nickel Creek, která s různě dlouhými přestávkami hraje dodnes. Poslední album Celebrance vydali v roce 2023. Nám Sára s touto kapelou zahraje písničku Destination. 1, 2, 3.

0: Lester Flatt se narodil 19. června 1914, tedy před 112 lety. Proslavil se jako bluegrassový kytarista, mandolinista a zpěvák především díky spolupráci s banjistou Earlem Scruggsem v duu Flatt & Scruggs.
1: Flattova kariéra trvala několik desetiletí. Průlom zaznamenal jako člen kapely Billa Monroea v polovině 40. let. V roce 1948 s Earlem Scruggsem společně od Billa Monroea odešli a založili kapelu Flatt & Scruggs and the Foggy Mountain Boys, která více než 20 let patřila k nejúspěšnějším na bluegrassové scéně. Když se v roce 1969 jejich cesty rozešly, Flatt založil novou skupinu Nashville Grass, do níž přibral mnoho členů z Foggy Mountain Boys. S touto skupinou nahrával a vystupoval až do své smrti v roce 1979. Jako rytmický kytarista a zpěvák pomohl definovat zvuk tradiční bluegrassové hudby.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: 20. června oslaví 59. narozeniny zpěvák a kytarista Dan Timinsky. Mnoho let byl členem kapely Alison Krauss and Union Station. Byl hlasem George Clooneyho ve filmovém trháku Bratříčku Kdejsi a je nositelem 14 cen Grammy.
2: V současné době vystupuje nejvíce se svou kapelou Dan Timinsky Band a také sólově. To je i případ jeho nejnovějšího počinu, singlu s názvem Smile When You Are Alone, který napsal společně s Jimmy Yearim. Užijte si Danův tak dobře známý hlas, doprovázený pouze jeho kytarou.

0: 79 let se 7. června dožívá Rick Lang, jeden z nejplodnějších a nejoceňovanějších autorů bluegrassových hitů. My si pustíme písničku Another Long Sleepless Night, kterou napsal společně s Johnem Goldfinem, basistou kapely Henhouse Prowlers, a zpívá jí další náš dobrý kamarád Danny Paisley, který koncem loňského roku vystoupil se svou kapelou The Southern Grass v Praze. V této nahrávce ale hraje jediný její člen, Dannyho syn, výborný mandolinista Ryan Paisley, ke kterému se připojili Josh Swift, Darren Vincent, Scott Westle a Andy Leftwich.
1: Touto písničkou se s vámi dnes od mikrofonu Čapek Show vaší přímé linky z Nashvillu loučí Iva Čapková a Rostě Čapek. Ahoj.
2: Hi folks, Danny Paisley here. You're listening to the Čapek Show on Country Radio.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: V úterý 16. června vystoupí v klubu Restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 od 19 hodin a 30 minut Salon zelenáčů. Čeká vás pravidelná dávka kvalitní muziky od těchto legendárních muzikantů. Poutníci jezdí letos s pořadem přes 50 let v country. Těšit se můžete jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka, Pojďme se napít nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě taky ocení skladby novější, hlavně z desky Stíny na střechách. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích ve čtvrtek 18. června od 19.30. Borofest 2026 je malý pohodový country a folk festival s legendami Pacific, Poutníci, Nové struny, Sichravo a dalšími kapelami. Užít si ho můžete od 19. do 20. června v táborové základně Boro železnice u Jičína. A ještě pozvánka na křest knihy a besedu s autorem a historikem Pavlem Kmochem Operace Antropoid Epilog. Akce se koná 17. června v 17 hodin v restauraci U Labutě v Tomajerově ulici v Praze. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný pondělní večer s datem 15. června vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. No a vítám vás vlastně tento týden poprvé v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Já jsem se trošičku zabreptal, protože už jsem myslel na tu píseň, kterou vám za chvíli zahraji, na kterou se moc těším. Tam mi vždycky vleje takovou hezkou náladu do těla. Je to taková optimistická píseň, jmenuje se I'll Follow the Sun, tedy bych to mě volně přeložil, jako budu následovat slunce, což je píseň, kterou v roce 1964 vydala kapela Beatles jako single z desky Beatles for Sale. A představte si, že tuhle tu písničku složil mladičký Paul McCartney, když mu bylo asi 16 let. A když se ho ptali novináři, jak ho to napadlo, tak říkal, no bylo to strašně jednoduchý. Já jsem si prostě sedl ve Falkland Road, kde jsem tehdy bydlel, na takovou malou verandičku nebo na balkůnek malinký toho bytu a tajně jsem si zapálil cigaretu a díval jsem se, jak krásně svítí sluníčko a uvědomoval jsem si, jak je to hezký, když zapadá nebo když vychází. No a složil jsem tuhle tu píseň o slunci, tak vidíte, jak je to jednoduché. Tak pakliže někdo z vás teď třeba sedí někde na nějaké verandě a kouří cigáro a hraje jenom trošku na kytaru, tak třeba vás napadne něco podobného. A byl to obrovský hit. A já vám ho teď pustím v country úpravě od skvělého zpěváka, který se jmenuje David Ball. Takže I Follow the Sun a já vám přeji hezký poslech.

No, tak mě napadá, kdybyste měli přemýšlet o tom a označit nějakou píseň jako novodobý takový standard nebo evergreen. Možná byste přišli na hodně písní, které byste jistě zasloužili, ale představte si, že dle dokonce i chytrých knih encyklopedii je tou nejhranější písní 20. století skladba, kterou kdysi složil Bob Dylan na album Time Out of Mind, bylo to tuším, že v roce 1997, což bylo mimochodem nádherné album, plné skvělých písní a byl to takový jistý přelom, protože ne, že by Bob Dylan přestával psát, koncertovat a překvapovat, ale už trošičku nad ním všichni lámali hůl v tom smyslu, že říkali, no on už je starý a on už nic stejně nenapíše novýho. A napsal a znovu napsal a znovu se trefil a složil nádhernou skladbu, která se jmenuje Make You Feel My Love. Něco v tom smyslu, jakože ty jsi ta, která mi dává pociťovat lásku. Za to jsem ti vděčný. A tuhle tu píseň, představte si, nahrálo k dnešnímu dni přes 450 různých interpretů po celém světě. Kdybych měl namátkou jmenovat jenom ty nejznámější, tak to byl třeba Michael Bolton nebo Neil Diamond, taky Brian Ferry, John Osborne, dokonce Garth Brooks tuhle písničku nahrál, Nick Knowles, zpěvačka Pink a další a další. Pouštěl jsem vám také jednu českou verzi od Alžběty Kolečkářové, nádhernou. Ten český text pro ní napsal Oskar Petr a dneska mám pro vás verzi od skvělé zpěvačky, která se jmenuje Adele. Je to dáma s velkým hlasem a ta si jednoho dne tuhletu skladbu také vypůjčila. A ti, kteří ji neznali od Dylana, tak si mysleli, že je to další povedené dílo z její autorské dílny, ale není tomu tak. Ona ji v uvozovkách pouze naspívala, ovšem to pouze v jejím případě znamená naprosto mistrovsky a je to dechberoucí verze pro mě teda osobně. Tak si ji pojďte poslechnout.

Tak, to byl mělnický hudební bard Baťa a jeho Kalábův něžný beat a píseň Dubrové nádraží. No, možná byste to neřekli, ale i ve Francii se hraje country hudba. A docela dost. Dokonce je tam mnoho festivalů, respektive bývalo jich ještě více. Bylo to v takové té době největšího boomu světového country hudby. Ono to tak chodí ve vlnách, vždycky se to vynoří, pak to jakoby zmizí na chvíli, ale stejně to pod Prahu vyjede a pak se to zase vynoří. Teď je jedna z těch vln, protože všichni jako opřekot vydávají country alba. Náš český rapper Marpo vydal country desku. Beyoncé, velká popová diva, vydala country desku. No, všichni prostě vydávají country desky a country písně. Pochopili, jaká je ta hudba zaslíbená. Oni všichni mají stejně podvědomě v sobě, protože na ní vyrůstali, takže je to jenom takové, řekl bych, logické vyústění jejich tvorby. Ale zpátky k tématu. Ve Francii se vždycky hrála country hudba. Opravdu tam bývaly veliké country festivaly. Tuším, že někde na jihu Francie je jeden z těch největších. Je to olbřímý festival, který pojme tuším, že jakých 10 nebo 15 tisíc diváků a je tradičně a hojně navštěvován. No a jednou z interpretek a francouzské country je také jistá Audrey Chabonnet. Je to dáma, která dělá skvělé písně a já jsem se rozhodl, že vám dneska jednu z nich pustím. Z té desky je pravda, že to je to největší country. Tak pojďte na to. Troška country z Francie.

0: Country je všechno, co se mi líbí.
1: Moc zdravím Honzu Nedvěda. Krásná písnička, ve které je zakódován takový náš letitý, no to ani není pozdrav, je to takový náš tajný kód s Honzou, protože vždycky jsme si říkali, jsme na sebe mrkli a je to dobrý, ještě hoří. A vzpomínám samozřejmě i na Babiho Daňka, z jehož nádherné písně to pochází. Tak, teď mám pro vás úplnou, ale naprostou žhavou novinku od zpěvačky, která se jmenuje Amy Grant. To je dáma, která je opravdu velmi slavná. Na svém kontě má dokonce 7 cen Grammy a mnoho dalších ocenění, také medaily od prezidenta Spojených států. A ten výčet by byl skutečně veliký. Ona se pohybuje v hudebních vodách takové, řekl bych, křesťanské muziky a teď to může být křesťanská country, křesťanský pop, křesťanský folk i soul. Všechno jí nesmírně sluší a shodou okolností ona byla, tuším, že od roku 82 vdána za známého hudebníka Garyho Chapmana, se kterým se v roce 1999 rozvedla. A od roku 2000 je vdaná za country superstar Vince Gilla. Takže letos spolu slaví 26 roků a je to jeden z nejšťastnějších párů ve světě country. A často spolu také zpívají, vystupují třeba i v Grand Ole Opry. A ta jejich společná vystoupení patří k takovým zlatým hřebům večera vždycky v Opry. Takže pokud třeba se tam někdy vydáte a budete mít štěstí, tak je tam společně uvidíte a hlavně uslyšíte. No a žhavá novinka spočívá v tom, že Amy Grant teďka vydala úplně novou desku. Je to v pořadí její 20. studiové album a jmenuje se The Me That Remains. A já jsem z tohoto alba pro vás vybral, myslím si, že ona je dokonce vyslala jako první singl, ale v každém případě je to taková velmi optimistická píseň a jmenuje se Till We Get It Right. Zpívá Amy Grant.

0: se vám ta píseň líbila, psali jste mi, že vás ta verze překvapila. A jestli ještě nemám něco podobného, tak teď vám udělám velikou radost, protože mám něco podobného. Protože Jarek Nohavica dokonce na tom též koncertě naspíval ještě jednu z těch nejkrásnějších písní Habky a Horáčka, a sice Kocour se schouli na tvůj klín, kterou já osobně považuji za jednu z nejkrásnějších balad, které vůbec znám. Takže pojďme si ji poslechnout teď velmi překvapivě v podání Jarka Nohavici, který zpívá. Já při tom zpěvu mám pocit, jako by ji napsal on sám pro sebe, takže nestane se tam takové to vyrušení, které máte někdy, když nějaký interpret zpívá píseň někoho jiného a vy pořád máte pocit, že mu to nějak nesedí a slyšíte toho původního interpreta, což je tam vždycky, ale myslím si, že Jarek Nohavica tohle to eliminoval na absolutní minimum. Tak jdeme na to.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín.

Nechal jsem znít zasloužený potlesk Jarku Nohavicovi a písnice Kocour se schoulil na tvůj klín. Teď udělám zcela jistě radost milovníkům takové té jižanské country a konkrétně mnoha posluchačům, kteří v minulosti tuhletu kapelu slyšeli v mých pořadech a mají rádi a dotazují se průběžně, jestli zase někdy zařadím, tak zařadím a ta kapela se jmenuje Blackberry Smoke, což je parta, která vznikla v roce 2000 v Atlantě v Georgii, tedy na jihu Spojených států, a hrají takovou tu

opravdu říznou country, která se míchá s jižanským rockem, s country rockem, s hard rockem, s blues. No, je tam od všeho něco, ale především je to country kapela a vybral jsem od nich dneska písničku, která se jmenuje Little Bit Crazy. Tak trošku blázen. Got to be a little bit crazy.

To byl Jaroslav Olin, nejez chleba a písnička Nečekaná návštěva. Jinak Olina znáte samozřejmě, co by člena jednak legendárních Marcias, také kapely ETC, která léta doprovázela Vladimíra Mišíka, také posledních minimálně 20 let, možná i víc, co by kolegu v kapele Ivana Hlase. No ale Olin krom toho dělá i svá vlastní alba, své vlastní projekty, no a tohle byla písnička právě z jednoho z nich. Tak a teď si dáme píseň, která určitě potěší všechny milovníky starého poctivého rock'n'rollu, ale i country, protože zpívat a hrát bude Jerry Lewis, který na sklonku života udělal nádherné album, na které si pozval spoustu svých kamarádů, parťáků z muziky, a to nejenom z country, ale z blues, z rocku, a všichni se stařičkému mistrovi přišli poklonit a zaspívat si s ním. No ale přišel také Bruce Springsteen a společně si dali velkou vypalovačku Pink Cadillac, tedy růžový Cadillac. Tak takhle to vypadá, když se sejdou dvě obrovské veličiny. Jdeme na to.

Tak tomu říkám opravdové hvězdné setkání. Jerry Lewis, veliká legenda rock'n'rollu, a Bruce Springsteen. V tom závěru bylo slyšet, jak si v tom studiu hezky povídali mimo to zpívání, jak Bruce Springsteen říká The Killer. The Killer byla přezdívka Jerryho Lewise, opravdu zabiják, protože co on předváděl na koncertech, zejména v mládí, to tedy byla opravdová jízda. Tak a když jsme teda u těch zpěváků, kteří, dá se říct, úplně primárně country nejsou, tak jedním takovým i skončíme a bude to Jiří Korn. Jirka je vynikající zpěvák, tanečník, entertainer, jak se říká, bavič, prostě velká osobnost, vždycky jsem ho velmi obdivoval a vždycky jsem moc rád, když se potkáme na nějaké akci, tuším, že to bylo loni, jsme se potkali na jedné venkovní akci pod krásným hradem v amfiteátru a byl to nádherný večer. Je to písnička, kterou si vypočil z repertoáru Lionela Richieho a udělali s českým textem, který textař pojmenoval Chci tě mít. To je tedy úplně poslední píseň dnešní hodinky country, je všechno, co se mi líbí, a já se na vás budu těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Klidný večer vám přeje Petr Kocman.

0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif u šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

21 hodin 10 minut posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v úvodu hodiny mám pro vás jednu takovou speciální letní pozvánku na festival, který má velmi zajímavý a vtipný název, jmenuje se Kantrovadlo. A jedná se o 7. ročník tohoto festivalu. Mimochodem v loňském roce na něm vystoupila dokonce zpěvačka Lenka Dusilová, která tedy v podstatě není country zpěvačka, spíše je známa v tom prostředí, dejme tomu, rockové nebo alternativní muziky, ale Lenka Dusilová tam kdysi před mnoha lety začínala na tomto festivalu, co by ještě dá se říct, začínající zpěvačka. No a Kantrovadlo je tak trošku i moje osobní pozvánka, protože já jsem tam přijal pozvání také, takže tam vystoupím se svojí kapelou. No a festival Kantrovadlo probíhá v sobotu 11. července v obci Tatrovice, což je nedaleko Karlových Varů. Kdyby vás to zajímalo konkrétně, tak tuším, že je to asi 17 kilometrů od Karlových Varů, takže je to opravdu kousíček, jak pravý básník, co by kamenem dohodil. No a celý festival začíná od 14 hodin, je to na hřišti v Tatrovicích a areál se otvírá už 1:30, to je taky důležitá informace. No a je pro vás samozřejmě připraveno bohaté občerstvení, tak je tam možnost postavení stanu nebo můžete přespat v autě. A mimochodem děti do 150 cm mají vstup zdarma. No a je pro vás připraven bohatý program, jak už jsem říkal, vše začíná ve 14 hodin a zahrají třeba kapely Potíže, což je folková kapela z Chebu, bude tam také divadelko Kahánek z Habartova, to je dětské představení, takže i dětičky si přijdou na své, bude tam také ukázka práce kinologů, bude tam divadlo Jirásek z Nejtku, také taneční spolek Pohoda z Chebu, bude tam třeba také kapela Fernetic z Karlových Varů. Také se bude vzpomínat na Pavla Brimera od Fešáků, protože tam bude Pavel Brimer Tribute Band z Ústí nad Labem. No a bude tam také mimochodem skvělá kapela Modrotisk z Jablonce nad Nisou. Milovníci bluegrassu samozřejmě tuhletu partu velmi dobře znají. Takže to je program, časově nevím úplně přesně, já vím, že mé vystoupení je naplánováno někdy na 21. hodinu, a to ostatní tam od 2 hodin, takže podrobnější program určitě najdete na stránkách www.tatrovice.cz. Takže pozvánka na festival Kantrovadlo v Tatrovicích, je to 7. ročník a probíhá v sobotu 11. července na hřišti v Tatrovicích. No a když jsem zmínil Modrotisk, vynikající kapelu, tak si pojďme pustit jednu jejich písničku, která na tom festivalu pravděpodobně zazní také. Jmenuje se Já s tebou bývám rád. Hezký poslech.

0: Rád bych teď vzpomenul jednu opravdu velikou ikonu nejenom americké, ale světové country scény, a sice Waylona Jenningse, který by právě dnes slavil narozeniny. Narodil se v roce 1937 v Littlefieldu, což je město v Texasu, a narodil se jako Wayland Arnold Jennings, ovšem celý svět ho zná samozřejmě jako Waylona Jenningse. On byl nejenom vynikající zpěvák, ale také skladatel a výborný kytarista. Měl mimochodem takový, jak se říká, signature model Telecastera od firmy Fender, který si sám ozdobil. A na jeho počest vlastně firma Fender dodnes, tuším, že v nějaké omezené edici prodává nebo prodávala aspoň v jisté době ty kytary. No, on vlastně začíná v roce 1958 jako disc jockey, no a později jako baskytarista ve skupině velmi populárního zpěváka Buddy Hollyho, což vlastně byl otec všech rock'n'rollových zpěváků. No a měl obrovské štěstí hnedka na začátku té své hudební dráhy, protože tehdy přenechal své místo v letadle kolegovi, když letěli s Buddy Hollym na koncerty. No a jak jistě víte, tak letadlo s Buddy Hollym a dalšími, s Richie Valencem, se zřítilo. Bohužel nikdo nepřežil, takže Waylon se takzvaně po druhé narodil. No ale pak odložil baskytaru a chopil se už kytary a vlastně počátkem 60. let zakládá vlastní kapelu, která dá název Wailers a která ho doprovázela vlastně až do konce jeho dnů. A od roku 65 také působil v Nashvilleu v Tennessee, kde se snažil přivydělávat různými způsoby v tom hudebním světě. No a v polovině 70. let Nashville opouští a společně s Willem Lesnem, což byl jeho celoživotní parťák, se stávají takovými vůdčími osobnostmi hnutí, které se říkalo Outlaws, tedy psanci, což bylo hnutí, které se bouřilo proti těm zavedeným tradicím v tehdejší americké country music, protože tehdy v té době byly hodně takové ty flitrové košile, velmi všechno zdobené a blištivé, a to se jim nelíbilo. Oni radši měli ty kostkované košile, otrhané a cowboy boots, no byly echtovní prostě. No a v roce 78 začíná jeho užší hudební spolupráce s Willem a později také hraje a zpívá se svojí budoucí manželkou, zpěvačkou Jessie Coulter, se kterou mimochodem splodili syna Shootera Jenningse, což je vynikající hudebník a kráčí v otcových i maminčiných šlépejích velmi dobře. Dokonce jsem vám ho pouštěl několikrát ve svých hodinkách country, všechno, co se mi líbí. No a Waylon stejně jako Willie překračují takové ty zavedené rámce té uhlazené country a dokonce experimentují s dalšími hudebními žánry, jako je i rock a blues, no protože oni v tom vlastně vyrostli, v tom Texasu. No a oni vlastně naspívali také album Outlaws, tedy psanci, a to byl takový, řekl bych, velmi převratný moment v historii country, protože k tomuto hnutí se později začali přiklánět další zpěváci, ať už to byl Billy Joe Shaver nebo Kris Kristofferson. Je jich opravdu veliká spousta a to hnutí vlastně funguje dodnes, dá se říct. On tedy také mimochodem s Willem Lesnem, Johnny Cashem a Krisem Kristoffersonem tvořili to hvězdné seskupení Highwaymen, což byla opravdu velmi slavná hvězdná kapela, která dobila svět. Kamkoliv přijeli, tam měli vyprodáno. Já jsem dokonce jejich vystoupení viděl v Austrálii v Sydney v roce 95, když jsme byli s Greenhornama, s Honzou Vyčítalem na turné, tak zrovna jeden večer, když jsme nehráli, tak Highwaymeni tam měli koncert, kam jsem dostal pozvání, a musím tedy říct, že to byl nezapomenutelný zážitek vidět je všechny pohromadě. No a on vlastně také obsadil páté místo v žebříčku ankety CMT Country Music Television a dostal se mezi 40 nejlepších country zpěváků všech dob. No a jak už jsem říkal, byl slavný nejenom v Americe, ale také v Kanadě a právě na Novém Zélandu a v Evropě. No, byl to velký mazák a o jeho životě v podstatě, i když to není nikde úplně jasně a zřetelně napsáno, tak o jeho životě byl natočen film Crazy Heart, kde hlavní roli stvárnil můj oblíbený herec Jeff Bridges. Jestli jste neviděli, nutně musíte, protože je to samozřejmě nejenom pro milovníky country a Waylona, ale vůbec je to krásný a velmi poučný, byť tedy vlastně smutný film. Tak, na Waylona bych rád zaspomínal mnoha písněmi. Mohl bych hrát všechny, protože u nás jeho písně třeba udělali Pavel Bobek, to byla Amanda, nebo Michal Tučný, Báječná ženská, To je ten poslední song, Chtěl bych být medvídkem. Radek Tomášek udělal jeho píseň I'm a Rumble Man jako Dlouhý den, nebo od Highwaymenů zpívali Desperáda, Michal Tučný s Pavlem Popkem a dalšími, takže těch písní je spousta, ale já bych vybral takovou opravdu signifikantní skladbu, která se jmenuje Welcome Back Texas, kde se v úplně poslední sloce objevuje na chvíli právě Willie Nelson a řekl bych, že tohle je typická píseň pro Waylona. Tak Waylone, zdravíme tě i z posluchači Country Rádia nahoru na obláček do country nebe.
1: The only two things in life that make it worth living

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Ze starých časáků a fotek zažloutlejch, šklepce chlapců se dá do moldu zdejch.

Tak to byly Hobos, Vaby Rivola. No, svět country hudby je často takovým terčem, řekl bych, mnohdy až po směchu, že je to okrajový žánr a že je to hudba, nevím, k ohýnku někam a no, tak tyhle ty ohlasy nechávám bez povšimnutí, protože marně komu co vysvětlovat, protože ten, kdo má opravdu hudbu rád, tak by něco takového neřekl. Ale říkám to z jednoho prostého důvodu, že country hudba v mnoha ohledech drží prim a jeden takový má na svém kontě i George Strait, což je dneska opravdu živoucí legenda country hudby. Pán, který už před pár lety odešel dobrovolně do důchodu, tedy ne, že by přestal úplně nahrávat, on řekl, že desky nahrávat bude a že možná občas udělá nějaký koncert, které dělal celý svůj život a byly hojně navštěvovány. A udělal také před pár lety jeden velký rozlučkový koncert, kam přišlo asi 104 tisíc diváků, ale představte si, právě dnes, 15. června, před dvěma lety, udělal George Strait koncert v Caulfieldu v Texasu na stadionu. A ten koncert se stal, co se týče tedy návštěvníků, s prodanými, to je důležitý údaj, s prodanými vstupenkami, tak ten koncert je nejnavštěvovanější nebo nejnavštívenější v historii celých Spojených států. A to zahrnuje opravdu všechny interprety, ať už to byl, já nevím, Michael Jackson, Madonna, Rolling Stones, kdokoliv, tak všechny George Strait stočil do kapsy, protože před těma dvěma lety se na jeho koncert prodalo 110 905 vstupenek, což je něco absolutně neuvěřitelného. Do té doby ten prim držela kapela Grateful Dead, což je mimochodem oblíbená kapela třeba Roberta Křesťana. Tak do té doby oni drželi ten prim, protože v roce 1977 uspořádali koncert, který navštívilo 107 019 diváků a bylo to v Raceway Parku. No a pak přišel George Strait a všechno to smazal. Takže dnešek je opravdu velký den nejenom pro George Straita, ale pro country. A víte co, pojďme si King George, tedy krále Jiřího, jak mu přezdívají v country, pustit. Je to píseň Desperately.

No a do konce hodiny už jenom jedna jediná píseň a hned po 22. hodině vám samozřejmě řeknu, na jaké písničky si můžete těšit, ale také si povíme některé zajímavosti o dnešním mezinárodním dnu. Takže to a samozřejmě mnohé další na vás čeká po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

nemají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čes

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích

Tak přestože tahle ta píseň vyšla v roce 2025 na albu Willyho Nelsona a What a Beautiful World, tak už se za novinku považovat nedá, protože Willy Nelson letos stačil vydat další novou desku, o čem jsem vám povídal nedávno ve večerní vysílání. Je krátce po 22. hodině, no a jak jsem sliboval, v této hodině pro vás připravena spousta skvělých písní. Já jsem vám připravil ukázky některých z nich, těšte se třeba na jednu skvělou a velmi vtipnou píseň od Poutníků.

Ano, ano, Colin Baton Rouge. No ale přijde také Pavel Bobek a společně s Pavlínou Jíševou zaspívají veliký hit Johnnyho Cashe, ovšem s českým textem Dokud budu žít.

byla malá ochutnávka písní, které vás čekají. No a hned v tom dalším vstupu, jak jsem sliboval, se podíváme na dnešní Mezinárodní den. Čehož bude, to se dozvíte. Přeji vám hezký poslech.

0: No, jak už jsem říkal mnohokrát v minulosti, tak každý den je nějakým mezinárodním či světovým dnem. A představte si, že dnešek, tedy 15. červen, je Světový den větru. Já teda jsem si větru dneska užil dost a nejvíc teda, když jsem hrál s mým synem ping-pong odpoledne, tak u nás na zahradě ten vítr byl slušný, ale my jsme na to šli mazaně, protože zatímco já jsem v sobotu byl na koncertech, tak syn s mojí paní vyrazili do obchodu a koupili pingpongové míčky do větru. Vřele doporučuji, jsou o něco těžší a můžete s nimi hrát opravdu ve větru, samozřejmě ne v hurikánu, ale když je nějaký rozumný vítr, tak to jde. Ale chci říct jinou věc, že co se týká větru, tak samozřejmě byly chytré hlavy, které ho chtěly využít i co se týče technických věcí. Takže skutečně je spousta vynálezů založených na větrném pohonu. Ovšem, ne všechny se podařilo jaksi zrealizovat, protože jsou to v podstatě nesmysly. A některé z nich jsem tedy vybral. Tak představte si, že možná jste to už někde slyšeli nebo dokonce zahlédli, tak existují nebo existovaly větromobily. A myšlenku, jak využít větru i pro pohyb kolových vozidel na souši, lze vystupovat dokonce už ve staré Číně, což dokazují mnohá vyobrazení ručního vozíku s plachtou. A dokonce v knize Pavla Beneše, která se jmenuje Technika překonává prostor a čas, je z roku 1953, je i vyobrazení vozu s plachtami pro pobřežní pláně. Jeho současnou verzi jsou větrem hnané kolové jachty pro závody na plážích, nebo jejich zimní verze vybavená tedy skluznicemi pro závody na zamrzlých plochách. V Holandsku byl nápad realizován skoro před 400 lety. Představte si, vůz byl se strojem pro 40 lidí a měl se pohybovat rychlostí 50 až 60 km v hodině. Šlo však spíš o poněkud nebezpečnou atrakci tedy. No a známé je také i více než 500 let stará myšlenka pohonu pozemního, kdyby se pohybovalo nikoli plachtami, ale větrným kolem. No, jeden z dalších vynálezů, který se ukázal jako šílený, je větrný pluh. No, pluh poháněný při orbě větrnou energií je jistě myšlenka velmi zajímavá. Kdyby zařízení mohlo vzhledem k mechanismu a energetické náročnosti orby vůbec fungovat. A v tom je právě ten háček. Fyziku totiž lze jen těžko ošálit. Už od prvního pohledu na celou konstrukci to vzbudilo podezření, protože pluh má 3 radlice a potřeboval by tedy alespoň 20 kW výkonu traktoru. Průměr rotoru lze odhadnout na 3 metry. Není patrný nějaký výraznější převodový poměr lanového převodu a hlavně potřebného výkonu pro orbu 3 radlicemi nemůže rotor daného průměru při běžných rychlostech větru dosáhnout. Teoreticky by to bylo možné snad jen při vichřici, ale mělo by to však jeden háček, pokud by se celé zařízení pod náporem větru pochopitelně nepřevrátilo a nějakým zázrakem by dokonce oralo. Tak by byla zpracovaná půda bezesporu odvanuta někam do dály v maďarské pustě. Takhle tedy komentoval tento jakýsi vynález jeden technicky zdatný odborník. No, o posouzení byli požádáni odborníci z České zemědělské univerzity a profesor Fábry, jemuž se vyobrazení i s popisem větrného pluhu dostal do rukou, článek prostudoval a byl upřímně potěšen i pobaven a jednoznačně konstatoval, že takové zařízení opravdu fungovat nemůže. Vynálezce dokonce odhalil, co by maďarského kolegu Járy Cimrmana, nebo možná říkal, že by to dokonce mohlo být inkognito, tedy samotný Jára Cimrman. Pikantní je, že vnuk vynálezce toho větrného pluhu vůbec nepochybuje o genialitě svého prapředka a ostatně o své vlastní jistě také ne a hodlá myšlenku realizovat. Ať se tedy třesou výrobci moderních pluhů a traktorů slavných značek. Tak takovéhle šílenosti se opravdu dějí. Mám ještě některé další, ale my si teď dáme písničku, která s větrem souvisí k tomu dnešnímu Světovému dni větru. Musím zahrát určitě Severní vítr, ale pozor, nebude to verze od Jardy Uhlíře, ale novější, která vznikla o několik desítek let později a kterou naspíval sám František Nedvěd.
1: Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem slab a nemocen.

No, nejenom tedy automobil poháněný větrem, anebo také pluh poháněný větrem, ale jsou známy i další vynálezy. No, několikanásobně těžší kalibr nesmyslnosti ukazuje kresba větrem poháněného křížence křižníku a invazního plavidla. Ano, slyšíte správně. Francouzi by podle kresby použili pro případnou invazi do Anglie větrné energie k následnému kolesovému pohonu monstra pro 60 000 ozbrojenců z 600 děly. To je neuvěřitelné. Komentovat to snad není potřeba. Porovnávat s technikou a výzbrojí spojenců při invazi opačným směrem koncem druhé světové války nelze. No i největší současné letadlové lodě by měly svou velikostí blednout závistí. Což je samozřejmě hrozný nesmysl. Mnohem reálnější zařízení má ovšem armádní původ také. A sice s reálným takticko-strategickým a s velmi praktickým mírovým využitím. Vítr totiž poháněl amatérsky sestrojené pračky na prádlo nebo uniformy amerických námořníků na ostrovech Pacifiku.

zvonového tvaru, které do sebe zapadají, a na společné ose, což byla dřevěná násada, je mezi nimi pružina. No a svislým šťoucháním v pracím roztoku s prádlem docházelo mezi zvony k tlakovým rázům, které napomáhaly praní. Není tedy jasné, zda byly použity továrně vyráběné prací zvony, nebo si je armádní kutilové podle vzpomínek na historické vybavení jejich domovů sestavili sami. Ale tohle tedy zdá se, že byla ta nejreálnější věc, co se týká tedy nějakého stroje na větrný pohon. Tak to bylo opravdu jediné. Ty ostatní, a že jich je ještě mnohem víc, tak jsou to opravdové nesmysly. Avšak tedy dnešní světový den větru bych rád oslavil především jednou nádhernou písní, kterou kdysi složil a naspíval Vaby Daněk, a jmenuje se Vítr.

chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy stromu, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě.

ještě stojím, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Na mapách od tachovské skupiny Vavivod.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Vynikající písnička. Robert Křesťan a Poutníci, 10 korun. Tak a my se teď na chvilku vypravíme na Portu, do Řevnic samozřejmě, protože mám pro vás další ukázku, další píseň, dalšího finalisty letošního již 60. ročníku legendárního festivalu Porta. Ten proběhne o posledním červnovém víkendu, tedy od 26. do 28. června v Lesním divadle v Řevnicích. No a každý večer se bude o vaši přízeň ucházet jeden z finalistů i ve večerním vysílání Country Rádia. Dneska mám pro vás dalšího, kterým je Tabásek a jeho partia a písnička Zavřeli jsme hospodu, kterou složil přímo hlavní aktér, tedy Pavel Tabásek. No a i téhle písni můžete dneska poslat svůj hlas na telefonní číslo 911 03 ve tvaru Folk Mezera číslo 5. A tahle ta SMS-ka je samozřejmě spoplatněná, stojí 3 koruny, ale pokud se vám písnička bude líbit, tak myslím si, že to je minimum, jak můžete projevit svoji náklonost danému interpretovi. Takže ještě jednou opakuji, zpívat a hrát bude Tabásek a partia, Zavřeli jsme hospodu a telefonní číslo, na které můžete posílat SMS-ku, zní 911 03. A této písni pošlete SMS-ku ve tvaru Folk Mezera 5.

Zavřeli jsme hospodu, vzali jsme láhe vína, sedli jsme si na schodu, byla nám trochu zima. Zavřeli jsme hospodu a otevřeli srdce, dali jsme nohu přes nohu,

někam do sedmého nebe. Ptáci kolem zpívali a do té raní mlhy jen tak jsme se dívali, cítili, co cítí ten druhý. Zavřeli jsme hospodu, řekla, že je věda, praní mlze na schodu, konečně řekla, co říct měla. Zavřeli jsme hospodu a čas byl relativní, ztratili jsme podobu, byli jsme mladí, moudří, klidní. Zavřeli jsme hospodu a v té raní mlze pátrali jsme po Bohu a čekali jsme drze.

myšlenky zertů zpívaly tak lehce téměř sami. Zavřeli jsme hospodu, všechno jsme tam do toho dali. V raní mlze na schodu krásnou hru jsme hráli. V raní mlze na schodu

To byl Garth Brooks a písnička Colin Baton Rouge od kapely New Grass Revival, kteří mu písně také se svými instrumenty zdárně sekundovali. Tak do konce hodiny už jenom dvě písně, dvě krásné countryovky, Pavel Bobek s Pavlínou Jíšovou a také Marcela Voborská s Pacifikem. No a po 23. hodině budeme určitě soutěžit o knihu, tak si připravte telefony, číslo znáte, 210 323 333. Těším se na vás a přeji vám hezký poslech.

Pár minut po 23. hodině stále posloucháte večerní vysílání Country Rádia a stále je s vámi Petr Kocman. No, představte si takovou idylku. Rodinný oběd. Všem chutná, jenže už mají dost a v mísách i v hrncích přitom zbylo od všeho hodně. Zamrazit jednotlivé porce je skvělý nápad, nabízí se ale ještě jeden lepší. Recyklovat a přitom obohatit jídelníček. Tak tímto směrem se vydala Jitka Rákosníková. Vychází z faktu, že až 40% vyprodukovaných potravin v dnešních blahobytných časech se nespotřebuje a značný podíl na to mají přímo domácnosti. A ona tedy připravila šikovného průvodce, jak neplýtvat pečivem, masem, luštěninami, rýží, obilovinami, mléčnými výrobky, zeleninou a ovocem také samozřejmě. Publikaci nazvala Recyklovaná kuchařka a hned na úvod třeba radí, jak suroviny nakupovat i skladovat, aby neskončily v popelnici, ale tam, kde mají, to znamená na talíři. Jeden z takzvaných recyklovaných receptů autorka nazvala Chudí rytíři Gordon Blair. Co myslíte, že tvoří základ? To je otázka pro vás, milí posluchači, pokud chcete vyhrát tuhletu nádhernou recyklovanou kuchařku. Takže já se ptám, základem jídla Chudí rytíři, neboli Gordon Blair v tomto případě, je za A bramborová kaše, za B vařené těstoviny a za C starší chléb. Ještě jednou opakuju otázku. Základem jídla Chudí rytíři Gordon Blair je bramborová kaše, vařené těstoviny nebo starší chléb. A volat na 210 323 333 můžete právě teď.

0: No a vy už teď jistě napjatě čekáte, jak dopadla dnešní knižní telefonní soutěž. Ano, má svého výherce. Nebylo to tak jednoznačné, jak jsem si myslel, ale jsem moc rád, že v tuto chvíli již mohu ve večerní vysílání Country Rádia přivítat posluchače Michala. Michale, ještě jednou krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jsem rád, že spojení vydrželo. Tak a já tedy zopakuji soutěžní otázku. Základem jídla chudí rytíři Cordon Bleu je za A bramborová kaše, za B vařené těstoviny a nebo za C starší chléb. Vy jste naprosto správně vydedukoval, že je to
1: starší chléb.
0: Ano.
1: Protože moje babička.
0: Ano, vychutnejte si potlesk. Ano, vychutnejte ji jenom pro vás. Tak. Ano. Můžete vyprávět. Teďka to řekněte posluchačům.
1: Moje babička to dělala ze starých rohlíků.
0: Ano, já tedy jenom doplním, že ten recept je velmi prostý. Mezi krajičky chleba se dá sýr a šunka, obalí se v rošlehaném vejci a strouhance a usmaží. No a je to vlastně taková druhá šance pro jakékoliv zbylé pečivo, klidně i starší. Takže takhle to krásně můžeme recyklovat. Tak Michale, takových dalších krásných receptů na vás čeká spousta v té recyklované kuchařce, tak doufám, že se do ní začtete a že se vám bude líbit. No a já vám k tomu přidávám ještě jednou krásnou písničku od Bee Gees Massachusetts. Mějte se moc hezky, gratuluju a těším se někdy naslyšenou.
1: Já taky, naschledanou.

0: No a ani dneska samozřejmě neopomenu důležité události, které se staly právě 15. června. Tak roku 1085 na Pražském hradě byl korunován kníže Vratislav II. Českým králem. Roku 1754 se stavil Prokop Diviš v Příměticích u Znojma první bleskosvod. Přesně si pamatuju, jak jsme se to ve škole učili, tam jsem to slyšel úplně poprvé. Roku 1909 byl v Českých Budějovicích zahájen provoz elektrické tramvaje. V roce 1985 byl v Praze obnoven provoz pozemní lanové dráhy na Petří, a to po více než 20 letech od okamžitého zastavení provozu v důsledku sesuvu půdy po deštích. V roku 2002 při vyzvánění v 18.00 puklo srdce zvonu Zikmund na svatovícké katedrále v Praze. V roku 1300 byl básník Dante jmenován jedním ze 6 proboštů Florencie, kteří městu vládli. V roku 1502 Krištof Kolumbus objevil ostrov Martinik v souostroví Malých Antil. Nádherné místo. V roku 1752 Benjamin Franklin dokázal, že blesk je elektrický jev, tedy výboj elektřiny. V roku 1800, to je datum, které by se líbilo Jarovi Zimmermanovi, se Washington DC stal hlavním městem Spojených států. V roku 1825 byl položen základní kámen nového mostu London Bridge. V roku 1836 se Arkansas stal 25. státem Spojených států amerických. V roce 1954 právě dnes vznikla fotbalová organizace UEFA. V roce 1994 se uskutečnila premiéra animovaného filmu Lví král. Krásný biják. No a v roce 1965 proběhla ještě jedna premiéra, a sice jazzové opery Dobře placená procházka od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, co by tehdy 7. premiéra divadla Semafor od jeho vzniku v roce 1959. Tak možná si také vzpomínáte na tu obnovenou premiéru v Národním divadle. Bylo to v podstatě před, no dá se říct, pár lety, a byla to veliká sláva. No a když jsme u pana Suchého, tak bychom si mohli poslechnout jeho krásný hlas, tu jeho krásnou češtinu. A sice v písni, kterou jsme společně s ním z Greenhorny natočili v roce 1999. Bylo to tehdy velmi dobrodružné natáčení, protože pan Suchý samozřejmě neměl čas, jako nemá nikdy. Takže jsem za ním zajel s kytarou, tam jsme to nahráli. A teprve potom jsme k tomu ve studiu dohráli další nástroje. Jinak to nešlo, protože pan Suchý připravoval premiéry a hrál v divadle a jel někam na rozhovor. Velmi činorodý a renesanční člověk. A je to písnička, kterou si vybral záměrně, protože my jsme ji oba dva objevili jako naši společnou lásku od Voskovce a Wericha. Za mořem piva.
1: Je májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný. Nespí, nezývá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy, zpívá o kraji.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Evropy. My ze slipů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

0: Tom Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina i Vlastarédo ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: No, zpátky do trenek, spíš by to mělo být honem rychle do pyžama, protože za čtvrt hodiny odbije půlnoc a já se s vámi tedy pro dnešní večer loučím. Ještě bych na poslední chvíli rád popřál všem Vítkům dnešnímu svátku. Doufám, že se jim vydařil, zejména pak přeji vše dobré našemu drahému kolegovi Vítkovi Pěknému, který určitě svátek oslavil. On je, řekl bych, odhaduji ho na slavícího typa, takže dneska určitě slavil. Tak Vítku, kdyby jsi náhodou poslouchal, tak ti přeji i za posluchače, ať si ten zbytek toho svátku ještě užiješ. No a já se na vás budu těšit samozřejmě zítra ve 20 hodin ve večerní vysílání a na dobrou noc pro vás mám jedno nádherné arabské přísloví, které praví: rozum svítí i v noci a nevědomí působí tmu i ve dne. Mějte se moc hezky a klidné sny.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou, bude to Jerry Lee Lewis. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Kár. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Je na něm novinka Josh Ross, Hate How You Look. A je tu místo čtvrté, Jordan Davis, Turn This Track Around.

Doznělo místo třetí, Really Green, Change My Mind. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hitparády tohoto týdne. Na druhém je Ella Langley, Be Her, a pak zazní vítěz tohoto týdne minule druhý, Tucker Wetmore, Brunette. Vítěz z minulého týdne, Cody Johnson s písní The Fall, klesl na 11. místo.

To bylo aktuální první místo americké country weight parády. A kdo byl na vrcholu americké country weight parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1969 byl song Daddy Sang Bass v podání Johnnyho Cashe. Hit číslo 1 měl i Glenn Campbell, jmenoval se Galveston, a Sonny James měl úspěch se songem Running Bear.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis se narodil do chudobných poměrů 29. září 1935 ve městě Faraday. I přes skromné poměry bylo zajištěno jemu i jeho sourozencům i hudební vzdělání, a to na klavír. Jerry dělal evidentně největší pokroky a tak hrál na klavír i v kostele. Chytil se ale špatný vzorů a velmi rychle se naučil hrát boogie-woogie a mixoval ho z gospely a country, jak to slyšel kolem sebe. Velmi rychle pochytil i osobitý styl hry na klavír, jaký se pro něj stal typickým. To se ale moc nelíbilo matce a poslali ji do církevní koleje v Texasu. Odtamtud byl ale rychle vyloučen poté, co skladbu My God is Real, můj Bůh je skutečný, zahrál v rytmu boogie-woogie.

0: V 21 letech se Jerry Lee Lewis objevuje před dveřmi studia Sun poté, co neuspěl v countryově orientovaných studiích v Nashvillu ani v pořadu Louisiana Hayride. Jeho hra basové linky levou rukou a melodické figury pravou natolik zaujala producenta studia Sun Jacka Clementa, jinak asistenta majitele Sama Philipse, že k Jerrymu sehnal další muzikanty a tato skupina se stala jeho kapelou pro natáčení desek u firmy Sun po následujících 7 let. Už první singl přesvědčil i samotného Philipse, který zpočátku s Clementsovým rozhodnutím moc nesouhlasil. Ve studiích Sun také nahrál základy pro již slavnější interprety, například Carl Perkinse.
1: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what?

Jak se Jerry Lee Lewis stával známějším z desek, stávaly se populárnějšími i jeho pódiová vystoupení. Nejen slyšet, ale i vidět hrát ho na klavír byla show. I na jevišti spolupracoval často s Carlem Perkinsem, obdivoval Johnnyho Cashe a Elvise Presleyho naopak moc nemusel. A pak přišel i první superhit Whole Lotta Shakin' Goin' On, který byl první na třech hitparádách současně countryové, popové a rock'n'rollové. Před svým turné do Anglie se Jerry Lee Lewis oženil se svou 13-letou sestřenicí. To se chopil britský tisk a turné muselo být zrušeno. Hysterie se přenesla i do Spojených států a dočkal se zákazu v televizích i rádiích. Předtím bral za vystoupení 10 000 dolarů. Ze dne na den musel být rád za 250 dolarů v nějakém honky-tonkovém baru. A to trvalo po celá 60. léta. Teprve na jejich sklonku spolu s jistým uvolněním morálky a poměru obecně se našli producenti, kteří vsadili na Jerryho hudební energii, která nevyprchala, a věděli, že jeho interpretace muziky bude fungovat i po dlouhé době. Přece jen se ale za ta léta trošku hudebně sklidnil a zamířil spíše ke country.

0: Jakkoliv se na přelomu 60. a 70. jednalo o comeback, osobní Luisův život zůstával neuspořádaný. Manželce bylo teprve 26, kdy se s ní rozešel. Navíc přišly další rány osudu v podobě úmrtí rodičů a nejstaršího syna a problémů s právníky, které řešil alkoholem a drogami. Býval často hospitalizován a jeho energie vyhasínala. Po třetí se schopil ke comebacku v polovině 80. let v souvislosti se svým životopisným filmem a jednu dobu připomínal svůj vrchol kolem roku 1957. V druhé polovině 80. let se konečně dočkal i ocenění a uznání, uvedení do síně slávy a pojistém uklidnění osobního života, které bylo dáno i věkem a kdy naopak jeho hudební energie přeci jen nevyhasla úplně, dosáhl jistého optimálního stavu a pravidelně opět začal koncertovat a nahrávat desky po celá 90. léta. Už dnes můžeme konstatovat, že Amerika nikoho tak podobně energického v hudbě neměla.
1: At the station, I'll be right there to greet you. Right there to meet you. Won't you take my invitation? Hallelujah. Oh, hallelujah. I'll be singing hallelujah all the way. Oh, we'll have a jubilee down in Memphis, Tennessee. He'll be singing hallelujah.

Dnešní legenda ještě zaspívá, ale už teď se loučí s vámi Miloš Keller a těší se na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

Počkám. Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo esteticky a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako? Na jakou nemoc? Říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Náhlovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Já takhle přísně jsem neřekl, hele děti, jo, já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Náhlovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo, a oni no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta svoninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo tatínku, prosím tě, no tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Náhlovský přišel v 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby, děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy. Já jak říkám, mě už to nevadí, ale jako v nový společnosti někteří lidi se na to nikdy nezvyknou. My se tady tomu smějeme, ale v takové amfóře, třeba kde on hraje fotbal, tam si na to doteďka nezvykli. On se skácí uprostřed zápasu na trávník a leží bezvědomý, teď rozhodčí píská, teď hledají nosítka, doktora, teď já vždycky volám si střídačky, nechte ho bejt, říkám na rozhodčího, píské, jeďte. Hrejte, bude konec, rozporkujeme se, pojeme na oběd, on za náma přijde, jedem dál a to. Oni nikdy, oni se bojí všichni tam. Šíp, jedině Šíp ne, ten ho zná, protože na zájezdech oni bydlejí spolu v pokoji, tak to je druhý po mně, který už mu to taky nezhltne tyhle ty nemoci. My když jsme byli třeba v Portugalsku, tak ten Náhlovský stačil, jenom když jsme přijeli první den, než jsme přešli z autobusu do hotelu po těch asi 6 schodech, on jediný už se stačil spálit od sluníčka, to se může stát jenom jen. To bylo neuvěřitelné. No ale tak nic, tak rozumíte, jiný člověk by si to trochu něčím namazal. On ne, on začal hned, že ho něco svědí a teď no, celý den teď se začal celý klepat. Jo, a večer už, místo aby šel spát, tak stál před zrcadlem a říká, Ježišmarja, co je tohle? Co já to tady mám? Ježišmarja, co já to, co tady mám? A ten Šíp už úplně v klidu, ten se jenom na té posteli také nadzvěd a říká mu, ty vole, ty už umíš i rakovinu kůže.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.